0: Rádio vašeho kraje.
1: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí už po druhé Miloň Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Ještě mi nebylo 6 roků, ale už skoro, zapsali mě rodiče do hudební školy v Opočně, že se tam budu učit hrát na housle. Byl jsem malý, na inzerát mi sehnali housličky půlové a já jsem začal chodit na Trčkovo, neboli na tak řečené malé náměstí, k panu řediteli hudební školy Josefu Václavu Kratochvílovi, o kterém určitě bude ještě někdy řeč. No a ty housličky jsem trápil, až sténaly. Nějaký čas to trvalo, než jsem mohl hrát aspoň národní písničky ve snadném slohu, upravené pro budoucí virtuózy panem Beranem, tuším, že Josefem. Ale už tehdy jsem k ním získal vřelý vztah. A tak dnes začnu jednou z nich.

Národní písničku Koupím já si koně vraný, která je současně tak tesklivá i zas furianská, jsme vám hráli v úpravě Jana Slimáčka a v podání plzeňského lidového souboru řízeného skladatelem Zdeňkem Lukášem zpíval Jaromír Horák. Snímek pochází z roku 1972. To by bylo 36. A po 9 letech strávených v Československém rozhlase v Praze byl jsem už 3 roky ve svobodném povolání. To jest, ochutnával jsem, jaké to je žít bez existenční jistoty. Ale kromě jiného i písničky mě držely nad vodou. Už jsem jich měl na svědomí pěknou řádku. Například Půlnoční uspávanku, kterou s country beatem Jiřího Brabce naspíval tehdy stále populárnější Jiří Grossman s Libuší Cincibusovou. My jsme byli kamarádi už od poloviny 60. roků. Slova jsem napsal k melodii Luboše Sluky, svého staršího souputníka Sopočna, který byl v tom čase před 60 lety šéfredaktorem hudebního vydavatelství Pantone.

polovině 60. roků minulého století, to zní hrozně, když to tak slyším, minulé století, nám bylo dobře. V rozhlase jsem připravoval písničkový pořad Polní pošta, oficiálně určený vojákům základní služby, ale víc ho doma poslouchali jejich rodiče a milenky, případně manželky, pokud byli ti hoši v povinné uniformě už před nástupem do kasáren až příliš čilí. A Luboš Sluka, to už jsem řekl, byl v hudebním nakladatelství Panton. Chodil jsem tam za ním často a tak jsem se tam seznámil s jedním z průkopníků českého swingu, s vynikajícím klavíristou a skladatelem nádherných písní Leopoldem Korbařem. Byl milý, skromný, k mladému adeptovi textařského řemesla byl vstřícný, dokonce zhudebnil jedno mé veršové cvičení Na dlouží krouží komáří hejna. Ale jeho nahrání jsme se nedočkali, protože na konci těch nadějných roků přijela původně prý spřátelená, náhle však nepřátelská vojska a spadla klec. Ale Korbařovy starší melodie ve mně a věřím, že nejen ve mně, jsou pořád živé. Pošlu vám teď tu snad vůbec nejznámější, ale pozor, tak, jak ji určitě neznáte a beze zpěvu, zpívat si můžete sami.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Hrál, to by vás asi nenapadlo, salonní orchestr Josefa Vejvody. Ale u skladatele Leopolda Korbaře se zdržím, že se často nahrávali jeho pomalé foxy jako vlající šátek, dárek na památku nebo denně vzpomínám, to se nedivím. Víc mě překvapuje, že se opakovaných snímků dočkala i svižná Vystavím zeď kolem tebe. Můžeme si ji poslechnout hned dvakrát. V obou případech s orchestrem Karla Vlacha. Poprvé ze snímku z roku 1940 a podruhé z roku 1950. Pouhých 10 roků a jaká změna. A nepřišla jen díky lepší technice. Slova Jaroslava Moravce zpívalo v prvním případě jakési ultrafon trio, vytvořené asi čistě účelově, tuším v něm skoro s jistotou hlas doktora Swinga Arnošta Kafky. Ve druhém Rudolf Cortés. Vzpomínám si, že Cortéze a tuhle písničku jsem slyšel poprvé naživo na nočním koncertu Vlachova orchestru od 23 hodin v divadle Estrády a satyry ve Vodičkově ulici. Když jsme tam tehdy s přítelem Ivem Přikrylem, taky bláznem do swingu, šli z naší koleje v Lazarské ulicí Vladislavovou, náhle se k nám přitočilo jakési postarší už nočňátko a urputně nám nabízelo své služby. My se tak vylekali, že jsme do divadla přiběhli skoro bez dechu. Vidíte, zdánlivě bezvýznamná chvilička, ale já ne a ne se jí zbavit. Velké město a jeho nástrahy, kterých se tak bála moje maminka, když mě tam musela pustit na studia, předvedlo svou horší tvář.

Hnedta o 10 let mladší verze z roku 1950, i když pro mě v tomhle roce tehdy ještě neexistovala.

Za Leopoldem Korbařem jsem byl dokonce jednou u něj doma. Bydlel ve vilce na Stráni nad Podolím s výhledem na Vltavu. To už byl v důchodu a velmi, velmi se mu zhoršil zrak, téměř neviděl. Jenže u klavíru omládl, nad klávesami mu ta téměř úplná slepota nevadila. A to mi připomíná, abych obrátil list výtečného současného houslistu Milana Al-Ashába, se kterým jsem už třikrát vystupoval na jeho koncertech, četl jsem na nich básně. Zatímco on mě udivoval a dodnes udivuje tím, že hraje všechno od Bacha až po současné skladatele z paměti, bez not. Ptal jsem se ho, jak si může pamatovat celé skladby, a on mi vysvětlil, že mu pomáhá paměť prstů. Zázračná věc, řekl jsem si, to bych měl taky mít, když celý život píšu, nejdřív na psacím stroji a dnes na počítači. Jenže jsem zjistil, že u mě to platí jen částečně, bez očí bych se na správná písmenka netrefoval. No tak ať nablízko vidím naštěstí ještě dobře. Avšak opustíme minulost. Vzpomínky jsou sice jednou z podmínek tohoto pořadu, ale nemusí být všechny staré víc než půl století. Na hrávce písničky, kterou vás chci potěšit teď, je teprve 13 roků.

Líbeznou lidovou Zdálo se mně má panenko zpíval s orchestrem Václava Hybše moravský bard Jožka Černý. Ale to možná nosím mouku do mlýna, to jste poznali. Když už jsme u Hybše, vím, že v tomto pořadu měl taky svůj cyklus, říkal mi to. Konec konců, jak by ne, taky je to krajan z Police nad Metují. A my spolu teď připravujeme, snad to smím prozradit, už se pomalu a snad jistě blížíme k cíli, připravujeme spolu knížku jeho vzpomínek. Vymyslel jsem název, zatím jen pracovní, ale když ho řeknu, třeba ho posvětím, Mluv kapelníku mluv, tak nám držte palce. A poslechněte si se mnou, jak mu jeho trubka pěkně hrála, když si pro ní a pro svou kapelu upravil slavný menuet Luigi Boccheriniho.

jak jsem to říkal minule, že teprve tři tvoří společnost, tak si dáme Ibsen do třetice. A to v písni, kterou si přivezl, tuším ze Švýcarska, když tam byl s Valdemarem Matuškou, na dvě písničky dirigovat významný zahraniční orchestr, myslím, že Mnichovskou filharmonii, ale na tom nezáleží. Důležité je, že to bylo na mezinárodním festivalu, jehož prezidentem byl Charlie Chaplin a uváděla ho britská herecká hvězda Peter, já nevím, jak se přesně čte, Ustinov. Říkal jsem mu, myslím, Václavu Hybšovi, to jste se asi poměli, co? Ale vyvadl mě z omylu a vysvětlil bez jakékoliv lítosti, že zatímco všichni ti ve světě známí se krmili v luxusní hotelové restauraci, oni jako vyslanci naší kultury chodili jíst do bufáče, možná na stojačku, ale to si přidávám, na podrobnosti jsem se ho neptal. Hlavní bylo, že si odtamtud přivezl, pro Milana Chladila, Chaplinovu písničku, kterou autor českého textu Zdeněk Borovec pak nazval Té, kterou mám rád. A tu si teď poslechneme.

0: Před týdnem v prvním díle jsem vám sliboval hudební pestrost. Dnes dodám, že se nemíním vyhýbat ani kuriozitám. Víte, často se mě lidé ptají, jak to, že jsem po určitou dobu v minulých letech dokázal ne sedět, ale balancovat na dvou židlích, to jest hrát jak v divadle Járy Cimrmana, tak účinkovat v salonu Cimrman, zakladatele našeho divadla Jiřího Šebánka. Ten vznikl z jeho vůle mnohem později, až když Jirka divadlo opustil. K tomuhle případu já se vracím nerad, to by bylo na dlouhou řeč a je to složité, ale bez rozpaků říkám, že mě to zkrátka obojí bavilo. Například, už za studentských let jsem si oblíbil americkou lidovou píseň Ďáblovo stádo, někdy jmenovanou Nebeští jezdci, kterou u nás, pokud vím, prvně zpíval Cortés s Plachem. A když Jirka, my jsme mu říkali Šebas, když na ní napsal úplně jiná slova do svého pořadu Cimršantán a chtěl, abych ji spolu s ním a s Martinem Zágravským a s Karlem Bartoníčkem zpíval, neodolal jsem a souhlasil. V jeho Šebánkově kabaretní české verzi je to oda na vynález zdrhovadla. Zip.
1: Nad obzory Koloráda s

0: Argentinská vláda padla, v zemi vládnou zdrhovadla.
1: Je moc písní a písniček, které jsem kdysi dobře znal a které během dlouhých roků zapadly a spolkly je čas, ten vlastně prý ani neexistující prevít. Jedna, kterou jsem od mládí, možná dokonce od dětství už nikdy neslyšel, se jmenuje Pár kouzel znát. Nevím, zpíval-li taky někdo jiný než R.A. Dvorský. Podle mě by bylo nepochopitelné, kdyby ne, protože je příjemná, její melodie jakoby v uších nejen ladila, ale jakoby je dokonce hladila. Ale my si ji poslechneme od něho a od sester Alanových. Slova k ní napsal dnes už zmíněný Jaroslav Moravec a protože jsem ji našel na CDčku R.A. Dvorský vzpomínky, a R.A. Dvorský byl další krajan, rodák ze Dvora Králové. Bohužel osobně jsem se s ním nikdy nesetkal, ale moc mi o něm vyprávěl přítel Zdeněk Petr, tak si tuhle líbeznost dopřejeme. Melodii k ní složil doktor Emil Ludvík, taky jeden z průkopníků českého swingu, který si nezaslouží zapomenutí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Ještě jsme tady dnes neměli polku. A polka je přece tanec vzniklý u nás, je náš se vším všudy. Je to taky náš dobrý vývozní artikl a jsem rád, že stále vznikají nové písničky i v jejím rytmu. Sám jsem jich do repertoáru současných orchestrů přidal, no nevím kolik. Když píšu texty, dělám to většinou k hudbě už hotové, což je někdy trochu svazující, aby se spolu slova a hudba nehádaly. Vždyť jak hudba, tak čeština mají své zákony, které by se měly z obou stran dodržovat. No, měly by se, ale ne vždycky se to děje. To je ovšem slovo do pranice někam jinam, ne sem, tak promiňte, že jsem na to ťukl. Původně jsem chtěl jen ohlásit polku moravského skladatele Václava Maňase mladšího, kterou jsem nazval Nade všecko rád. Trochu jsem si s ní s češtinou pohrál a kapelník dechové hudby Veselka Ladislav Kubeš, dlouholetý kontrabasista operního orchestru Národního divadla v Praze, ji svěřil zpěváku, který je také takzvaně všežánrový, Radku Žaludovi.

Když vzpomínám na své první kroky vedoucí mě k hudbě, nemůžu znovu nevzpomenout na dětství a na ředitele opočenské hudební školy Kratochvíla. Udělal pro mou, a nejen pro mou, hudební osvětu obrovsky mnoho. Pořádal takzvané opočenské hudební soboty, na které zval významné koncertní umělce i hudební skladatele z Prahy a Brna. A žáci a rodiče žáků jeho školy, opočenští i z okolí, na nich vstřebávali hudbu, ke které by se jinak mohli jen těžko přiblížit. Koncertovali u nás virtuózové na klavír, na housle, zpěváci z Národního divadla, skladatel Jaroslav Křička a další. Místní divadelní ochotníci, odvážím se říct, že pod Kratochvílovým vlivem, si troufli dokonce na Křičkovu operu Ogaři a nastudovali i slavnou operní jednoaktovku V studni od Viléma Blotka. Tak jsem poprvé slyšel jména světově uznávaných klasických skladatelů Mozarta, Beethovena, Chopina a tak dále. Dnes vím, že mnozí na ty koncerty chodili především z povinnosti. Patřilo to, jak se říká, k dobrému tónu. Ale chodili a něco to v nich zanechávalo. Něco, o čem předtím asi nevěděli. I ve mně taky. Dopřejeme si teď na počest pana ředitele Kratochvíla Mozartův pochod a la Turka, jak ho nahrál orchestr Virtuosity Praga pod taktovkou Oldřicha Vlčka.

čím dnešní vzpomínání zakončím. Dlouho jsem dumal a pak jsem na to káp. Valčíkem. A nejen tak ledajakým a zahraným nejen tak ledajace. Vzpomenu si přitom, jak mě někdy na začátku 90. let minulého století, bohužel v českém, ještě v československém rozhlase, rozčílila jakási mladá hlasatelka, když řekla, že budou hrát polku Josefa Ponkara. Vybouchl jsem smíchy i vzteky. To jsme najednou tak všichni zmagořili z angličtiny, za komunistů upozaďované a náhle k nám houfně vnikající, že neznáme jméno poctivého lidového muzikanta ze Zdic Josefa Poncara, no to je napováženou. Naštěstí se to už neopakovalo, nebo aspoň já o tom nevím. A tak si od tohoto dobrého muže, celoživotního železničáře, který se nikdy hudebně nesprofesionalizoval, ale složil spoustu pěkných písniček, připomeneme si jeho valčík Ten večer májový. Text Vaška Zemana zaspívají Josef Opelt a Dana Suchá. Doprovodí je netradičně, všimněte si toho prosím, Plzeňská filharmonie. A mějte se dobře, Miloň Čepelka se s vámi v pořadu Desky, pásky, vzpomínky těší naslyšenou zase za týden.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
2: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
1: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
0: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říct.
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vrací vám, myslím, že i s vámi, s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona hostivá, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme? Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak, víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, ano, přímo. Ano, Strossmayer.
2: Aha, a kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No toho, jak říkáte, toho Stožamera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vyračte by takovej jakoby velice povědomej ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct? Ano, dělal.
2: Dělal.
3: Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba, krásná doba. To byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice. Jo. Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat?
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, ano. To jste vy.
2: Přímo osobně.
3: Ten vrátnej, no, s těma práskačkama, s těma fousama.
2: No jo,
3: No, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím, jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Můj nadřízený si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda?
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka vlevo dole. Hmm?
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No ano, ano.
3: Poslyšte, ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příkladám, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tudle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? No tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79.
1: rok?
0: 79. minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem
0: tak to
1: hrával...
0: Tak to musel být Silvestr.
1: To, zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
0: I v únoru? No, ne, pardon, tak to tam,
1: no, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. Mm-hmm. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc-jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím, jsme na to dneska dva. A teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh.
1: Ano.
2: A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5 na D1 neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 hodin je humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme. Sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače.
2: Výborně.
1: Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně.
1: Mějte se hezky.
3: Díky, hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, standard Zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci tak jáčko.
1: Máme zapsáno, standard.
2: Děkujeme,
1: se.
2: Díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prvý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Halo?
6: Dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovskému.
1: Máme no, zapsáno. Vidá. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, halo. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakovan, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Hlustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A to jak si s tím řetiskem na splachování?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte, ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, abyste to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, herko, tomu to ale myslím. Kam ten chlap na ty zlepšováky chodí?
8: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
9: Ano,
8: my
9: ano.
8: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
9: Ano. Já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
8: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
9: No tak já, pane doktore, jak se tak říká, tedy jdu predentíně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
8: Tak já si vás napíšu.
9: Fajn.
8: Jak jste říkal, jaké je vaše stěné jméno?
9: Pankrác Hlustvisiha.
8: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
9: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se haranti dostali někam vejš.
8: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
9: Já myslím, my
8: bývali chudí. My byli tak chudí, že u nás bývala nouze i u pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
9: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
8: No to nejde, to je házení hrachu na zeď.
9: Nepochopím.
8: Ale nedivte se tomu, vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
9: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
8: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už od někud přivezou. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
9: Prosím vás, ještě něco, já mám takový zvláštní přání. Ano, já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
8: Ina? No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu?
9: Hlíte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
8: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás, dnešní posádka Humoriády Pavel Kučera a Petr Salova, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad dvacítkou.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo, tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna. Doufám, že to bude dobrá volba. František Uher.
1: Takový lidový humor si myslím, tak asi, že by to mohl být.
3: Já jsem si nechal naléčit aj schválně červené víno, lebo jak říkají strýček horníček, že radši piju červené víno, lebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano! Faktická, já jsem si se dneska hodně pozval hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu k mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
4: Dobrý večer, vážení přátelé. Chlastáte? To ne, že by jsme v Praze nepili. Taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko. Večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
3: A další okol se pozveme je také velice dobrý komik Jaroslav Šterco. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc jockeyů to myslím bylo zhruba stejně a byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží Ladislav trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál, holky. Skupina Opus, ano, tak někdy to tak zní, jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Ale Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady krtek od buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, a je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil? Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den, Taras Bojkovic. Zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal toho Uhra, pan Donutil je tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady David. Zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby. A za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete ta hrát kvávu? A já si říkám, no Herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Činasky.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, děkujeme. Máme zapsáno, František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Elbil Vltavou, zdravím vás, pánové, a... Říkanka, vy jste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava, je tam Kučera a Salava.
4: No, děkujeme.
9: A pana Uhra, pana Uhra.
6: Děkujeme.
4: Díky.
9: Kterého s Moravankou pan Salava určitě by měli veliký ústup před mnoha lety v Americe.
6: No jasně. A vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně, no. On by... Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní, díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme, dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila posluchačka Českého rozhlasu 10. narozenin oslavy v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko, mm-hmm. A všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růžo, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla živá žena první v naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám a to se teď nehodí, protože musíme pustit dalšího baviče a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk? To je dobré, také sami tam hlubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbu rum, po svatbě utrum. No. Evropě, no. Lidi, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstvo, co? To sa včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podlužan na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nechce vám sa hotové. Nebo to čaj, to se žil taky v lánžeky okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a najednou peněženka z kabelky preč. A policajt se ptá, že teti, a to jste necítí, važe vám na nuša. Ha? Baba z nudla povídá, no to jsem cítil a nevěděl jsem, že aj krade. Ha? Zase ji můžeme podnikat, no. A i s mojou starou začali jsme všelkaj podnikat, závodně pleteme košíky, no. Jak by očilka, jaj zima. Moja mi říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak by o náledí, tak se budu škubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyražené, no. Pane to by říká, že kapr nekouše, kapr džudla, no. Zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdí se, co? Kde jste byli, lidé? Tetino, kde jste byla na dovolené? Jste taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Okupal jsem se v barelu šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela celá rodina Slabákových, můj kapelník, Moravance. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty milí, kázi se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatli přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že Ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, tudy je to, što slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný, nakonec se jim vše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMS-kujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 01 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled, a víte, jak jsem pak opustil jeviště, couvajíc. Takže taková vycouval hodina, doslova. To jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování, už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, Trhoj Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka Stodně, ať se mu dobře pracuje. Je můj kamarád, ať vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme.
2: Tak. Díky na tomu.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy?
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: Zostaňme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolny, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem, ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru, ale no, nepochází od tamtu, nemá tam ten kořínek,
4: tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně, dobře.
4: Donutila.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karvine, pánové, a no ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovskýho.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu televize Nova je tady.
7: Tak další.
8: Ano. Dobrý den, pane doktore.
7: Dobrý den, pane Náhlovský, posaďte se.
8: Tady, děkuji vám. Se.
7: Kdy jste tady u nás byl naposled?
8: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
7: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
8: Jste ještě žádný úkon neudělal, jako.
7: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
8: Jo, aha.
7: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
8: 120 korun za zeptání?
7: Ano.
8: Výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
7: Tak drahý, no tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
8: A taky velký návaly, ne?
7: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi málem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
8: 70%?
7: No.
8: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před volcem.
7: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, to... Helejte se víc, tak já si vás teda...
8: Průžky.
7: Já si vás poslechnu. Vyhrňte něco, nebo...
8: Vyhrňte něco.
7: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
8: Já dýchám.
7: Asi fix, nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
8: Já umím jenom z mělka.
7: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic.
8: Jo.
7: Helejte se. To není radostný pohled.
8: No to...
7: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
8: Ne.
7: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
8: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
7: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány hold nevyvinuli, no?
8: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
7: No. Helejte se, posaďte se, co zrak?
8: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty oči zvětšej.
7: Brejle zvětšej oči, ano. Já si tam přesto zkontroluju.
8: Helejte
7: se, vidíte tu tabulku?
8: Tady? To vidím.
7: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
8: 3.
7: Výborně.
8: 7.
7: Správně.
8: 6. 3.
7: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
8: To je nějaký ščl nebo co, ne? To je azbuka?
7: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
8: Zrak
7: v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
8: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
7: Ne, to jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
8: Zdrav, 1950.
7: No.
8: Tak já mám tady 2000, teda pan Ktore, a tu 50 si nechce jako ryško.
7: To je v pořádku, ano, ano.
8: Jste mi řekněte, když takovou strašnou věc, já mám příští měsíc na operaci menisku, víte.
7: To se prohnete.
8: To se prohnu.
7: To se prohnete, meniskus je drahej.
8: To je nedrahej.
7: Na to budete mít, ježiš, ale helejte se.
8: To jsou 100 tisíce.
7: To jde opravdu řádově 100 tisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
8: Takže já budu mít koleno a hypotéku.
7: Na hypotéku, ano, ano.
8: To je výborný. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
7: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5 000.
1: Se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou, naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Mezi Českou Lípou a Děčínem od zítřka nepojedou vlaky. V Semilech bude kvůli opravám do konce září uzavřená turistická Rýgrova stezka. Prezident Pavel a premiér Babiš se shodli na nutnosti koordinovat některá témata, například zahraniční politiku. Dnes bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Cestující mezi Českou Lípou a Děčínem čeká od zítřka výluka na železnici. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy.
2: Jeden bude z důvodu návaznosti v cílové stanici vyjíždět skoro o půl hodiny dříve, druhý ve standardním čase. Autobusy nahrazující rychlíky budou pomalejší, přijedou proto do cíle později. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Turistická Rýgrova stezka v Semilech bude do konce září zavřená. Město tam opravuje galerii, vysutou lávku s kovovou konstrukcí podél řeky Jizery. Informovalo o tom na sociálních sítích. Práce mají stát téměř 1,25 milionu korun.

0: do začátku listopadu. Dálnice bude ve směru na Prahu zúžená do jednoho pruhu a některé sjezdy a nájezdy budou zavřené. Prezident Petr Pavel se sešel s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Na Hradě spolu jednali o zahraničních cestách nebo kybernetických hrozbách. Po schůzce to řekl premiér Babiš. S prezidentem mluvili i o zákonech, které dostane k podpisu. Jde třeba o novelu stavebního zákona nebo znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Další vzájemné schůzky podle Babiše zatím v plánu nejsou. S prezidentem se podle něj na dalším setkání domluví podle potřeby. Počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno, ráno v nižších plochách často i mlhavo a nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je uzavřená část Jablonecké ulice, a to od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí Klášterní. Probíhají tam stavební práce. Objížďka vede přes Šeldovo náměstí a ulici Rumiancevovu. A silnice mezi Pihelem a Bukovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřena, probíhají tam stavební práce. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čas nám trochu poskočil, a to i pohledem do kalendáře 15. září, k tomu tedy 4 minuty po 5. hodině. A během úterního dobrého rána vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví Martin Kolín. Další den ve vysílání Českého rozhlasu budeme moci odstartovat také cestou do Turnova. Právě tamní nemocnice má totiž novou multioborovou jednotku intenzivní péče. Co to znamená multioborová? Nejen na to se společně podíváme za okamžik a tedy přiblížíme, jak změny právě v turnovské nemocnici v tomto momentě nastaly. Přejeme hlavně dobré ráno, pokud možno příjemný poslech během tedy úterního a hlavně poklidného času.

0: Do úterního dobrého rána jsme vkročili po písni Václava Neckáře, a to Potulný hráč, 11 minut po 5. hodině. Je to ale také doba, kdy jsme slibovali cestu do Turnova a právě zaměstnanci nemocnice v Turnově začali vybavovat přístroj a dalším zařízením novou multioborovou jednotku intenzivní péče. Sloužit bude pacientům ortopedie, chirurgie a interny, kteří v nemocnici podstoupí náročnější operaci. Oddělení je součástí nové přístavby, která se postupně dodělává. O nový pavilon usilovala nemocnice téměř 25 let. Bez něj by chod původní jednotky intenzivní péče v Turnově nešel udržet.
1: Zaprvé tady je větší kapacita, víc těch lůžek a je tady prostě pro ně důstojný prostor. Takže teď mají zase do budoucna vystaráno aspoň na 50 let.
2: Generální ředitel krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš je novou podobou jednotky intenzivní péče nadšený. Budou sem umístěni pacienti, kteří v turnovské nemocnici podstoupí náročnější operace. Původní prostory už dlouho neodpovídaly potřebám moderní medicíny, říká lékařský náměstek Tomáš Roubíček.
3: Pro mě asi to nejbližší srovnání, jako by byl pacient na jednotce intenzivní péče v takovém malém skladu, kde není dostatečné zázemí pro personál, pro ty přístroje, který dneska používám čím dál více, s nedostatečným hygienickým zázemím a pro skladovací prostory, které my v dnešní době strašným způsobem potřebujeme.
2: Chválou nešetří ani přednosta Centra anesteziologie a intenzivní medicíny Zdeněk Krejzar.
4: Například je tu klimatizace funkční, což je velmi jako důležitá věc. Pak tady máme boxový systém, který nám umožňuje vlastně oddělovat pacienty od sebe tak, aby jsme zlepšili hygienický režim a snížili riziko nozokomiálních infekcí, které pacienti mohou získat v průběhu pobytu na jednotce intenzivní péče. To riziko je poměrně vysoké. Doteď to byl jeden velký pokoj, pacienti leželi vedle sebe a i z hlediska těch ošetřovatelských postupů to bylo velmi náročné.
2: Na stejném patře, jako je nová jednotka intenzivní péče, je i Centrum pro nespecifické střevní záněty. I když ho stavaři dokončili jako první, dosud není v plném provozu. Projekt se musel předělat kvůli novým protipožárním předpisům, vysvětluje Richard Lukáš.
1: Tam byly problémy, které jsme odstranili za 40 milionů korun bezmála. Voláme hasiče, ať přijdou si to prohlídnout. My jsme neměli úplně všechno v pořádku, to musím samozřejmě přiznat. Velmi zpřísnili, těch norem přibylo, nicméně teď už vyhovíme.
2: I tak ale ještě zbývá v novém pavilonu několik dodělávek, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
5: Ještě dojde přestavění stávajícího ára pro zázemí intenzivní péče a zbývá ještě dodělat patra pod a nad náma, kde nad náma bude spousta ambulancí a po patru níž bude takový menší urgentní příjem.
2: Nový pavilon by měl být kompletně dokončený před koncem roku. Z Turnova Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
6: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás čeká nejen tedy na začátku nového dne, konkrétně úterý 15. září? Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, i když tedy ještě v ranních hodinách, v nižších polohách často také mlhavo. Nejvyšší teploty mezi 20 až 23 stupni, na horách naměříme mezi 16 až 19 stupni a ráno k tomu slabý, proměnlivý přes den, jihozápadní až jižní vítr. Biometeorologická předpověď dnes mírná, to znamená na jedničce.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Příjemné připomenutí ženského tria, které si říkalo Black Milk, tedy v překladu Černé mléko z písní Nechci tě trápit, a to 8 minut před 17:30 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Je to ale také doba, kdy se můžeme vydat k dnešní 13. hodině. To totiž opět vysíláme pořad Alex a host. Tak koho si Alex Minářová pozvala a na co se dnes bude ptát?
1: Býval vynikajícím boxerem, dodnes se věnuje trénování, objevil se v několika filmech a maluje. Hostem Alex a host bude Rostislav Osička. Ptát se ho budu na boxerskou kariéru, současné bojové sporty i plánovanou výstavu jeho obrazů. Po 13. hodině se na vás těšíme.

0: Společně s Ivetou Blahovou se v dalších zprávách vydáme také do České Lípy, kde potěšíme i tamní děti.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Koryto Ještěckého potoka v Křižanech na Liberecku zasypala hlína ze soukromého pozemku. Jeho majitel na něm bez potřebného povolení vybagroval vysokou stráň. Obyvatelé obce se teď bojí záplav a zesuvu půdy. Věc proto řeší stavební úřad Povodí Ohře a vedení obce. 35 potápěčů v neděli čistilo dno přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou. Poslední úklid v tomto rozsahu se konal před 30 lety. Do čištění se zapojila i veřejnost, která uklízela břehy nádrže. Nejčastějším odpadem na dně byly hliníkové obaly od nápojů, v okolí přehrady pak kelímky a plastové lahve. V České Lípě můžou děti využívat obnovené hřiště ve Vladimírské ulici. Informovala o tom mluvčí města Kristýna Kňákal-Bržová. Na hřišti je několik původních opravených prvků a 5 nových atrakcí určených dětem od 3 do 15 let. Sanaci půdy za více než 190 milionů korun u Zhůří na Klatovsku bude mít na starosti armáda. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání kabinetu. V bývalém vojenském prostoru dobrá voda je zhruba 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Po výhře 3-0 na sety nad Slovenskem mají čeští volejbalisté zajištěný postup do osmifinále mistrovství Evropy. Ve skupině v Modeně ještě dnes nastoupí proti domácím Italům a zítra proti Slovincům. Dnes bude skoro jasno až polojasno, ráno v nižších polohách často i mlhavo, teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové během úterního dobrého rána dnes s datem 15. září. Teď už tedy 2 minuty po 17:30 a nás už za okamžik čeká také cesta do Krkonoš. Tam totiž ubylo turistů. Skončila hlavní letní sezóna, my za okamžik odpovíme na ty nejdůležitější otázky. Jaká byla a kdo v těchto dnech míří do našich nejvyšších hor? Podrobnosti se dozvíte už za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu.

0: Miroš Birka a společně s ním další nestárnoucí písnička v našem vysílání. V tomto momentě to byla prvá 5 hodin 41 minut a je to také cesta do Krkonoš. Hoteliéři letošní letní sezónu v Krkonoších totiž považují za průměrnou. Návštěvnost byla kolísavá a závisela hlavně na počasí. Kdy dovolenou v našich nejvyšších horách trávilo nejvíce lidí, to zjišťovala redaktorka Kateřina Kohoutová a více řekla včera kolegyni Ivetě Kalátové.
1: Tak nejvíc turistů přijíždělo poslední týden v červenci a na začátku srpna, tedy na přelomu letních prázdninových letních měsíců. Až do poloviny druhého prázdninového měsíce byla podle provozovatelů ubytovacích zařízení ta návštěvnost dobrá. Slabý ale byl začátek července, bylo to ze dvou důvodů, jednak to počasí úplně tady na horách nepřálo, no a ukázalo se také, že hodně lidí tradičně začátkem prázdnin nejdřív volí dovolenou v zahraničí, u moře a potom na takzvanou druhou dovolenou přijíždí nebo zůstávají doma v Česku, ať už je to v nejrůznějších lokalitách, anebo právě tady v Krkonoších.
2: No a co turisty nejvíc lákalo a jak dovolenou na horách prožili?
1: Tak podle pracovníků Infocenter, se kterými já jsem mluvila, tak hodně volili pěší túry, ať už po hřebenech, nebo po naučných stezkách, to byly hlavně rodiny s dětmi, které vyhledávají takové ty nejrůznější stezky s obrázky a s různými herními prvky. Velká poptávka byla také po elektrokolech a elektrokoloběžkách. No a díky letnímu provozu lanovek hodně turistů samozřejmě využilo těchto zařízení, aby se dostali na vrcholy. Velká návštěvnost byla za celé prázdniny na Sněžce, a to hlavně od druhé poloviny srpna. No a třeba také dost lidí využilo lanovku na Černou horu. To bylo hlavně prý díky té nabídce nejrůznějších aktivit pro děti, ať už to byly různé herní odpoledne, sportovní vyžití, ale také určitě si mnozí z nás z vás vzpomenete, že tam v létě několikrát přivezli sníh.
3: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ráno bude v Libereckém kraji převážně mlhavo, jinak ale přes den očekáváme skoro jasné až polojasné úterý. Teploty dnes mezi 20 až 23 stupni, na horách teploty mezi 16 až 19 stupni. Ráno k tomu slabý proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Následující nahrávce z archivu našich zábavných pořadů nic podstatného nechybí. Najdete v ní humor i smích a potlesk publika. A to jako reakci na vtip, který nám před lety vyprávěl herec Ladislav Županič.
1: Jak přijde pán do nebe a vítá ho svatý Petr a říká, tak co? Co manželství? Jaký jsi byl v manželství? Byl jsi věrný svojí ženě? Říká, no svatý Petře nebyl. Mně se ženský strašně líbily. Tak nějak jsem měl s nima maléry a jako nebyl jsem věrný. Říká, vidíš, tak teď dostaneš takový odlučený Fiata 500 a za trest budeš s tím Fiatkou takhle jezdit pořád dokola. Přijde další a svatý Petr říká, tak co? Jak ty jsi byl věrný? Já jsem manžel se zanulil dvakrát, ale to nebylo nic, ale jako jinak jsem byl věrný. No ale nebyl. Tak tady máš takového odlučeného Volkswagena a budeš tady jezdit za trest pořád dokola. Přijde takový třetí a říká, tak co, jak ty? Já jsem celý život miloval svoji ženu. Celý život jsem ji miloval, nikdy jsem ji nezahnul, nikdy jsem nebyl nevěrný. Já krásný manželství, říká, no, to se mi líbí. Tady máš takovou nádhernou limuzínu a s tím budeš si jezdit po tom nebi, je to klimatizovaný všechno. A tak všichni takhle dělají ten trest a pak se setkají tam na nebi u stolu a piju ten nektar. A teď ten, co byl věrný celý život, tak tam sedí takhle zasmušilý a nic neříká. A mu říká, co ti je? A nic. No co ti je? Ale potkal jsem tady svoji ženu. Jezdí na kole.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Šest hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Kompletní přestavba areálu Bekonu v Hrádku nad Nisou bude hotová příští rok. Lidé v Turnově budou od příštího roku platit víc za teplo. Evropská komise pozastavila vyplacení 77 milionů korun Agrofertu. Dnes bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Areálu bývalé továrny Bekon v Hrádku nad Nisou už je hotová část nových budov. Konkrétně jde o dům sportu a městský archiv. Zprovoznit je ale zatím město nemůže. Brání tomu dostavba sousedního pavilonu polikliniky, navíc nejsou hotové ani přístupové cesty. Podle mluvčí radnice Evy Jiříčkové schání teď město firmu na vnitřní vybavení polikliniky, včetně rentgenu. Přeměna starého areálu textilní továrny přijde Hrádek na více než 500 milionů korun.
5: Ve zdravotním středisku budou mít zázemí praktičtí a dětští lékaři, stomatolog a neurolog. Chybět nemá ani lékárna, infuzní ambulance a novinkou bude poradna pro špatně se hojící rány. Tím ale přestavba továrního komplexu nekončí. Jeho součástí bude i nový městský park s vodní plochou. Dokončení je plánované na léto příštího roku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Teplo v Turnově bude v příštím roce dražší o zhruba 150 korun za gigajoule. Informovalo o tom město po zasedání valné hromady městské teplárenské společnosti. Cena tepla se odvíjí od nákupu plynu, který radnice nakupuje spolu s Libereckým krajem na spotovém trhu.
6: Lidé v Turnově napojení na místní teplárnu letos platili 997 korun, včetně DPH za gigajoule. Příští rok by cena měla vzrůst na 1148 korun za jednotku. Cena je o jednotky korun nižší než při energetické krizi před 2 lety, kdy lidé platili skoro 1500. V následujících letech by mohla růst cen tepla zpomalit nová kogenerační

0: parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení, mimo jiné proto, že potenciální příjemci fondu jsou Babišovi potomci. Počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno, ráno v nižších polohách často i mlhavo, odpoledne zejména v okolí hor bude přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na Liberecku je uzavřen sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Uzavírka potrvá do 23. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Čtyři minuty po šesté hodině, nacházíme se přesně v polovině září, tedy také v polovině prvního akademického, potažmo tedy v tomto momentě spíše studijního roku, a znamená to jediné, už za okamžik nás čeká také cesta do prvních tříd. Tam jsou totiž povinně právě od září i asistenti pedagogů. Pomáhají dětem, které si na nový režim déle zvykají, a my se vydáme například do Teplic, konkrétně do základní školy Koperníkova, kde je podle asistentky asi čtvrtina třídy. Právě jak to tedy vypadá ve třídě a hlavně jak role asistentky pomáhá novým dětem na aklimatizaci, tedy myslím si v novém prostředí, na to se společně za okamžik podíváme. Přejeme příjemný poslech, od mikrofonu vás zdraví Martin Kolín.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek v úvodu další vysílací hodiny během úterního dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec 15. září v kalendáři. A právě tím, že je září v polovině, tak si hlavně prvňáčci zvykají na nový režim. V tomto školním roce navíc začala platit přísnější pravidla pro odklad nástupu do prvních tříd. Někdy tak nastoupily i děti, které by ještě potřebovaly, tak říkajíc, dozrát. I proto musí být v prvních třídách z více než 15 žáky povinně i asistent pedagoga. Jeho pomoc je klíčová třeba v základní škole Koperníkova v Teplicích.
2: Já se jmenuji Laura a těším se, až budeme něco kreslit.
3: Já se jmenuji Lukáš a já se těším na psaní.
4: Já se jmenuji Maxim.
5: Co ty líbíš?
6: Učitelka první D Veronika Domínová se postupně zžívá se svými prvňáčky.
7: Určitě, tak my jsme teď jakoby v začátcích, kdy se vlastně seznamujeme s těmi dětmi, jak vlastně fungují a vlastně se adaptují. Na některých jde vidět, že ta socializace, že by ještě potřebovali být chvilku v té školce.
6: Dětem v první třídě nově pomáhá asistentka pedagoga.
7: Taková maminka je jich teď ze začátku. Paní asistentka je tady vlastně nápomocná všem dětem. V té první třídě někdo tu pomoc potřebuje větší.
6: Povinnost mít asistenta pedagoga v prvních třídách, ve kterých se vzdělává alespoň 15 dětí, zavádí novela školského zákona. Pro Romanu Filipovou, která obor vystudovala před 35 lety, to je první pedagogická zkušenost.
8: Jo, tak ta spolupráce je, protože dětičky kolikrát něco nemůžou najít, nemůžou otevřít, netrefí, chtějí doprovod. A některé děti mě nepotřebují vůbec, protože si umí poradit a některé opravdu za něma musím chodit a musím se snažit, aby se třeba nastartovali na ten úkol, aby ho dodělali. Mám tady takových třeba 5 dětiček, o kterých vím, že za nima pravidelně chodím.
6: Základní škola na teplickém sídlišti Šanov 2 otevřela letos po delší době 4 první třídy, v předchozích letech naplnila 3. Jestli to souvisí se zpřísněnými pravidly pro odklady školní docházky, to ředitel Martin Domín ještě nedokáže posoudit.
9: Opravdu těžko soudit takhle dopředu, ale na druhou stranu nemyslím si, že 20 dětí jako jedna třída by byla ovlivněna jenom odklady.
6: V Ústeckém kraji přišlo pro loňský školní rok přes 1300 žádostí o odklad. Pro tento školní rok jich bylo zhruba o třetinu míň. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Už tedy dnes si myslím, budeme mít možnost užívat si relativně příjemný den. Teploty ty nejvyšší mezi 20 až 23 stupni, na horách mezi 15 až 18 stupni. Čekáme skoro jasno až polojasno, ještě tedy ráno v nižších polohách často i mlhavo. Odpoledne, a to zejména v okolí hor, bude přechodně až oblačno. Ráno ještě slabý, proměnlivý, jinak přes den jihozápadní až jižní vítr a biozátěž pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 15. září. Svátek má Jolana. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Naše největší sázková kancelář společnost Sazka byla založena v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes olovinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
3: Takové jsou automobily značky Škoda.
2: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. Já přeju hezký den.

0: Jakou novinku má městská knihovna v Jablonci nad Jizerou pro své návštěvníky? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Cestující mezi Českou Lípou a Děčínem čeká od zítřka výluka na železnici. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy. Přes 20 základních a mateřských škol v Libereckém kraji se zapojilo do celorepublikové výzvy Pěšky do školy. Jejím cílem je sklidnit dopravu v okolí škol. Výzva potrvá celý týden. Děti můžou přijít pěšky, přijet na kole, koloběžce nebo městskou hromadnou dopravou. Městská knihovna v Jablonci nad Jizerou na Semelsku nově nabízí vypůjčení e-knih. Čtenářům se tak otevřela databáze tisíce titulů, které si mohou přečíst na čtečkách nebo v telefonu. Služba je dostupná všem registrovaným čtenářům. Ministři spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO a šéf obrany Jaromír Zuna za SPD se dnes sejdou s prezidentem Petrem Pavlem. Společně proberou kandidáty ke jmenování do generálské hodnosti. Prezident jmenuje vojáky a příslušníky bezpečnostních sborů pravidelně dvakrát ročně, 8. května a 28. října. Čeští tenisté se začali připravovat na kvalifikační utkání Davis Cupu s Američany. V Libeňské hale v Praze budou v pátek a v sobotu bojovat o postup na finálový turnaj. V nominaci jsou teď singlisté Jakub Menšík, Jiří Lehačka, Vít Kopřiva a deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl. Dnes bude skoro jasno až polojasno, ráno v nižších polohách často i mlhavo, odpoledne zejména v okolí hor přechodně až oblačno. Teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená Krajinská ulice. Uzavírka potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32 a za námi další zprávy Ivety Bláhové během úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. S datem 15. září pokračujeme také ve vysílání a už za okamžik nás čeká cesta i na silnice, a to konkrétně na kruhové objezdy. Opět totiž nabídneme pokračování zářijové řidičské abecedy. Popřejeme tedy řidičům šťastnou cestu, hlavně dobré ráno v naší společnosti, a k tomu můžeme nastínit i čas před 7:00, kdy společně s dětmi připomeneme Mezinárodní den demokracie. Složité téma, které ale myslím si děti zvládly na výbornou. O tom se budete mít právě v našem vysílání možnost přesvědčit.

0: Petr Spálený s další nestárnoucí písničkou Trápím se, trápím, 6 hodin 38 minut. Já věřím, že to není odraz dnešního dne, naopak, že v naší společnosti to ráno máte o něco lepší. Přeci jen úterý s datem 15. září i v brzkých ranních hodinách v éteru Českého rozhlasu Liberec pokračuje. A i dnes máte možnost osvěžit si s námi pravidla silničního provozu, ať je zkrátka za volantem bezpečno. Až do konce září vám totiž každý den nabízíme jedno situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
2: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
3: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
2: A jak je to tedy s tím výjezdem?
3: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Na silnicích tedy popřejeme šťastnou cestu a na kruhových objezdech zůstaneme i zítra. To se totiž povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Tak hlavně opatrně.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V úterý nás čeká, myslím si, velmi příjemné počasí na to, že máme polovinu září. Teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Očekáváme skoro jasno až polojasno. Odpoledne poté zejména v okolí hor bude přechodně až oblačno. Ráno ještě slabý, proměnlivý, přes den už poté jihozápadní až jižní vítr. Tak takové počasí nás čeká v úterý s datem 15. září v Libereckém kraji. A ve 6:45 vás zdraví Český rozhlas Liberec.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7:45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14:20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádi.

0: Po skupině Krištof můžeme připomenout dnešní datum, tedy 15. září. Je to totiž Mezinárodní den demokracie, který se poprvé připomínal v roce 2008. Vědí předškoláci, co demokracie znamená a co je na ní dobrého? Na to se jich zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je demokracie?
2: Že se tam třeba něco staví.
3: Vyrábějí tam něco.
4: Nebo tam něco překládají.
5: Demokracie je, že když si vybereš, kam chceš jít, když chceš třeba zůstat ve školce nebo jít ven, tak si něco promyslíš a když jich bude víc, tak ti vyhrajou.
1: A co je na demokracii dobré?
3: Já si můžu vybrat, že můžu hlasovat, kam chci jít.
4: Že můžu říct, co chci.
1: Co to znamená, když můžeme o něčem hlasovat?
6: Můžeme si třeba vybrat, kam chceme jít.
3: Můžeme si vybrat, každý to chceme.
1: O čem všem můžeme hlasovat?
7: Co chceme za Pikachu třeba.
3: Kam půjdem, že školkou. Třeba na procházku.
8: Třeba, že bychom mohli zůstat doma místo jít do školky.
9: A nebo místo

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Začíná výstava korunovačních klenotů, nejprve uvidí školáci. Výloka tramvají v Liberci se na podzim rozšíří. Policie dnes představí konečný počet lidí, kteří o prázdninách zemřeli na českých silnicích. Dnes bude skoro jasno až polojasno, s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Školáci si ode dneška můžou na Pražském hradě prohlédnout korunovační klenoty. Jedny z nejvýznamnějších symbolů české státnosti jsou vystaveny ve Vladislavském sále. Včera odpoledne je z korunní komory ve svatovícké katedrále vynesli zástupci státu, města Prahy a katolické církve.
2: 7 klíčníků jeden po druhém odemkli malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Ve Vladislavském sále budou klenoty do pátku přístupné pro školní kolektivy, od soboty si je pak bude moct prohlédnout až do 28. září i veřejnost. Z Prahy Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: V Liberci se na podzim rozšíří výluka v tramvajové dopravě. Důvodem jsou opravy trati mezi Jánskou ulicí a nádražím. Dopravní podnik hledá firmu, která úsek opraví. Náklady odhaduje na necelých 300 milionů korun. Zájemci se můžou hlásit do 14. října. Práce budou podle provozně technického ředitele dopravního podniku Ludvíka Lavičky trvat 11 měsíců. Stavební firma začne pracovat mezi Jánskou ulicí a Rybníčkem. Ke konci roku se přesune do ulice 1. máje a v roce 2027 i do Žitavské ulice.
3: Podle Lavičky bude přestupní místo na náhradní dopravu v zastávce nádraží. Tramvaje budou jezdit z Horního Hanichova do vozovny v Mrštíkově ulici. Náhradní autobusy pojedou z viaduktu až do Lidových sadů. Dopravce totiž od června pracuje taky v Masarykově ulici. Výluka mezi terminálem Fignerova a Lidovými sady má skončit před Vánocemi. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou dvou hlavních tahů mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Rekonstrukce se týká dálnice D10 i rychlostní silnice 1.

0: Z dat zároveň vyplývá, že srpen byl letos na silnicích nejhorším měsícem. O život při nehodách přišlo 57 lidí. Nejtragičtějším dnem roku je zatím 27. červenec, kdy na silnicích zemřelo 6 lidí. Počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno, ráno v nižších polohách často i mlhavo, odpoledne zejména v okolí hor bude přechodně až oblačno a teploty vystoupí na 20 až 23, na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v Masarykově ulici u průmyslové školy srazilo osobní vozidlo chodce. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A v Liberci v Londýnské ulici se střetla 3 osobní vozidla, nehoda je bez zranění, na místo jede policie, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Během úterního rána tedy přejeme šťastnou cestu, přejeme také příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Liberec, které i 4 minuty po 7. hodině pokračuje 15. září v kalendáři. A jestli teď může mít někdo radost, tak to jsou fanoušci českého volejbalu. Právě totiž naši reprezentanti bojují na mistrovství Evropy a my už za okamžik budeme mít ve vysílání možnost připomenout také jejich utkání se Slovenskem. Jak dopadlo a hlavně jak to zatím tedy vypadá právě s českými volejbalisty na mistrovství Evropy. To vše se dozvíte už za okamžik v další reportáži úterního Dobrého rána. Martin Kolín přeje příjemný poslech.

0: Se skupinou Brontosauři, také na začátku další hodiny dobrého rána v kalendáři, tedy 15. září. My vás zdravíme u poslechu a také jsme rádi i dnes, že jste si Český rozhlas Liberec naladili. K tomu, jak jsme zmiňovali, můžeme zamířit na mistrovství Evropy, konkrétně tady to volejbalové. Třetí výhrou na turnaji nad Slovenskem hladce 3-0 na sety si česká volejbalová reprezentace totiž zajistila už dva zápasy před koncem skupinové fáze postup do osmifinále. Přímo v Modeně natáčel sportovní reportér Kamil Jaš. K nejlepším hráčům zápasu patřil smečař Lukáš Vašina.
1: Samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme si ten postup do osmifinále zařídili už tady v zápase se Slovenskem, protože zatím ty zápasy od nás byly hrozně kostrbatý.
2: Kostrbatý výkon proti Slovensku to rozhodně nebyl. Český tým obránil všechny soupeřovy útočníky. Trenér Jiří Novák, a nemá to často ve zvyku, vysekl hráčům poklonu za výkon i za to, že nepřipustili návrat soupeře do zápasu, jako se to stalo v minulých dvou utkání.
3: Zápas byl komplexní a vždycky samozřejmě hrajete to, co vám soupeř dovolí. My jsme Slovákům toho moc nedovolili a jsem cítil, že to nastavení je takový, že ty kluci už se z toho poučili.
2: Teď mají hráči v českých dresech před sebou velký zápas v Modeně s domácí Itálií. Univerzál Patrik Indra už se nemůže dočkat první výměny.
4: Je to splněný sen nás všech hrát proti mistrům světa u nich doma, vyprodaný hale, atmosféra bude určitě elektrizující a určitě se neuspokojíme s tím, že si půjdeme zahrát nebo že si to dáme užít, prostě půjdeme za vítězství.
2: Zápas Palapaniny začne 5 minut po 21. hodině.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty v úterý 15. září v Libereckém kraji, myslím si, velmi příjemné. Můžeme nastínit 23 a 20 stupňů. Na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni. Očekáváme skoro jasno až polojasno. Ráno tedy ještě v nižších polohách často i mlhavo a odpoledne zejména v okolí hor bude přechodně až oblačno. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jak probíhal Jablonecké přehrady ve Mšeně? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách během dobrého rána, které pro nás přichystala Iveta Bláhová.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Koryto Ještěckého potoka v Křižanech na Liberecku zasypala hlína ze soukromého pozemku. Jeho majitel na něm bez potřebného povolení vybagroval vysokou stráň. Obyvatelé obce se teď bojí záplav a sesuvu půdy. Věc proto řeší stavební úřad, povodí Ohře a vedení obce. 35 potápěčů v neděli čistilo dno přehrady Mšeno v Jablonci nad Nisou. Poslední úklid v tomto rozsahu se konal před 30 lety. Do čištění se zapojila i veřejnost, která uklízela břehy nádrže. Nejčastějším odpadem na dně byly hliníkové obaly od nápojů, v okolí přehrady pak kelímky a plastové lahve. V České Lípě můžou děti využívat obnovené hřiště ve Vladimírské ulici, informovala o tom mluvčí města Kristýna Kňákal-Brožová. Na hřiště je několik původních opravených prvků a 5 nových atrakcí určených dětem od 3 do 15 let. Poslanci budou na nejbližší schůzi jednat podle nových pravidel. Nebudou moc například navrhovat změny pořadu bez časového omezení a limit se bude vztahovat i na přednostní práva, která mají třeba předsedové stran a klubů. Prodlouží se i hodiny, kdy můžou schvalovat zákony ve třetím čtení. Fotbalista Richard Sedláček bude dál hrát za Jablonec. Klub s ním prodloužil smlouvu do roku 2029. Oznámil to na svém webu. Sedláček přišel do Jablonce v loni v září z Teplic. Nejvyšší soutěži má zatím na kontě 54 startů a 1 gól. Dnes bude skoro jasno až polojasno, ráno v nižších polohách často i mlhavo, odpoledne zejména v okolí hor bude přechodně až oblačno a teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci v Londýnské ulici se střetla 3 osobní vozidla. Nehoda je bez zranění, na místě zasahuje policie. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: V případě, že se postupně probouzíte do nového dne, tak připomínáme úterý s datem 15. září. Zdraví vás Český rozhlas Liberec a to i 2 minuty po 7:30. Za námi další zprávy Ivety Blahové a my můžeme nastínit, co nás čeká v následujících 30 minutách ranního vysílání. Už za okamžik společně probereme další aktuality Libereckého kraje. Chybět nebude ale ani telefonát meteorologům. No a v závěr hodiny to budeme mít možnost opět se vrátit v čase a vydat se do doby na 100 let historie.
3: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kamradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: 8 minut po půl osmé, to je čas, kdy jsme měli možnost připomenout si další nestárnoucí písničku. To byl dotazník Hany Zagorové a také Petra Reska ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Je to ale také doba, kdy si můžeme připomenout další aktuality Libereckého kraje. V tomto momentě půjde hlavně o omezení, především tedy pro řidiče. Připomínáme v Tanvaldu, kdy bude od čtvrtka 17. září úplně uzavřená Rajzova ulice. Bude se tam totiž frézovat a pokládat nový povrch uzavírka, zatím tedy plánovaná až do dokončení prací, jak byste případně nalezli na webu Tanvaldu. A připomenout můžeme také události týkající se Lomnice nad Popelkou. Od zítřka, tedy od středy, až do pondělí 21. září bude totiž částečně uzavřena Poděbradova ulice, včetně přilehlého chodníku v místě nad domem s číslem 388. Jen doplňme, důvodem je pokládka nového podzemního kabelového vedení. Překopy vozovky budou prováděny po polovinách, vždy dojde k uzavření jedné strany vozovky a přilehlého chodníku. Tak to jsou omezení, se kterými bude lepší počítat nejen tedy na silnicích. Popřejeme šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv, hlavně bezpečně a dobře dojeďte. K tomu tedy pokračuje úterní ranní vysílání. Zdraví vás Český rozhlas Liberec a už za okamžik se společně podíváme také na počasí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Zhruba 2 minuty nás dělí od 7:45 a my i v tomto čase tedy můžeme přivítat z Českého hydrometeorologického ústavu pana Martina Hinčicu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Včera jsme si ještě v Libereckém kraji užívali přeháňky. Pane Hinčico, prozraďte, budou přeháňky na pořadu dne i v úterý?
2: Dnes přeháňky neočekáváme, takže dnes určitě pršet nebude. Co se týká předpovědi, tak ta oblačnost a ty mlhy, které aktuálně máme, tak se budou během rána dopoledne rozpouštět. A to odpoledne bude skoro jasné až polojasné, jenom na horách té oblačnosti může být přechodně více, ale ani z téhle oblačnosti přehánky vypadávat nebudou, takže dnes beze srážek.
1: Tak první polovina úspěšná, to si myslím, že není vůbec špatný začátek. Pojďme ještě doplnit teploty, nejen ty aktuální, ale právě i denní maxima.
2: Tak ty teploty nám v noci klesly mezi 10 až 7 stupňů Celsia, takže aktuálně pod tou oblačností se příliš nezvedají, takže máme ty teploty venku mezi 10 až 8 stupni Celsia. A nahoře tam nám dokonce i mrzlo, takže například na Jizerce jsme měli do 1 stupně pod bodem mrazu, ale i tam ty teploty už začínají narůstat. No a maximální denní budou mezi 20 až 23, maximálně 24 stupni Celsia, takže by se z toho dneška měl vyklubat příjemný podzimní den.
1: Je to přesně tak, jak říkáte, na to, že máme polovinu září, tak počasí, myslím si, velmi příjemné. Na to nás tady v ranních hodinách připravil z Českého hydrometeorologického ústavu pan Martin Hinčica. My děkujeme za nakonec, myslím si, pozitivní zprávy, přejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Přeju taky krásný den, naslyšenou.
3: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
4: Kolikrát nemůžu ani vstát?
5: Ale vstáš.
4: No nakonec jo, pač musím.
3: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
6: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
7: Haló. No co je?
8: Je doma Kája.
3: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vaše.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Procházíme staré noviny a čtu tady zajímavou věc ze statistiky. Píší tu o úmrtnosti podle jednotlivých povolání. Tak napadlo by vás, jak moc to, co děláme, ovlivňuje, kolika let se dožijeme?
2: Upřímně, někdy mám pocit, že naše práce nám občas přidává stresu. Ale pojďme se podívat na to, jak to hodnotí statistiky v roce 1926. Kdo je na tom nejlépe?
1: Tak nejlépe podle textu jsou na tom duchovní a učitelé. Vykazují zdaleka nejnižší úmrtnost. Podle článku za to vděčí uspořádanému životu, menší fyzické zátěži a tomu, že nejsou vystaveni přímému nebezpečí.
2: To by mohlo dávat smysl, ale říkám si, co lidé, kteří pracují venku, na vzduchu.
1: Zemědělci a lesníci jsou na tom taky velmi dobře. Sice tvrdě pracují, ale pobyt na čerstvém vzduchu jim to zdraví očividně kompenzuje.
2: No a takoví úředníci nebo lidé ze svobodných povolání?
1: Tak tam je to přesně uprostřed, ale pozor, obchodníci a živnostníci už mají úmrtnost zvýšenou. Píše se tu, že je to kvůli sedavému způsobu života, nepravidelné pracovní době a hlavně neustálému nervovému vypětí.
2: Tak vidíš, ten stres už byl v roce 1926. No a kdo je na tom nejhůř podle tehdejší statistiky?
1: Výrazně vyšší úmrtnost mají průmysloví dělníci, ale úplně nejhůře dopadly hostinští a výčepní.
2: Hostinští a výčepní, to mě překvapuje. Čím to podle tehdejší statistiky je?
1: Tak tady se důvody uvádí jako celkem jasné, neustálý kontakt s alkoholem, noční směny a špatně větrané zakouřené místnosti. No a na úplném dně jsou nekvalifikovaní pomocní dělníci a horníci. Tam hraje roli těžká fyzická práce, také prach, nebezpečné látky a špatné sociální zázemí.
2: Když to tak poslouchám, asi bychom měli po práci vyrazit do lesa na čerstvý vzduch, ať si celodenní sezení pěkně vykompenzujeme.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě. Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Úřady řeší černou stavbu Křižanech na Liberecku. Legiovlák představující československé legie je ode dneška přístupný na libereckém nádraží. Ministři Zuna a Tejce dnes sejdou s prezidentem Pavlem, představí mu kandidáty na generály. Dnes bude skoro jasno až polojasno, s teplotami do 23 stupňů. Jsou tu zprávy, které připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Koryto Ještěckého potoka v Křižanech na Liberecku zasypala hlína ze soukromého pozemku. Jeho majitel na něm bez potřebného povolení vybagroval vysokou stráň. Obyvatelé obce se teď bojí záplav a sesuvu půdy. Věc proto řeší stavební úřad, Povodí Ohře a vedení obce.
4: Na černou stavbu upozornil majitel sousedního pozemku Jiří Sobotka.
5: Pak jsem tady asi 3 nebo 4 dny nebyl, přijel jsem a už tady začala růst obrovská hromada.
4: Stavitel Stanislav Vavrek nedostatky připustil.
6: Dobrý den, nestaví se to žádná stavba, děkujem.
7: Nic se tady nestaví.
6: Ne, ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
7: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
6: Ano, to je pravda.
4: Žádná z dotčených institucí o tak rozsáhlých úpravách nevěděla. Majitel proto musí pozemek bez odkladu uvést do původního stavu. Z Křižan Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Na libereckém železničním nádraží je ode dneška k vidění legiovlak. Československá obec legionářská ve vagónech představuje život legionářů zejména v letech 1918 až 1920. Součástí je i nová výstava. Lidé ji můžou poprvé navštívit právě v Liberci, říká mluvčí legionářské obce Miloš Borovička.
8: Nová expozice propojuje společnou historii československých legionářů, Sokola a Skautského hnutí, připomíná jejich podíl na vzniku a budování republiky, působení v odboji i pronásledování během nacistické okupace a komunistického režimu. Výstava bude umístěna v unikátním francouzském rychlíkovém voze z roku 1910.
2: Navštívit legiovlak v Liberci je možné ve všední dny i o víkendech, a to do 27. září. Poté se pojízdné muzeum přesune do Hradce Králové. Před dokončením je nový pavilon v nemocnici v Turnově. Přijde na téměř 200 milionů korun a zdravotnické zařízení o něj usilovalo 25 let. Kromě prostornější jednotky intenzivní péče v něm budou pacientům k dispozici různé ambulance. Přízemí pak bude sloužit jako centrální urgentní příjem, který dosud nemocnici chyběl. Informoval lékařský ředitel krajské nemocnice Liberec Tomáš Roubíček. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministry spravedlnosti Jaromíra Tejce z Hnutí ANO a obrany Jaromíra Zunu za SPD. Jednat budou o jmenování nových generálů. Prezident jmenuje do generálských hodností vojáky, policisty a hasiče dvakrát ročně. Poprvé u příležitosti Dne vítězství 8. května a podruhé v rámci výročí vzniku Československa, tedy 28. října. Naposledy Pavel jmenoval do vojenské hodnosti brigádního generála, třeba ředitele speciálních sil Tomáše Krampa.
3: Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, ráno v nižších polohách často i mlhavo, odpoledne zajímavé.

0: Vozidlo chodce na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nacházíme se v polovině září, teď tedy 15. v kalendáři, 4 minuty po 8. hodině a i v tomto čase vám příjemný poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec přeje Martin Kolín. Budeme moci ale trochu čas přeskočit a vydat se o měsíc dopředu. Do voleb totiž zbývá právě zhruba 30 dní, jak se městům v Libereckém kraji podařilo zajistit členy do okrskových volebních komisí a jak se projevilo navýšení odměn. To je téma, které ve vysílání probereme už za okamžik. Přejeme tedy dobré ráno řidičům, šťastnou cestu, hlavně pokud možno vydařené a poklidné úterý.
3: Medicine man.

0: 13 minut po 8 hodině v kalendáři 15. září a nám a před okamžikem dozněla píseň Jitky Zelenkové Máme si co říct. A skutečně, jako kdyby před lety, Jitka Zelenková věděla, co nás teď ve vysílání Českého rozhlasu Liberec čeká. Jen připomeňme, do komunálních a senátních voleb zbývá ani ne měsíc. Jejich průběh zajišťují okrskové volební komise. Ty teď radnice sestavují. Mají už města v Libereckém kraji komise naplněné. Na to se podíváme společně s redaktorkou Anou Podhornou, kterou také vítám ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jen pojďme z úvodu, jak takové sestavování volební komise vůbec funguje.
1: Sestavit komise má na starosti městský nebo obecní úřad. Ten primárně využívá lidi, kteří se o členství přihlásí. A to buď přes některá z kandidujících uskupení, která mohou delegovat do každého okrsku jednoho člena a jednoho náhradníka. Tyto nominace jsou už uzavřené. Nebo je možnost se přihlásit přímo na úřad. Ten pak členy doplní v případě potřeby i úředníky.
0: Úředníky, bude to někde potřeba? Co ti řekli například na radnicích, které si kontaktovala?
1: Ptala jsem se na situaci ve větších městech a je to různé. Liberec už má volební komise sestavené z 628 lidí. Magistrát eviduje i 30 náhradníků, říká mluvčí Jana Kodymová.
2: Letos po dlouhé době nebyl problém komise obsadit. Z 11 volebních stran delegovalo své členy 9 volebních stran. Do minimálního počtu členů jsme komise doplnili zaměstnanci statutárního města a některými dobrovolníky.
1: V Jablonci nad Nisou letos sloučili některé okrsky. Volebních místností tam bude 31 místo 49. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové je potřeba 220 členů.
3: Osmi volebních stran delegovali zástupce 7 a celkem tak v komisích je delegovaných 132 zástupců. Zbytek jsme doplnili z řad dobrovolníků a ještě máme nějaké dobrovolníky v záloze.
1: V Turnově strany delegovali 23 lidí. Radnice tak doplňuje z přihlášek a další členy hledá. V České Lípě evidují rozdíly v jednotlivých okrscích, přihlášek ale mají dost a komise tak doplní z náhradníků.
0: Dá se říct, co letošní zájem o členství ovlivnilo?
1: Ministerstvo vnitra letos po 8 letech zvýšilo odměny, to pravděpodobně podle měst zájem zvedlo. Odměna pro řadového člena se zvýšila z 1800 na 2500 korun. Místopředseda dostane 3000, předseda a zapisovatel 3,5. V Českolipském obvodu ještě přibude 800 korun za senátní volby a v případě druhého kola se příspěvek ještě zvýší.
0: A můžeš ještě na závěr připomenout důležité informace právě o nadcházejících volbách?
1: Důležité datum je pátek 9. října a sobota 10. V tomto termínu se konají komunální volby a první kolo senátních. Případné druhé kolo je vypsáno na 16. a 17. října. Volby do senátu se týkají obvodu Česká Lípa. Je při nich možné využít volební průkazy. Ty se budou vydávat od 24. září, ale pozor, s průkazem lze volit v jiné volební místnosti, ale ne v jiném volebním obvodu.
0: Informace tedy nejen o volbách, ale i právě o okrskových volebních komisích nám v ranních hodinách předala redaktorka Anna Podhorná. My děkujeme za informace, přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jsme o tom mluvili, dnes nás skutečně čeká pěkné, v podstatě podzimní počasí. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia a na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni. Očekáváme skoro jasný až polojasný den, ráno ještě tedy v nižších polohách často i mlhavo. Odpoledne poté zejména v okolí hor bude přechodně až oblačno. Biometeorologická předpověď mírná, to znamená na jedničce, a ráno ještě slabý proměnlivý, přes den už poté jihozápadní až jižní vítr. Takové počasí nás bude doprovázet během úterý 15. září v Libereckém kraji. 10 minut před 8:30 vás zdraví Český rozhlas Liberec.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

chvíli. Lucie Bílá a také Jan Bendík s písní Jednu malou chvíli. V 8 hodin a téměř 24 minut během 15. září budeme mít možnost připomenout dnešní datum, a to společně i s návratem až do roku 1881. Na den přesně se totiž narodil konstruktér a automobilový designer Ettore Arco Isidoro Bugatti. Narodil se v italském Milánu a během života získal francouzské občanství a v automobilce sídlil tehdy v německém Molsheimu, ale pěkně po pořadě. Ettore Bugatti se narodil do rodiny návrháře nábytku a k designu tak neměl daleko. Táhlo ho to ale k motorovým vozidlům. První tříkolku navrhl ve spolupráci s milánskou firmou. Mimochodem tomu bylo 17 let a o dva roky později už se také na milánském veletrhu prezentoval s automobilem. A jak hádáte správně, celý veletrh následně vyhrál. Tím si udělal jméno a jeho kariéra mohla odstartovat. V roce 1909 také založil stejnojmennou společnost, tedy Bugatti. Ta se ve 20. letech minulého století specializovala v podstatě na sportovní auta a těmi jezdili i třeba českoslovenští závodníci. Zmínit můžeme legendární Elišku Junkovou. Celý život tak pracoval na tom, co ho fascinovalo a také naplňovalo. Přitom se zapsal do paměti celého světa. Ettore Bugatti se narodil na den přesně, a to před 145 lety.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Cestující mezi Českou Lípou a Děčínem čeká od zítřka výluka na železnici, potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy. Přes 20 základních a mateřských škol v Libereckém kraji se zapojilo do celorepublikové výzvy Pěšky do školy. Jejím cílem je sklidnit dopravu v okolí škol. Výzva potrvá celý týden. Děti můžou přijít pěšky, přijet na kole, koloběžce nebo městskou hromadnou dopravou. Městská knihovna v Jablonci nad Nisou na Semelsku nově nabízí výpůjčení e-knih. Čtenářům se tak otevřela databáze tisíce titulů, které si mohou přečíst na čtečkách nebo v telefonu. Služba je dostupná všem registrovaným čtenářům. V Česku se poprvé objevil invazní rak červený. Odborníci jeho výskyt potvrdili v jezeře Milada v Ústeckém kraji poté, co ho objevili a nahlásili cyklisté. Podle odborníků to není dobrá zpráva pro přírodu, protože rak červený je kvůli svým vlastnostem považován za nejinvazivnější druh raka v Evropě. Rychle se množí, spásá vegetaci, ale je také přenašečem račího moru. Zápasem mezi Karlovými Vary a Třincem začne nová sezóna hokejové extraligy. Hrát se začne v 18 hodin. Dnes bude skoro jasno až polojasno, ráno v nižších polohách často i mlhavo, odpoledne v okolí hor přechodně oblačno a teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonce nad Nisou v Lužické ulici havarovala dvě osobní vozidla. Projedete se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové. I 2 minuty po 8:30 vás zdraví Český rozhlas Liberec. Připomínáme dnešní datum, a to 15. září. Přejeme také dobré ráno a už za okamžik se budeme mít možnost ve vysílání podívat v podstatě na cestovatele mezi kriminálníky. Čeká nás totiž krimi příběh a dnes se podíváme na příběh opilého lupiče z Jablonce, který skončil za mřížemi až v Novém Boru. Jak se mu to povedlo, to se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte.
5: Mám prostě

0: Teď už tady 8 minut po půl deváté, čas nám opět trochu poskočil, znamená to jediné, pokračuje úterní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec. Připomeňme dnešní datum, a to 15. září. K tomu se budeme moci vydat na slibované téma. Většina lidí totiž podniká tuzemské výlety za poznáváním a krásami naší vlasti. 38letý muž z Jablonce se nedávno vydal do Nového Boru, aby poznal, kolik tak lidé u sebe nosí peněz, a počínal si v rozporu s našimi zákony. Jeho cestu nám přiblíží Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Páteční večer tráví asi každý z nás jinak, nicméně většina asi slaví to, že je prostě pátek, tedy že následují dva dny volna. Nevím, jestli jistého muže z Jablonce také čekali dva dny volna, nebo spíš, jestli ho vůbec po víkendu čekal pracovní týden. Moc bych za to nedal, že měl víkend jaksi dlouhodobě. Každopádně výraznou absencí peněz zřejmě netrpí, jelikož už od rána popíjel vodku. Na druhou stranu, na výlet se vydal stopem, konkrétně do Nového Boru. A tam si koupil a hlavně vypil další vodku. Jenže pak mu asi peníze došly, protože v podvečer se vydal směrem k nádraží a ať už scháněl peníze na vlak nebo na další vodku, scháněl je nevhodným a následně i protiprávním způsobem. Vybral si náhodného kolem jdoucího a chtěl po něm peníze. Když je nedostal, začal seniora za chůze šacovat. Senior ale nebyl žádné ořezávátko a muže od sebe odstrčil. Ten ztratil rovnováhu a natáhl se jak dlouhý, tak široký. Nenechal se ale odradit a znovu zaútočil na seniorovu kapsu s peněženkou. Situace se opakovala, senior ho odstrčil a muž sebou zase plácnul. Znovu se vydrápal na nohy, ale tentokrát už měl v ruce nůž. Senior pochopil, že jde do tuhého, a dal se na útěk a zapadl do prvních dveří, které byly otevřené. Muž s nožem zřejmě nebyl natolik opilý, aby se nerozmyslel následky svého dalšího útoku. Šlo o dveře od fitness centra. Takže by riskoval, že schytá jednu činkou po hlavě, anebo že od svalovců dostane kolektivně na budku. Svalovci ale jen zavolali strážníky a ti sebou vzali i kolegy z policie České republiky, protože jim bylo jasné, že tady se bude zatýkat. Opilci teď hrozí až 10 let vězení a záleží jen na soudci, jestli muži uvěří jeho tvrzení, že si kvůli opilosti nic nepamatuje a že je jinak hotový milius.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V úterý očekáváme skoro jasno až polojasno, odpoledne poté zejména tedy na horách bude přechodně až oblačno a nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů. Na horách dnes naměříme mezi 15 až 18 stupni. Biometeorologická předpověď na jedničce a v ranních hodinách hlášený slabý proměnlivý vítr.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

I s ohledem na kalendář by stále mohlo jít o píseň velmi tématickou. Atmosféra letních bouřek, jak nám zpívala Věra Martinová, pravda? Já letní bouřky rád mám. Byť tedy, jak už nám bylo řečeno také od meteorologů, právě meteorologické léto, to už je pro letošní rok minulostí. 8 hodin 50 minut k tomu a minulostí už je také úterní dobré ráno. To se totiž blíží ke svému závěru. Po 9. hodině se tak na vás těší opět kolegyně Iveta Kalátová, se kterou se vydáte například do Křižan. Z jakého důvodu? To se ve vysílání dozvíte. Mně nezbývá nic jiného, než popřát vydařený den, příjemný poslech a pokud možno poklidné úterý. Od mikrofonu se loučí Martin Kolín.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký dopravní podnik musí znovu opravit kus tramvajové trati na terminálu Fignerova. A radnice v Libereckém kraji se stavují okrskové komise pro komunální volby. Lidé v Turnově budou od příštího roku platit víc za teplo. Dnes bude skoro jasno až polojasno a teploty až 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Liberecký dopravní podnik v říjnu začne s opravou dlažby pod tramvajovou tratí u terminálu Fignerova. Nedávno opravované místo mělo původně sloužit jako pěší zóna. Kvůli rekonstrukci schodiště v Rumunské ulici tam dočasně začaly jezdit autobusy. Zlepšily se jejich dojezdové časy, proto se autobusová doprava na trasu přesunula trvale. Dlažba ale nápor nevydržela. Dopravní podnik je teď musí za zhruba 1 000 000 korun opravit, říká provozně technický ředitel Ludvík Lavička.
2: Musíme zúžit ostrůvek, co tam je, s těma květinama, ten se musí asi tak zhruba o 3/4 metr zúžit a musíme to celý předělat a musí koleje ven, vyndat pražce, co tam jsou a dát to na betonovou desku. Povrch bude asfaltový.
0: Tramvajovou dopravu práce neomezí, v místě je totiž aktuálně výluka kvůli opravě Masarykovy ulice. Magistráty Liberce a Jablonce nad Nisou už mají sestavené volební komise pro komunální volby. Zjistil to Český rozhlas. V některých městech byl letos zájem o účast vyšší. Ministerstvo vnitra odměny za členství v komisích navýšilo. Například v Liberci nebyl po dlouhé době problém komise obsadit.
3: Z 11 volebních stran delegovalo své členy 9. Do minimálního počtu členů jsme komise doplnili zaměstnanci statutárního města a některými dobrovolníky.
4: Říká mluvčí Liberce Jana Kodymová. V Jablonci nad Nisou podle mluvčí Jany Fričové delegovala kandidující uskupení 132 členů z potřebných 220.
5: Zbytek jsme doplnili z řad dobrovolníků a ještě máme nějaké dobrovolníky v záloze.
4: Ve městě bude letos menší počet volebních místností než dříve. Snížil se ze 49 na 31.
5: Většina volebních místností zůstává ve stejných budovách. Změny se týkají především sloučení místností ve školách.
4: Doplňuje mluvčí Fričová. Anna Podhorná, Český rozhlas.
0: Teplo v Turnově bude v příštím roce dražší o zhruba 150 korun za gigajoule. Informovalo o tom město po zasedání valné hromady městské teplárenské společnosti. Cena tepla se odvíjí od nákupu plynu, který radnice nakupuje spolu s Libereckým krajem na spotovém trhu. Stíhačky NATO se střelily v noci v litevském vzdušném prostoru dron. Potvrdil to prezident země Gitanas Nausėda. Původ bezpilotního letounu ale zatím není známý. Agentura Reuters s odvoláním na úřady píše, že do Litvy pravděpodobně vletěl z Běloruska. Stíhačka ho pak zneškodnila na jihu země nedaleko druhého největšího města Kaunasu. Podobné případy jsou v poslední době časté. Řeší je i další země v Pobaltí nebo taky Rumunsko a Moldavsko.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne zejména v okolí hor, přechodně až oblačno a nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou v Lužické ulici havarovala dvě osobní vozidla. Projíždějte se zvýšenou opatrností.

lokální stopař, se kterým se krátce před 9:30 spojíme. Budeme se také ale dnes věnovat i černé stavbě. V Křižanech na úpatí Ještěckého hřebene totiž vzniká černá stavba. Majitel pozemků tam bez povolení provádí rozsáhlé stavební úpravy a řeší to vedení obce i stavební úřad. Tak tomu se budeme věnovat už za okamžik. Co vám popřát, ať se vám i dnes v úterý 15. září dobře daří a hezky poslouchá.

0: Zatím to tedy vypadá na nádherný den na úterý 15. září, o kterém nám zpívala Věra Špinarová a Václav Neckář. Tak ale teď už v příštích minutách bude v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec řeč o černé stavbě. Schrabal se na svém pozemku vysokou stráň a několik tun hlíny přitom popadalo do přilehlého potoka. Tak začal upravovat bagrem parcelu v Křižanech pod Ještěckým hřbetem její majitel. Na úpravy ale neměl stavební povolení a teď musí všechno vrátit do původního stavu.
1: 150 let starý stromek bez povolení pokáceli, to je zničili potok, jo, to je zase zavalený. A jak se udělá prostě zával, tak to mám na zahradě.
2: Říká obyvatel Rostislav Oliva. Zásah do krajiny znepokojil celou řadu sousedů, kteří se obávají, že by zahrazení potoka mohlo způsobit záplavy nebo nebezpečný sesuv půdy. Pokračuje oznamovatel Jiří Sobotka, který má pozemek hned pod ním.
3: Bylo mi od něj řečený, že má přírodu dát, že v podstatě si tady postaví jenom na úpatí nějaký malinký srubík a chce tady jezdit za klidem a za přírodou.
2: Lidem z obce také vadí, že slovenský podnikatel na pozemku dělá, co chce, bez povolení. Navíc v chráněném území přírodního parku Ještěd.
3: A ten člověk, i když věděl, že nesmí stavět, že když si mluvil starosta obce, že nesmí pokračovat ve stavbě, že to vlastně nemají žádný povolení, že nemají ani požádaný o stavební povolení, tak v podstatě řekl, že ho to nezajímá, jo, a jel dál.
2: Nezávislý starosta Křižan Václav Honzejk mi řekl, že majitel pozemku Stanislav Vavrek dostal od obce povolení pouze na vykácení náletových dřevin a vytrhání pařezů. To mi ostatně potvrdil i majitel Stanislav Vavrek.
4: Dobrý den, pane Vavreku, Tománková, Český rozhlas. Co se tady staví?
5: Dobrý den, nestaví se to žádná stavba, děkujem.
4: Nic se tady nestaví.
5: Ne, ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
4: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
5: Ano, to je pravda.
2: Podle rozhodnutí povodí Ohře musí Stanislav Vavrek půdu uvést do původního stavu, říká mluvčí státního podniku Dana Zikešová.
6: Proběhlo místní šetření, kde jsme vyžadovali okamžité uvedení do původního stavu. V případě přívalových srážek a zvýšených průtoků by mohlo dojít ke splavení zemního materiálu do koryta vodního toku.
2: Na místě při šetření byla také Štěpánka Hanzlíková ze stavebního úřadu v Osečné. Vyjádřit se nechtěla. Rozuřeným sousedům ale řekla, že bude úřad situaci posuzovat. Z Křižan Johana Tománková, Český rozhlas.
7: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
8: Adonky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na čtyřpruhu z Turnova na Liberec a Prahu začala oprava silnice, která znamená nejen uzavření jednoho z jízdních pruhů, ale také postupné uzavírání některých sjezdů a nájezdů na silnici Římská 1/10 a Římská 1/35. Jaká omezení a objížďky přinesla první ze čtyř etap? To už se vyzkoušel regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého zdravíme z Českého rozhlasu Liberec. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Z Turnova od kruhové křižovatky u ulic Nádražní Bezručova Pučíkova, která má vlastně jedno z těch omezení, to rameno na Prahu a Liberec je právě teď uzavřené. Odsud se na Železný Brod jezdí Bezručovou ulicí, tady kolem zámku Hrubý Rohozec, a na Prahu a na Liberec Nádražní ulicí až dozadu do Ohrazenic, podjezd pod dálnici a pak už se napojíte na ten čtyřpruh. V té Nádražní ulici, zvláště pak odpoledne, to bude asi trošičku komplikovanější kvůli množství přechodů a chodců, takže tam počítejte s nějakým zdržením v řádu minut, ale snad by to všechno mělo být v pořádku. Další omezení je přímo na průtahu. Když pojedete od Jičína směrem na Liberec a na Prahu, tak vlastně budete omezeni pouze do jednoho pruhu. Ovšem pokud chcete jet na Železný Brod a Harachov, tak už je dobré sjet vlastně v centru Turnova a prosmíknout se právě až sem na kruhový objezd a Bezručovou ulicí nahoru a nebo nahoru pak směrem vlastně na Leskov a Semily a vzít to na Železný Brod. Prostě ten sjezd hned za Turnovem na Železný Brod a Harachov je uzavřený, ale pokud to nestihnete v tom Turnově, nic hrozného se neděje, můžete pak ještě odbočit vlastně na tom prvním odbočce, na té první odbočce do obchodní zóny Kantolínu ke kontaktu a pak to zase prosmíknete pod dálnicí zase zpátky. To je ta první etapa, ale bude jich víc.
1: No a na to se právě chci zeptat, jaká omezení tady čekají řidiče v těch dalších etapách?
2: Tak to si myslím, že bude možná ještě trošku výraznější než ta první etapa. Ta první etapa jinak potrvá jenom pouze do tohoto pátku. Na silnici se opravdu pilně pracuje, povrch se odstraňuje, bude nový a tak dále. Od soboty 19. září až do 30. září bude zavřený nájezd od Železného Brodu a Harachova směrem na Prahu a Liberec a také sjezd a nájezd u čerpací stanice Kontakt a u toho průmyslového areálu Antolin. A to si myslím, že bude mnohem výraznější dopravní omezení. Doprava prý podle ŘSD bude vedena přes okolní křižovatky, no a my se na to samozřejmě příští týden podrobněji podíváme. No a další etapa, třetí s těmi uzavírkami, ta bude od 1. do 9. října zavřený bude sjezd a nájezd u Ohrazenic do Nádražní ulice a sjezd a nájezd směrem na Liberec a Jablonec. Tak to bude taky určitě zajímavé. Objízdná trasa povede po dálnici D10 na křižovatku až u Svijan a zpátky. Dálniční známku nebude nutné mít, ale bude nutné samozřejmě počítat s prodloužením trasy a tedy i s nějakým zpožděním.
1: Tak a teď ještě, jaké důvody vlastně vedly k zahájení prací u Turnova Ohrazenic?
2: Tak stručně, na vozovce se podle ŘSD objevily výtluky, trhliny a silnice ztratila protismykové vlastnosti, takže dojde k úpravě povrchu a navíc ještě uprostřed mezi dvěma pruhy, tedy tím levým a pravým směrem tam a směrem zpátky, nahradí ocelová lana, betonová svodidla. Já mohu potvrdit, že ta svodidla budou určitě bezpečnější než ta lana, která už byla na mnoha místech potrhaná a nějaké ty výtluky a díry v silnicích se našly, takže určitě tahle oprava, tyto práce povedou ke zvýšení bezpečnosti. Všechno by mělo být hotové do začátku listopadu za necelých 50 milionů korun.
1: Tak je to poměrně dost omezení a objížděk, tak poměrně jasno nám v tom udělal dnes regionální stopař Jaroslav Hoření. Tak děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Zpěvačka, které to stále sluší, Marie Rotrová, písnička S tebou v úterním dopoledni pod ještědem. Co myslíte, milí posluchači, mělo by se s angličtinou začít plošně od první třídy, jak navrhoval předchozí ministr školství Mikuláš Bek ze STANu, nebo až od třetího ročníku, jak navrhuje jeho nástupce Robert Plaga z hnutí ANO? Tak hostem Jany Švecové v pořadu O čem se mluví v Libereckém kraji byl zakladatel jazykové školy What's English Marek Kadlec. Možná, že jste tento rozhovor propásli, ale nic se neděje. Můžete si ho najít na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. No a dozvíte se, jak se stalo, že pohádky a písničky v podání Steva Vogtse, podle kterého je metodika nazvána, dobývají britský Netflix. To a ještě více se dozvíte na liberec.rozhlas.cz.

0: Písnička Zastav mě nemůže nikdy chybět na koncertě Marka Ztraceného, tak doufám, že jste si ji také hezky vychutnali. Je tady s vámi úterní dopoledne pod Ještědem. Já už mám pro vás pár informací, zejména i pro obyvatele Jablonce nad Nisou. Tak vás by mohlo zajímat, že kvůli výměně oken v budově jabloneckého magistrátu v ulici Komenského je až do pátku, nebo jsou až do pátku 18. září uzavřeny dopravně správní agendy, tedy řidičské průkazy a registr vozidel. Normální provoz začne opět v pondělí 21. září. Více informací najdete na stránkách Jablonce nad Nisou. Pro změnu liberecký magistrát informuje občany o tom, že tuto středu, tedy 16. září, nebude z technických důvodů možné vyřizovat záležitosti spojené s výdejem parkovacích karet. Jedná se o kancelář odboru správy veřejného majetku v Libigově vile. Podrobné informace také najdete na webových stránkách města Liberce.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Myslte si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 15. září. Svátek má Jolana. To se vykládá buď jako varianta jména Helena, tedy světlo pochodeň, anebo z maďarského Joleán, tedy správná dívka. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Světice a patronka země české, kněžna Ludmila, byla zavražděna v roce 921 v noci na 16. září. To je 1105 let. Vrazi jí povolili uprostřed noci jen krátkou modlitbu. Poté ji na Tetínském hradišti uškrtili. Ostravský řetězový most přes Ostravici se zřítil před 140 lety v roce 1886. Právě po něm mašírovala škadrona Hulánu a nezrušila krok, ale mohli za zřícení 92 metrů dlouhého mostu jen vojáci. Traduje se, že most byl silně skordovaný i vinou štamgastů z okolních hospod, kteří si tam chodili ulevovat. Tanky nasadila poprvé na bojištích první světové války anglická armáda před 110 lety v roce 1916 v bitvě na Somě. Stroje na smrt získaly svoje jméno tank, tedy z angličtiny nádrž podle svého tvaru. Slovo tank bylo krycím názvem projektu. Naše největší sázková kancelář, společnost Sazka, byla založena v budově nakladatelství Olympia v Klimenské ulici v Praze před 70 lety v roce 1956. A kolikže peněz se Sazkou dnes olvinem protočí? Loni překročili hrubé tržby z loterijní a sázkové činnosti hranici 14 miliard korun. Na výhrách bylo vyplaceno 12 miliard. Největší ekologická organizace světa Greenpeace vznikla před 55 lety v roce 1971. Ten den vypluli na rybářské lodi Phyllis Cormac pod jménem Greenpeace aktivisté směrem k Aljašce zabránit jaderným pokusům. Nová Škoda 105-120 byla slavnostně představena na brněnském strojírenském veletrhu před 50 lety v roce 1976.
3: Takové jsou automobily značky Škoda.
2: 105-ky a 120-ky byly ještě v roce 2002 nejčastějšími auty na našich silnicích. Před 105 lety se v Tuřanech narodil Jura Karásek ze seriálu Slovácko sa nesúdí.
4: Taký starý kotrmelec, čak já mu to přeju.
2: Oldřich Velen. 80 slaví dvě obrovské osobnosti světa filmu. Americký herec Tommy Lee Jones a režisér Oliver Stone. 70 má dneska hlas mnohých slavných songů Mikea Oldfielda, rodačka ze skotského Glasgow Maggie Reilly. Já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kompletní přestavba areálu Bekonu v Hrádku nad Nisou bude hotová příští rok. Legiovlak představující československé legie ode dneška přístupný na Libereckém nádraží. V Turnově začalo omezení na dálnici ve směru na Prahu. Dnes bude skoro jasno až polojasno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. V areálu bývalé továrny Bekon v Hrádku nad Nisou už je hotová část nových budov. Konkrétně jde o dům sportu a městský archiv. Zprovoznit je ale zatím město nemůže. Brání tomu dostavba sousedního pavilonu polikliniky. Navíc nejsou hotové ani přístupové cesty. Podle mluvčí radnice Evy Jiřičkové schání teď město firmu na vnitřní vybavení polikliniky, včetně rentgenu. Přeměna starého areálu textilní továrny přijde Hrádek na více než 500 milionů korun.
2: Ve zdravotním středisku budou mít zázemí praktičtí a dětští lékaři, stomatolog a neurolog. Chybět nemá ani lékárna, infuzní ambulance a novinkou bude poradna pro špatně se hojící rány. Tím ale přestavba továrního komplexu nekončí. Jeho součástí bude i nový městský park s vodní plochou. Dokončení je plánované na léto příštího roku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Na libereckém železničním nádraží je ode dneška k vidění legiovlak. Československá obec legionářská ve vagonech představuje život legionářů zejména v letech 1918 až 1920. Součástí je i nová výstava. Lidé ji můžou poprvé navštívit právě v Liberci, říká mluvčí legionářské obce Miloš Borovička.
3: Nová expozice propojuje společnou historii československých legionářů, Sokola a Skautského hnutí, připomíná jejich podíl na vzniku a budování republiky, působení v odboji i pronásledování během nacistické okupace a komunistického režimu. Výstava bude umístěna v unikátním francouzském rychlíkovém voze z roku 1910.
0: Navštívit legiovlak v Liberci je možné ve všední dny i o víkendech, a to do 27. září. Poté se pojízdné muzeum posune do Hradce Králové. V Turnově začaly opravy dvou frekventovaných hlavních tahů. Rekonstrukce se týká dálnice D10 a rychlostní silnice číslo 35. Podle ředitelství silnic a dálnic musí řidiči v těchto místech počítat s omezením do začátku listopadu. Dálnice bude ve směru na Prahu zúžená do jednoho pruhu a některé sjezdy a nájezdy budou zavřené. Kvůli nízkému průtoku vody v řece Moravě uhynuly na Olomoucku stovky kilogramů ryb. Je to největší uhyn od 90. let, oznámil to vedoucí tamního odboru životního prostředí Petr Lojka. Nízký průtok v Moravě a jejich přítocích způsobilo dlouhodobé sucho. Ve vodě je málo kyslíku a ryby se tak dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne zejména v okolí hor, přechodně až oblačno a nejvyšší denní teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále příjemný a kvalitní poslech Českého rozhlasu Liberec, tak to vám přeje teď už krátce po 10. hodině Iveta Kalátová. Tak jestli pak víte, co je to mužský kruh. Že nevíte, tak se to určitě dozvíte už za okamžik. V Jablonecké knihovně totiž začal cyklus setkávání mužských kruhů. O čem setkání jsou, to se dozvíme už za okamžik. A vrátíme se také k seriálu týdne, který jsme nazvali Příběhy přehrad. A dnes ještě zůstaneme v Liberci u vodní nádrže Harcov, kde se před 120 lety konala velká německo-česká výstava.

0: Československá filmová rodinná komedie režisérky Marie Poledňákové S tebou mě baví svět z roku 1982, která byla v roce 1998 na základě divácké ankety České televize vyhlášena českou komedií století, aby ne. No a bylo to taková opravdu veselá jízda pánů Pavla Nového, Václava Postráneckého, Juliuse Satinského. Zkrátka dobře, taková pánská jízda s dětmi. No a mužům, pánům se teď budeme také věnovat v těch příštích minutách. V Městské knihovně v Jablonci nad Nisou totiž včera začal cyklus pravidelných setkávání mužských kruhů, které otevírají tématiku mužského duševního zdraví. Co přesně se na kruzích probírá a proč nejsou náhradou za psychoterapii, to zjišťoval přímo v knihovně náš reportér Patrik Fischer.
1: Setkávání nejenom mužských kruhů v Městské knihovně v Jablonci nad Nisou inicioval Martin Doubravský. Na začátek pojďme si říct, co to ty kruhy nebo mužské kruhy jsou.
2: To je vlastně takový jako obyčejný setkávání chlapů, když jsme u těch mužských kruhů, kteří chtějí něco víc, než jenom se potkat v hospodě, cítí, že jim něco chybí zkrátka, že je něco třeba v nich a nemají si s kým promluvit třeba. Není to terapie, ale má to terapeutický účinek. Jednoduše je to jako lidský setkávání. Je to vlastně forma sebepéče. Je to taková hygiena. Stejně jako si čistím zuby, myju se, sprchuju se, to je vnější hygiena, tak prostě dělám i tu hygienu vnitřní. Tam si chodím dobít baterky. Prostě to je zásuvka, kam já přijdu, ať jsem prostě rozlítaný jakkoliv, přijdu, sednu do kruhu a zapojím se do zásuvky. To je
1: vlastně, když tak jste použil tu zásuvku, tu elektrikářskou terminologii, skoro by se dalo říct, uzemním se.
2: To je podstata toho, přesně. To je to, co tam jako na začátku potřebuju se uzemnit. Abych vůbec mohl si všimnout, jak se vlastně mám, tak bez toho, aniž bych se uzemnil, tak to nejde. Takže to je, ano, je to o uzemnění.
1: Pojďme se možná víc dostat k tomu, jak to funguje vlastně konkrétně ve chvíli, kdy už přijdu, co přesně se děje na místě.
2: Jo. Vlastně, když tam přijdu, tak většinou já nebo ten člověk, co to zrovna facilituje, ten kruh, tak už tam jako je, ty si sedneš a vlastně se napřed zastavíme. Všimneme si vůbec, kam jsme jako dosedli taky. Už to jako udělá hodně, protože kolikrát za den se takhle člověk zastaví. Pak se odevře nějaký téma, připomeneme si pravidla, odsouhlasíme si je vlastně. Pak tam funguje nejlíp nějaký, jako my tomu říkáme, mluvící předmět. Je to zkrátka jakýkoliv prostě předmět. Kdo má ten mluvící předmět, kdo si ho vezme, tak ten může začít stílet.
1: Dnešní kruh byl první, kdy budou následovat ty další a budou jenom pro muže?
2: Nebudou to jenom mužské kruhy. Já to koncipuju tak, že jednou za měsíc se potkáme pravidelně, každý pondělí. Už jsou vypsané termíny do konce roku pro ty mužské kruhy. O týden později poběží zase každý pondělí jiný kruh, což je pro muže a ženy, který to mají jinak. Prostě je to pro každého, který cítí, že má nějaký ať už zážitek nebo zkušenost nebo něco v něm je a cítí, že má něco jinak prostě. Jo? A to je jedno, jestli má nějakou nálepku, jestli má nějakou diagnózu nebo prostě jenom se cítí jinak.
1: Shrnul tedy setkávání v kruzích jejich iniciátor a zároveň tedy facilitátor Martin Doubravský.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Tenhle hlas rozhodně nepřeslechnete, patří Petru Kolářovi. Písnička Navzdory hříchům nám dozněla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a nás čeká pokračování seriálu Týdne, který je o přehradách. Před 122 lety se dokončila výstavba přehrady na Harcovském potoce v Liberci. První z kaskády přehrad v Jizerských horách a jejich podhůří. A už o 2 roky později se stala velikou atrakcí monumentální německo-české výstavy, kterou od května do září do konce září navštívil víc než 1 milion lidí. Se historikem Luborem Lacinou ze Severočeského muzea v Liberci si o tom povídala redaktorka Jana Švecová.
1: V roce 1904 se přehrada napustila, ale už v roce 1906 se stala součástí velké německo-české výstavy. Jak to vypadalo?
2: V tom roce 1906 přehrada 2 roky stála a nahoře, tam, kde dneska vede Husova ulice, se tehdy na Zelené louce, respektive při silnici směrem do Harcova, postavilo výstaviště, které tam bylo jenom na tu jednu sezónu, ale přesto čítalo nějakých 50-60 výstavních pavilonů, některé z nich byly obrovské a v podstatě drtivá většina z nich byla jen ze dřeva a ze sádla. A prezentovali se tam německy hovořící obyvatelé tady pohraničí.
1: No a jak organizátoři využili právě tu nově vybudovanou přehradu? Já jsem se dočetla, že tady byl tobogán, že tady jezdili čluny a dokonce prý tu byla lanovka, aby nemuseli návštěvníci chodit nahoru pěšky.
2: Je to tak? Tam jezdila pozemní lanovka, taková, co známe na Petřín, tak taková kratička jezdila od vody přehrady nahoru směrem na tu Husovku dnešní. A když jste se chtěli dostat naopak dolů, tak jste mohli z míst někde zhruba od dnešní univerzity zase do přehrady sjet a přistát ve vodě. Nebo jste mohli chodit po cestičkách okolo přehrady a tam jste si mohli třeba zastavit v některém pavilonu pivovaru nebo některé kavárně, anebo se dívat na námořní bitvy, které se odehrávaly, oni připomínali historické námořní bitvy slavné a byly to takové třeba 3-metrové modely, ve kterých seděla posádka nebo jeden člověk a pohybovali s těmi loďmi.
1: Takže vlastně to bylo propojené přehrada s tou výstavní částí.
2: Důležité je říct, že tehdy ten svah od té dnešní Husovy ulice dolů ještě nebyl zastavěný, takže po celém tom svahu byly ty jednotlivé pavilóny a cesty té výstavy a ten prostor byl volný, jo? Takže vy jste se dívali na tu přehradu a ty domy, které tam jsou, nebo dneska vlastně celá čtvrť, tak tam ta byla postavena až po té výstavě. V kopci, tam, kde je dneska ta zástavba, tam je jeden nebo dva domy, které byly postaveny napevno na té výstavě, kde se prezentovaly firmy stavící rodinné domy a ukazovali tam, jaké domy mohou postavit na zakázku.
1: Atrakcí. Zůstalo tam něco nebo byla potom Harcovská přehrada takovým místem rekreace, zábavy pro obyvatele tehdy Reichenbergu?
2: Když se mluvím o té rekreaci a volném čase pro Liberečany, tak ano, za první republiky to bylo velmi slavné a velmi využívané místo. My si můžeme představit takové ty dřevěné pavilony, kde jsou například třeba převlékárny, nějaké sprchy, restaurace a tak dále. Tak to tam byl tam velikánský areál, větší než je dnes a bylo to jako velmi navštěvované místo. A už i proto, protože lidé tehdy nejezdili do velkých dálek na ty víkendy a trávili je doma anebo v relativní blízkosti.
0: Zajímavé povídání, co říkáte. Tak s historikem Luborem Lacinou se setkáme i zítra, kdy se s ním vypravíme na přehradu v Jablonci nad Nisou. Právě ta letos slaví 120 let.
3: Český rozhlas Liberec, rádio.

Úterní dopoledne po dešti ve vysílání Českého rozhlasu pokračuje. Mám pro vás ještě pozvánku, milí posluchači, tak v Liberci v parku v Budyšinské ulici nad Tržním náměstím se bude už zítra konat jubilejní 10. ročník dětského odpadového dne. Znamená to, že děti čeká od 10 do 17 hodin den opět plný zábavných aktivit, zaměřených především na nejmenší děti. Hravou formou se dozví, proč je důležité odpad třídit, jak se správně třídí nebo jak se s odpadem dále nakládá a co vše jde z odpadu vyrobit. Na akci budou pro děti připravené různé soutěže, nafukovací, skákací atrakce a chybět nebude i oblíbená motokára z popelnice. Tak popřemýšlejte, zdali se s vašimi dětmi nebo vnuky nepřijdete podívat. Více najdete na webu města Liberec.

0: Nastává čas na spotřebitelský servis ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a vy se dnes ptáte na tři závady a možnost vrácení peněz. Pokračuje Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan Jarda. Když jsem šel reklamovat tablet po třetí se stejnou závadou, chtěl jsem už vrátit peníze, ale byl jsem odmítnut. Na dotaz, proč mi nechtějí vrátit peníze, mi prodavačka sdělila, že v mém případě prý měnili po každé jinou součástku. Pane posluchači, pro posouzení počtu závad je podstatné, jak se voda projevuje vám, nikoliv co bylo při minulých opravách měněno. Je problém servisu, že nedokázal původní vadu odstranit hned na první pokus. Pokud jste tedy měl tři stejné vady, svůj požadavek na vrácení peněz důrazně zopakujte.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Možná, že už jste zvědaví, co se dnes připravíme s Vladimírou Jakoubovou a s Jaroslavem Hořením. Čekají nás recepty našich babiček a my se dnes dozvíme něco z historie oblíbeného salátu koleslav.
1: V našem vyprávění o pochoutkách, které hospodyně připravovali před 100 a více lety, dnes zavítáme do města.
2: Přiblížíme se, kdy se v českém prostředí poprvé objevil koleslav. Zelný salát s cibulí, mrkví a zálivkou. Různé varianty pokrmů z čerstvého zelí se objevují už ve starověkých řeckých a římských lékařských spisech.
1: Řecký lékař Menisteos, který žil ve 4. století před naším letopočtem, píše například o léčivých účincích aténského zelí, což bylo nakrájené zelí s koriandrem, routou a medovým octem. V díle římského učence Plínia, takzvané Naturalis Historia z roku 77 našeho letopočtu, najdeme řadu receptů se zelím, z nich každý měl podle autora odlišné léčivé vlastnosti. Postupem času se nakrájené okořeněné zelí nepodávalo jen jako léčivý prostředek, ale taky jako pokrm. Za patrně první historici považují recept uvedený v jedné z nejstarších dochovaných kuchařských knih s názvem O kuchařství. Přestože je toto dílo připisováno římskému obchodníkovi a labužníkovi Marku Gaiu Apiciovi, který žil v 1. století našeho letopočtu, s největší pravděpodobností je to recept mladší. Zelný salát se tu připravoval z nakrájeného zelí, octa, vajec a koření. Ale vraťme se k salátu koleslav. S tímto názvem označovali salát zimně nakrájeného zelí s octovou zálivkou, s olejem nebo s rozpuštěným máslem nizozemští přistěhovalci, kteří se na počátku 17. století usadili na východním pobřeží dnešního státu New York. Název pochází z nizozemského slova col salade, v překladu zelný salát. Takže zřejmě odtud pochází jeho název. Přesto je dodnes koleslav spojovaný s kulinářskou tradicí Spojených států. Je třeba k tomu dodat, že saláty ze zelí, mrkve a cibule bychom našli i v české tradiční kuchyni, jen s tím rozdílem, že se do nich nepřidávala majonéza, se kterou je receptura na koleslav spojená od počátku 20. století.
2: A recept z tohoto období na koleslav dnes přidáme. Salát koleslav.
1: Budeme potřebovat malou hlávku bílého zelí, jednu bílou cibuli, jednu velkou mrkev, jednu lžíci soli, 3 lžíce cukru, 2 lžíce octa, 1 deci dobré smetany, 2 deci majonézy a pepř podle chuti. Zelí nakrouhejte na nudličky a prosolte. Nechte chvíli stát, aby pustilo vodu a co nejlépe vymačkejte tekutinu. Pak nastrouhejte na nudličky mrkev, cibuli nakrájete na tenké plátky a vše poctivě promíchejte. V misce smíchejte smetanu a majonézu na zálivku a vše spojte dohromady. Přidejte ocet a pepř a dejte do chladna do druhého dne uležet.

Kdysi dávno zpíval ve známém muzikálu Jesus Christ Superstar, také byl ve skupině Alice, no a také tady je projekt Illustratosféra, no a také i řada dalších projektů Dan Barta. Za chvíli je tady čas na 11. hodinu, po 11. hodině už náš host, tím hostem bude kadeřnice Radka Wernerová a budeme řešit řídnutí a padání vlasů.

0: Quiere naso lleno.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Mezi Českou Lípou a Děčínem od zítřka nepojedou vlaky. Úřady řeší černou stavbu Křižanech na Liberecku. Inspektoři našli v dalším kuřecím mase bakterie salmonely. Nabízel ho znovu Lidl. Odpoledne bude skoro jasno až polojasno a s teploty až 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Cestující mezi Českou Lípou a Děčínem čeká od zítřka výluka na železnici. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy.
2: Jeden bude z důvodu návaznosti v cílové stanici vyjíždět skoro o půl hodiny dříve, druhý ve standardním čase. Autobusy nahrazující rychlíky budou pomalejší, přijedou proto do cíle později. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Koryto Ještěckého potoka v Křižanech na Liberecku zasypala hlína ze soukromého pozemku. Jeho majitel na něm bez potřebného povolení vybagroval vysokou stráň. Obyvatelé obce se teď bojí záplav a sesuvu půdy. Věc proto řeší stavební úřad, Povodí Ohře a vedení obce.
3: Na černou stavbu upozornil majitel sousedního pozemku Jiří Sobotka.
4: Pak jsem tady asi 3 nebo 4 dny nebyl, přijel jsem a už tady začala růst obrovská hromada.
3: Stavitel Stanislav Vavrek nedostatky připustil.
5: Dobrý den, nestaví se to žádná stavba, děkujem.
3: Nic se tady nestaví.
5: Ne, ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
3: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
5: Ano, to je pravda.
3: Žádná z dotčených institucí o tak rozsáhlých úpravách nevěděla. Majitel proto musí pozemek bez odkladu uvést do původního stavu. Skřižan Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V Liberci se na podzim rozšíří výluka v tramvajové dopravě. Důvodem jsou opravy trati mezi Jánskou ulicí a nádražím. Dopravní podnik hledá firmu, která úsek opraví. Náklady odhaduje na necelých 300 milionů korun. Zájemci se můžou hlásit do 14. října. Práce budou podle provozně technického ředitele dopravního podniku Ludvíka Lavičky trvat 11 měsíců. Stavební firma začne pracovat mezi Jánskou ulicí a Rybníčkem. Ke konci roku se přesune do ulice 1. máje a v roce 2027 i do Žitavské ulice. Další kuřecí maso původem z Rumunska prodávané v Lidlu obsahovalo bakterie salmonely. Zjistila to státní zemědělská a potravinářská inspekce. Maso už není v prodeji, lidé ho ale můžou mít ještě doma zamražené. Podle inspekce šlo o výrobky s názvem kukuřičné kuře křídla a kuřecí zadní čtvrtky čerstvé s minimální trvanlivostí do konce července.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude skoro jasno až polojasno, na horách přechodně až oblačno a nejvyšší odpolední teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v ulici Jeronýmová se střetla dvě osobní vozidla, projedete tudy se zvýšenou opatrností. A na Liberecku je uzavřen sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel a uzavírka potrvá do 23. října. Mějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Stále příjemný a dobře naladěný den s námi s Českým rozhlasem Liberec, to už vám teď krátce po 11. hodině přeje Iveta Kalátová. Tak věděli jste, že za normální se obvykle považuje ztráta zhruba 50 až 100 vlasů denně, tak v běžném životě si toho často ani nevšimneme. Ovšem horší to je, když nám začnou více padat vlasy. Jak nařídnutí a padání vlasů, to probereme s naším dnešním hostem, kterým bude kadeřnice Radka Wernerová. Hezký poslech.

0: Vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje dopoledne pod Ještědem a v pravidelném čase už vítám našeho hosta, který už u nás dlouho nebyl a o to více ráda ho vidím. Je to host kadeřnice Radka Wernerová, vlasová stylistka. Ráda vás vidím, dobrý den.
1: Já moc děkuji za pozvání a všechny vás zdravím, děkuji moc krát, hezký den.
0: Když jste u nás byla naposledy, tak jsem si vždycky říkala, tak to k nám zase zavítá Annie Lennox z Eurythmics, známá to zpěvačka, která vždy byla na kraťoučko, měla světlé vlasy a pokaždé jste mi trochu připomínala. Teď máte úplně jiný účes. Milí posluchači, o nic nepřijdete, protože paní Radku Wernerovou určitě vyfotíme a dáme na web. To jsem na vás teď teda dala pecku na začátek.
1: No asi. Tak to byste mě hodně překvapila. Děkuji moc.
0: Ne, je to hodně moc zajímavé. Ale proč se tady potkáváme? Protože budeme řešit téma, které řeší nejenom muži, ale i my ženy, a to je řídnutí a padání vlasů. Ono to někdy možná začne tím, že se ráno češeme a ejhle, na tom kartáči najednou je jakýsi chuchvalec vlasů. Je toho mnohem více.
1: Tak. Já bych rozlišila padání, ulamování a zjemňování vlasu. Jo? Protože padat vlasy můžou z důvodu toho, že je vlas v určité růstové fázi, to znamená, že ta cibulka vlastně odpočívá a vlastně vlasy začnou vypadávat. To může postihnout menší nebo větší skupinu vlasů a podle toho těch vlasů pak ráno v rukách držíte víc nebo míň. To padání může být potom způsobeno hormonálními změnami. Může to být po porodu, s tím jsme se většinou ženy setkali. Může to být po nějaké dlouhodobé nemoci, když držíme diety drastické, jo? Když nám chybí minerály, vitamíny, železo. Může to být i po některých lécích, třeba kortikoidy vlastně mají vliv na strukturu a kvalitu toho vlasu. S tím se hodně potkáváme. Pak je to teda ulamování toho vlasu. K tomu může docházet buď nějakým mechanickým dlouhodobým poškozováním, třeba když ty dlouhovlásky mají vlnitý a každý den si je prostě žehlej, aby si je narovnali, protože se jim to líbí víc, tak tam pak ten vlas se vysušuje, může se tím poškodit a může se ulamovat. Jo? Takže můžeme

0: v rukách držet nejenom celý vlas, ale třeba jenom část toho vlasu. A pak je to, takže tomu se říká, jakoby, my pak to vnímáme, když máte culík, tak to vnímáme tak, že když si uděláte culík, tak on je najednou tenčí, jo, takže máte pocit, že vám ty vlasy prořídly. Ale pak je tady zjemňování a tam vám taky prořídne ten culík, ale děje se tam něco úplně jiného. A tam dochází k tomu, mám tady takový obrázek, nevím, jestli potom se to povede třeba i zveřejnit, abyste to viděli. Tak mám tady obrázek fotografii, kde jsou hodně zvětšený vlasy, kdy my vidíme tu pokožku. My když tohleto v kadeřnictví uděláme a kamerou se podíváme na pleť, tak můžeme jednak zjišťovat to, jestli ta pleť nemá nějaký poruchy. To znamená, jestli se na ní nedělají mastní lupy, suchý lupy, jestli netrpí dermatitidou nebo těmito problémy. Nicméně, když vezmu všeobecně ten obraz, který vidím, tak je to vlastně jakoby zdravá pleť, kde ty folikuly nejsou v nějakém zánětu, že nevidíme, že by ta pleť byla zarudlá nebo okolo folikulu nějaké zarudnutí, ale vidíme to, že z toho folikulu, ze kterého běžně vyrůstají 2 až třeba 6 vlasů, já jsem byla překvapená, když jsem to poprvé viděla pod tou kamerou, že opravdu prostě klientce z toho folikulu vyrůstalo 6 vlasů, jo? Tak to jsou ty lidi, kteří mají ty hutní, ty vlasy, tu hromadu vlasů, tak tam jich opravdu vyrůstá třeba 6, možná i někdy víc. Jo. Tak najednou ten počet těch vlasů se začne snižovat. Zůstává třeba kvalita toho vlasu, ale začne se snižovat. Až vlastně my vidíme to, že z toho folikulu vyrůstá jeden vlas, který je třeba kvalitní, to znamená, že je silný, a pak 2 takový chudinky, tenonký, hubeňonký, který už nám potom nikam nedorostou. Mm-hmm.
1: Tak udržíme myšlenku, ke které se vrátíme s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, s kadeřnicí Radkou Wernerovou hned po písničce.

0: Řídnutí a padání vlasů řešíme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s kadeřnicí vlasovou stylistkou Radkou Wernerovou. Tak udrželi jsme myšlenku, bavili jsme se o tom, kolik těch vlasů vyrůstá z toho teďka...
1: Folikulu.
0: My si to ještě vysvětlíme. Folikul
1: ano.
0: To je...
1: Ano, folikul je vlastně jakoby prohloubenina, která je v pleti a ve který je vlasová cibulka. On vlastně dělá takový prostor pro tu vlasovou cibulku, takže se do něj se přivádí výživa, pak je tam u toho takový ten sval, ten střimovač toho vlasu a vlastně on dělá ten prostor, kde ten vlas může růst. Když to řeknu takhle jednoduše.
0: No, ne, že bych chtěla odbočit, ale ono to s tím možná souvisí. Vy jste zmiňovala už kameru, je asi dobré, když k vám chodí vaši klienti, asi je dobré třeba občas udělat jednou za půl roku jenom takové malé foto, jak ty vlasy vypadají. Dají, aby se to potom třeba dalo srovnat za pár let, že potom byste třeba řekla ajaj, trošku řídnou vlasy, tady mám srovnání, děje se to takhle podobně?
1: Úplně takhle se to neděje, protože já sice kameru mám, ale ona je to potvora a ona mě sice vyfotí, ale bohužel mě neuloží fotografii. A ono to ukládání pak z dlouhodobého hlediska by byl asi další dost náročný proces, ale protože když ke mně chodí klienti, kteří ke mně chodí už dlouho, tak já prostě si ty vlasy pamatuju. Pamatuju si tu hustotu, tu strukturu. Mám ty vlasy jakoby v rukách.
0: Jo, vy to cítíte.
1: Ano, vy to cítíte, takže i třeba, když má klientka dlouhý vlasy a já jí pak foukám, tak tyhle ty procesy toho zjemňování těch vlasů, oni mají svoje typická místa. Většinou to můžete pozorovat jakoby nad ušima, před ušima a za ušima. To jsou takové místa, které bývají tímhletím postižený nejvíc. A já vlastně, když pak třeba foukám dlouhovlásku a teď se dostanu takhle z prostoru nad krkem, se dostanu tadyhle nad uši, tak já už najednou v těch rukách cítím, jak vlastně těch vlasů je míň. Jak v těch dílkách už těch vlasů je míň. Protože ty vlasy nedorůstají do té dílky. Oni prostě zůstávají krátký. A oni se i tak jako zvláštně kroutějí. Jo, protože že podle pohledu se zdá, že i ten vlas roste, ono jak se tvoří, tak ten kvalitní vlas je hladký a je jakoby třeba rovnej a tady najednou vidíme, že ten vlas je takový jako uskočený, jako kdyby v něm něco chybělo, jako kdyby došlo nějaký jako k nějakému poškození při té tvorbě toho samotného vlasu, takže on se tak jako divně kroutí a já pak mám jako hroznou práci s tím ho třeba narovnat do mikáda nebo prostě ho natáhnout, jo. A tohle je takový jako moment, kdy vlastně si klientky začnou všímat, že to, co jako já je třeba už párkrát upozorním, že je pravda, protože oni mi zavolají a řeknou, ono mi to nedrží, ono mi to nejde vyfoukat. A to je ta chvíle, kdy už se opravdu projevilo to, že ty vlasy se zjemněly a že vlastně s nima nejde nic dělat. Mně to nejde učesat. Právě třeba u toho vlasového víru. Když ty vlasy jsou v pohodě, tak my se ráno zbudíme, máme tady všichni to kolečko, který jsme si tam vyleželi a pak jdeme a buď to jako učišeme, ono si to nějak lehne, nebo to přefoukneme a ono to drží. Ale jakmile ten vlas třeba i okolo toho vlasového víru začne být takový jemnější, tak vy to přefouknete a ono se vám to tam znova vytvoří. Ono se znova, protože ty vlasy rostou určitým směrem, proto je to vír, oni se tam tak jako točej, tak oni nemají tu sílu na to udržet ten tvar, který jste jim dali při tom foukání. Takže oni zase znova jako byli si lehnou. Jo. A to je moment, kdy ty zákaznice už mi pomaloučku začínají věřit to, že tenhle proces se tam děje a konečně to chtějí začít řešit.
0: A jak to řešit, to si povíme hned po písničce.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: jsou lidé, kteří by mohli své vlasy rozdávat a jsou lidé, kteří by pár stovek těch vlasů určitě přivítali, tak o padání a řídnutí vlasů si povídáme s kadeřnicí a s vlasovou stylistkou Radkou Wernerovou. My jsme se dostali tady do takového zajímavého stádia, kdy jsme si řekli místa na hlavě, kde jsou ty vlasy jemnější nebo kde už opravdu to inklinuje k tomu, že ty vlasy jaksi už tam nejsou. Teď jak si tady můžeme pomoct?
1: Tak v každém případě je určitě dobrý třeba nechat vyloučit vliv hormonů, to znamená třeba štítnou žlázu. Jo, nechat si udělat rozbor krve, jestli vám nechybí nějaké minerály, vitamíny, železo se hodně sleduje. Určitě bych doporučila nasadit nějaké doplňky právě na doplnění těchto z těch minerálů, protože ono, ta péče o ten vlas je taková mozaika a všechny ty střípky jsou pro ten folikul a pro tu tvorbu toho vlasu důležitý. Jo? Takže podporovat to z více stran je lepší, než prostě to podpořit jednou, i byť třeba nějakým radikálnějším způsobem nebo intenzivnějším. Takže já, když to řeším s klientkami, vždycky mají na výběr. Buď se můžou rozhodnout pro to, co jim můžeme nabídnout my jako kadeřníci, což jsou určitě nějaký šampóny a séra, který podporují, buď třeba zastavují to padání vlasů, mají určitý složení a podporují vlastně tu výživu té vlasové cibulky, můžou podporovat i ten růst. Pak je tady cesta, to určitě najdete i na internetu, nemusíte to kupovat od kadeřnice, můžete si to prostudovat, můžete si to koupit kdekoliv. Výhoda toho kadeřníka je ta, že vlastně my už máme nějaké zkušenosti, máme nějaké zpětné vazby za těch pár let, co to řešíme opravdu velmi intenzivně. Pak teda můžete navštívit dermatologa, který vlastně zkoukne tu vlasovou cibulku, stejně jako ji zkoukneme my pomocí těch kamer a vlastně bude se rozhodovat mezi tím, jaký zvolí postup. Většinou vám doporučí sérum, který obsahuje třeba nějaký úplně malinký množství pro ženy, je to estrogen a látku, která podporuje vlastně tu růstovou fázi té cibulky. Jo, ona vlastně stimuluje tu cibulku k tomu, aby vlastně produkovala ten vlas. Takže tohle to je sérum, který vám může napsat dermatolog a vy, když si zjistíte to složení, tak s tímhle tím složením klidně můžete jít i za vaším všeobecným lékařem, protože ono není vázané na předpis na dermatologa přímo. Jo, takže můžete použít, můžete poprosit, požádat i vašeho lékaře, aby vám tohleto sérum předepsal. Hradit si ho pochopitelně budete sami. Jo, takže všechny tyhle ty věci bohužel jsou o tom, že jsou k vaší vlastní jakoby úhradě. Pak můžete navštívit, v Praze jsou určitě kliniky, možná, že i tady v Liberci to nabízejí, kde vlastně vám udělají tohleto vstupní vyšetření úplně kompletní, takže vám udělají rozbor krve, doporučují vám šampóny, doporučují vám většinou takovýhle podobný sérum jako ten dermatolog a ještě navíc můžete podstoupit vlastně mezoterapii, kterou vlasové pokožky, kterou vám udělají s vaší vlastní plazmou. Ta intenzivně oni vám vezmou plazmu, tu vlastně použijí jakoby sérum a pomocí mikrojehliček vám ji jakoby vpíchají do té vlasové pokožky. Není to úplně příjemná záležitost, bolí to, máme s tím zkušenosti, protože mezoterapii děláme většinou na obličeji pro obnovu té pleti, ale na té hlavě to není úplně příjemný. Takže to jsou možnosti, kterými se můžete vydat.
0: Pro krásu se prostě musí něco vydržet, jak se lidově říká, a občas také hlouběji sáhnout do peněženky. Je to tak.

0: Když máme vlasy v pořádku, ba přímo bohatou kštici, zvyšuje nám to přece jenom sebevědomí a asi by se to nemělo podceňovat, pokud máme problémy s vlasy. Tak o tom si povídáme i s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, kadeřnicí a vlasovou stylistkou Radkou Wernerovou. Tak takové to gro, kdo má opravdu problémy s vlasy, že mu opravdu vypadávají, tak je na místě navštívit dermatologa.
1: Určitě to bych doporučila, protože ten dermatolog, ono těch příčin je spousta. Ono někdy ani ten dermatolog nedokáže přesně určit, jestli je to už ta situace, kdy je tam ten problém s tou přeměnou toho testosteronu. On pak vlastně působí na ty folikuly. Ty folikuly se zmenšují, utlačují tu vlasovou cibulku a ona vlastně začíná tvořit, oni tomu říkají miniaturizace, ona začíná tvořit ten vlas menší, tenčí, jo, až může se stát, že vlastně ten folikul úplně zanikne. To znamená, že už prostě ten vlas už nám tam nikdy nedoroste, jo. Takže co my musíme udělat, tak buď ať použijete séra, který máte třeba od kadeřníka, nebo navštívíte toho dermatologa, tak on vlastně bude působit na ten vlas, na tu tvorbu toho vlasu, na tu cibulku, na ten folikul, aby vlastně nepřestávala ta tvorba. Protože když ten vlas se přestane tvořit, tak ono, pochopitelně ten folikul, on se vám začne smršťovat sám, on nezůstane stejně velký, mm-hmm, ten prostor pro tu cibulku, jo. Takže aby nedošlo k zániku vlastně toho místa, kde se ten vlas tvoří, to už těžko napravíme. Séra, která získáte od toho dermatologa, si myslím, že jsou díky tomu minoxidilu, že jsou výrazně účinnější než třeba ty kadeřnický séra. Takže opravdu si zajděte anebo poproste toho lékaře.
0: Ono také občas časopisů a z různých reklam na nás vyhlédne reklama nějaké takzvané vlasové hnojivo, po kterém budeme mít kštici, jak nevím kdo, tak na místě je tady ten dermatolog. Ještě se zeptám na to poškození nebo padání, lámání vlasů, může třeba působit hodně třeba, když si je často fénujeme nebo barvíme, nebo vy jste sama říkala, někdo používá i ty žehličky na vlasy. Má to třeba taky na to nějaký vliv?
1: Pokud barvíte vlasy a nezatěžujete je příliš vysokým, nebo barvíte je šetrně, to znamená, nezatěžujete je často a příliš vysokým procentem peroxidu, tak ten vlas poměrně hodně vydrží. Vydrží teplo, vydrží žehlení. Pokud máte správnou péči, to znamená dobrý šampon, dobrý kondicionér, tak ten vlas vydrží poměrně hodně. Rozdíl je v tom, když ty vlasy barvíme, tam dochází k tomu, že vlastně my měníme barvu vlastně toho keratinu, toho vašeho vlastního vlasu. Pokud ten vlas zesvětlujeme, tak zase jenom měníme tu barvu toho vlasu. Pokud ten vlas odbarvujeme, to znamená, děláte platinovou blond, jako mám já na hlavě, tak tam se děje to, že do toho vlasu vnikne ten přípravek zesvětlovací, který vezme ten keratin a ono z toho vlasu jakoby vyndá. Jo, takže ten vlas se pak chová, on je jakoby průhledný, protože vám tam zbyde vlastně jenom ten povrch toho vlasu, říkám to hodně zjednodušeně, a on vypadá potom jako šedej vlas, protože tam už taky vlastně není ten keratin, není vlastně to barvivo, který vám dělá ten vlas.
0: Je toho hodně, co jsme probrali, ale je toho ještě hodně, co nás čeká, tak doufám, že tady nejste naposledy.
1: Taky doufám, děkuju.
0: Tak naším dnešním hostem dnes byla kadeřnice a vlasová stylistka Radka Wernerová. Děkujeme za užitečné rady, popřejeme vám krásné dny a budeme se na vás opět těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra budeme mít také zajímavého hosta a hlavně zajímavé téma, protože 19. ročník soutěžní výstavy Modelářský svět se chystá poprvé v Liberci, a to 19. a 20. září, a do světa modelářů, takových těch velkých kluků, pronikneme s organizátorem a hlavním porotcem Vojtěchem Volným po 11. hodině.

0: léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hořké rady.
1: Hlavní složkou hořké čokolády je kakao. To pozitivně ovlivňuje stres i regulaci krevního tlaku. Platí přitom, čím vyšší obsah kakaa, tím více pozitivních účinků na zdraví. Podíl kakaa v klasické hořké čokoládě je nejméně 47%. Hořká čokoláda je vhodná pro sportovce, a to během kondičního tréninku. Je totiž prokázáno, že zlepšuje výkonnost. Konzumace kvalitní tmavé čokolády působí jako prevence vzniku srdečních onemocnění. A co takhle popíjet horkou tmavou čokoládu? 2 malé šálky denně výborně účinkují na kondici vašeho mozku a snižují riziko spojené se ztrátou paměti u starší generace. Rozpuštěnou čokoládu můžete smíchat s arašídovým máslem, dochutit kajanským pepřem nebo řízným chili. Rychlou energii dodá čtvereček hořké čokolády, který si necháte rozpustit na jazyku. A to bez výčitek, že děláte něco nezdravého. Je to naopak.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Velice, velice dobře to pojmenoval Michal Tučný v písničce Tak už nevňukej. No, není každý den neděle, není každý den posvícení a občas se stane, že vstaneme a víme, že zrovna dnes to nebude ono. Ale potom někdo přijde, obejme vás anebo vám řekne pěkný vtip. No a to druhé bude platit právě teď v příštích minutách. Následující nahrávce z archivu našich zábavných pořadů nic podstatného nechybí. Najdete v ní humor i smích a potlesk publika. A to jako reakci na vtip, který nám před lety vyprávěl herec Ladislav Županič.
1: Jak přijde pán do nebe a vítá ho svatý Petr a říká, tak co? Co manželství? Jaký jsi byl v manželství? Byl jsi věrný své ženě? Říká, no svatý Petře nebyl. Hodně, mě se ženský strašně líbily. Tak nějak jsem měl s nima maléry a jako nebyl jsem věrný. Říká, vidíš, tak teď dostaneš takový odlučený Fiata 500 a za trest budeš s tím Fiatkou takhle jezdit pořád dokola. Přijde další a svatý Petr říká, tak co? Jak ty jsi byl věrný? Já jsem byl, manžel se zanul dvakrát, ale to bylo nic, ale jako jinak jsem byl věrný. No ale nebyl. Tak tady máš takový odlučenýho Volkswagena a budeš tady jezdit za trest pořád dokola. Přijde takový třetí a říká, tak co, jak ty? Já jsem celý život miloval svoji ženu. Celý život jsem ji miloval, nikdy jsem ji nezánul, nikdy jsem nebyl nevěrný. Já krásný manželství, říká, no, to se mi líbí. Tady máš takovou nádhernou limuzínu a s tím budeš si jezdit po tom nebi, je to klimatizovaný všechno. A tak všichni takhle dělají ten trest a pak se setkají tam na nebi u stolu a piju ten nektar. A teď ten, co byl věrný celý život, tak tam sedí takhle zasmušilý a nic neříká. A on říká, co ti je? A nic. No co ti je? Ale potkal jsem tady svoji ženu. Jezdí na kole.
0: Tak to byl hodně trefný vtip od Ladislava Županiče, tak doufám, že jsme vás pobavili. Stejně tak vás určitě pobaví i Filip Majsl v písničkách Na přání. Vidíte to, můžete si ten den vylepšit tím, že se necháte zahrát písničku, kterou už jste třeba dlouho neslyšeli. Loučí se s vámi od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Popřeji vám krásný den a zítra po deváté naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policisté hledají osobu, která na Semilsku odložila mrtvé dítě do kontejneru. Liberecký dopravní podnik musí znovu opravit část tramvajové trati na terminálu Fignerova. Litevská armáda zkoumá trosky dronu, který sestřelili stíhačky NATO. A úterní odpoledne u nás bude slunečné s teplotami do 23 stupňů. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Klidný den přeje Hana Hauptvoglová. Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle informací médií se událost stala v Rovensku pod troskami. Případ začaly policisté vyšetřovat v neděli večer. Pokračuje policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Oznámení jsme přijali na lince 158 krátce před 19. hodinou. V souvislosti s uvedeným případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, krajští kriminalisté intenzivně pátrají.
0: Liberecký dopravní podnik začne v říjnu s opravou dlažby pod tramvajovou tratí u terminálu Fignerova. Nedávno opravované místo mělo původně sloužit jako pěší zóna. Kvůli rekonstrukci schodiště v Rumunské ulici tam dočasně začaly jezdit autobusy. Zlepšily se jejich dojezdové časy, proto se autobusová doprava na trasu přesunula trvale. Dlažba ale nápor nevydržela. Dopravní podnik je teď musí za zhruba 1 000 000 korun opravit, jak říká provozně technický ředitel společnosti Ludvík Lavička.
3: Musíme zúžit ostrůvek, co tam je, s těma květinama, ten se musí asi tak zhruba o 3/4 metru zúžit a musíme to celý předělat a musí koleje ven, vyndat pražce, co tam jsou a dát to na betonovou desku. Povrch bude asfaltový.
0: Tramvajovou dopravu práce neomezí, v místě je aktuálně výluka kvůli opravě Masarykovy ulice. Na jedné z průmyslových nádrží v areálu Liberecké teplárny vznikl nový murál. Vytvořilo ho umělecké studio Stroj. Na malbě je lidská ruka, jež objímá a zároveň bourá. Za ní vyrůstají rostliny, které se postupně rozpínají na plochu věže. Nová malba má odkázat na změny veřejného prostoru, které teplárna Liberec v místě chystá. Stíhačky Severoatlantické aliance sestřelili dron, který narušil litevský vzdušný prostor. Nejsou hlášení žádní zranění ani škody. Podle litevské armády mohl bezpilotní stroj nést výbušnou nálož. Tuto informaci ještě nepotvrdila. Není zatím ani jasné, jestli šlo o ruský nebo ukrajinský dron. Bezpilotní letoun přeletěl litevskou hranici východně od Kaunasu. Přiletěl z území Běloruska, zachytil jeho litevské radary. Spojenecké stíhačky dron sestřelili u vesnice Pratkunají asi 5 kilometrů od elektrárny. Trosky objektu jsou rozptýlené na velké ploše, vojáci je sbírají a budou je zkoumat.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude slunečné, čekáme skoro jasno až polojasno, pod horami až oblačno, teploty se drží mezi 20 a 23 stupni, fouká jihozápadní až jižní vítr a biozátěž je stále mírná na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/13 v Dolních Pertolticích opravují most, jezdí se tam jedním jízdním pruhem, tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jedete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké úterní poledne 15. září a pranostika na dnešek. O Marii sedmibolestné, teplota rychle poklesne. To nejsou hezké vyhlídky, ale zase si častěji můžeme hrát takové ty ohřevné písničky, jako třeba Horký odpoledne od Precedence, Oheň od Lucie, případně můžeme nasadit také Teplé prádlo od Jiřího Šlitra, tedy nasadit do vysílání pochopitelně. Tak dumejte, bádejte, zkoumejte, vybírejte písničky na přání právě teď v Českém rozhlase Liberec. Začínají a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

Reklama na ticho, ano, ticho léčí, ale my budeme v této hodině spíše léčit hudbou. Začínají nám písničky na přání. Zapojit se do nich můžete hned několika způsoby, buď můžete zavolat na číslo 22 155 37 22, anebo nám můžete napsat, buď SMS zprávu ve tvaru Zahrajte Liberec, Mezera a potom váš text na číslo 90 011 04, anebo jednoduše e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz, to je naše e-mailová adresa. No a když už jsem v úvodu mluvil o těch ohřevných písničkách, tady je jedna z nich, Řeka v plamenech. Hezký poslech.

0: Jan Kalousek a Řeka v plamenech. Kdo by to byl řekl, že téhle písničce už bude co nevidět 35 let? Jinou čas nezastavíte, ale to je jenom dobře, protože čas nás dovedl jednak k 12. hodině a 13. minutě a jednak k první písničce na přání dnešního odpoledne. A kdo se k nám dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva Sturnová, já zdravím všechny posluchače i vás tam do rádia. Písnička bude pro paní Boženku do Liberce, pro paní Jarušku do Frýdlantu, pro paní Jarušku do Rychnova, pro paní Šárku do Liberce.
0: No prostě pro tu vaší velkou, tak říkajíc, bandu, že jo?
1: Jo, pro celou tu naši bandu i taky pro Vlastíka do Rochlic, jo, pro Vlastíka do Rochlic.
0: Ano, tak já myslím, že my už všichni víme, kdo tam patří.
1: Ano, prostě všem pro celou bandu, kterou si necháváme zahrát i vám tam do rádia a všem přeji pěkný den a děkuji.
0: My také moc krát děkujeme. Mimochodem, vy jste vlastně navázala na to povídání o hřejivých písničkách, protože jste vybrala Helenu Vondráčkovou Vzdálený hlas, která má takový krásný jižanský nádech, to znamená slunečný. Jestli pak vám bude chybět léto?
1: No, tak léto nám bude asi chybět, ale víte co, ten podzim může být taky pěkný a pak, když se přiblížejí ty Vánoce, tak to bude ještě nejlepší ze všeho.
0: A to je taky pravda. Hlavně, že si umíte to hezké na všem najít. Tak paní Evo, užívejte dne, užívejte života a já posílám Helenu Vondráčkovou. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky, ano, děkuji, nashledanou.

Teď jsme se na vlnách Českého rozhlasu Liberec přesunuli až do roku 1969. Helena Vondráčková, Vzdálený hlas. Pokud máte pocit, že ve své hlavě slyšíte jakoby vzdálený hlas, který vám našeptává, zavolejte, napište. Tak je to můj hlas, který vás vábí do písniček na přání, ale vy píšete a voláte a to je jenom dobře. Já tady mám první e-mail dnešního odpoledne, díky kterému budeme hrát paní Monice a paní Šárce z Liberce, od Pavla, a tahle písnička má být Stand By Me, ale pane Pavle, tady musíte trošku specifikovat, má to být Stand By Me od Benny Kinga, Prince Royce, Shayna Warda nebo snad Johna Lennona. No, nakonec jsme vybrali asi tu nejznámější verzi od Benny Kinga, tady je a přeju hezký poslech.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak jsme si na 3,5 minuty v Českém rozhlase Liberec zavzpomínali jednak na pohádku Jak se budí princezny a jednak na rok 1977, kdy tuhle písničku Jdi za štěstím vydal Karel Gott s textem Zdeňka Borovce a hudbou Karla Svobody. No a vzpomínat, zdá se, budeme i dál. Napsal nám totiž pan Petr z Liberce, který si přeje písničku You Want Love od německého dua Mixed Emotions jako vzpomínku na 80. léta.

0: Tak jsme tady měli jednu vzpomínku na 80. léta, vyloženě vyžádanou vzpomínku na 80. léta, abych byl úplně přesný, na rok 1987. Z Německa nám přiválá písnička You Won't Love od skupiny Mixed Emotions. A s touhle písničkou jsme se dostali do poloviny písniček na přání. No a čím načneme tu druhou polovinu, to už prozradí paní Božena. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne i vám, Filipku, všem do rádíka, všem posluchačům, a já to nebudu protahovat a nechám písničku zahrát pro všechny, které jmenovala paní Evička Stornová, kterou taky zdravím, a písnička je samozřejmě i pro ní. Taky pro vás do rádíka, zkrátka pro úplně všechny posluchače, a všem přeji pěkné odpoledne, vám děkuji za zahrání a někdy zase naslyšenou se budu těšit.
0: I my se budeme těšit, mějte se báječně, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

Já o něm vím své, tak to jsou slova, při kterých každému muži vstávají chlupy na zátylku. Tak to spojili sílu svých hlasů Petra Janů a Hana Zagorová, společně dospívali ve 12 hodin 35 minut a v Českém rozhlase Liberec pokračujeme dál. Napsala nám paní Hana, dnes stručně, prosila bych zahrát moji oblíbenou od R.E.M. Is the end of the world as we know it, k tomu je ještě dovětek And I feel good a posílám jako obvykle vám v rozhlase, děkujeme a všem posluchačům.

Trocha alternativního roku v Českém rozhlase Liberec. Tohle byla americká skupina R.E.M. Ten minulý čas je celkem příhodný, protože skupina vznikla v roce 1980. Ještě se tedy jednorázově sešla v roce 2024 a také loni, ale jinak oficiálně zanikla v roce 2011. Ale jejich muzika stále žije. Tahle písnička Is the end of the world as we know it and I feel fine je toho jasným důkazem. No a pokračujeme dál a opět budeme lovit v zahraničí. Hudebních vodách, napsal nám pan Martin z Raspenavy. Zahrajte prosím písničku Sid and Wait od Sydney Youngblooda a je to pro všechny, kdo má rád tuto hudbu.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Miroslav Žbirka, autor hromady nesmrtelných písniček, a tohle je jedna z nich, Můr z našich lások, 3:45. Teď už ale je čas pokračovat v písničkách na přání, no a do Českého rozhlasu Liberec napsala paní Marie a budeme hrát narozeninovou písničku. Prosím o zahrání písničky od skupiny Harley, výběr nechám na vás, a písničku posílám dceři Monice ke včerejším narozeninám a samozřejmě také věrným posluchačům. Tak jsme tady zvažovali, co bychom k těm narozeninám vybrali vhodného, a nakonec jsme si řekli, že vlastně, když to s náma půjde ke dnu, je taková tematická písnička.

Písnička plná optimismu. Harley, než to s náma půjde ke dnu, 7 minut před 13. hodinou. Na poslední chvíli dorazil ještě jeden e-mail, napsal pan Martin, abychom mu jenom tak pro radost zahráli Rybičky 48 a Marka Ztraceného Goodbye. A to je vlastně na závěr písniček na přání docela příhodná písnička, protože s ní se s vámi mohou celkem stylově Goodbye tedy rozloučit. Ovšem předtím ještě ve stručnosti, co vás čeká dál. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec úderem 13. hodiny zprávy, ty dnes chystá Hana Hauptfoglová, no a potom Alex a host, abyste byli v obraze, hostem dnes bude výtvarník, malíř, básník a také bývalý československý reprezentant a trenér boxu Rostislav Osička. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se opět budu těšit na slyšenou.

0: start to finish there, you're saying that I'm wrong.
1: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Město Liberec začne hledat provozovatele opraveného kina. V České Lípě obnovili hřiště pro děti. V pražské vojenské nemocnici zasahují kriminalisté, prověřují veřejné zakázky. Skoro jasno až polojasno a teploty do 23 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hupfoglová. Liberecké kino Varšava by se mělo po rekonstrukci znovu otevřít na začátku roku 2027. Magistrát musí ještě vybrat provozovatele. Budovu ve Frýdlantské ulici začal kompletně opravovat v říjnu roku 2024. Práce měly být hotové letos na jaře, zkomplikovalo je ale prosakování vody ze soukromé restaurace nad kinem a taky obnova původní břizolitové omítky. S tou původně projekt nepočítal. Město už stavbu převzalo a aktuálně ji nechává zkolaudovat. Pokračuje primátorova náměstka Šárka Prachařová za hnutí ANO.
3: Hasiči, hygiena a tak dále se ke stavbě vyjadřují a narovnáváme jejich připomínky. Vzhledem k tomu, že se ještě bude řešit koncese, tak máme čas nějakým způsobem všechny tyto věci vypořádat.
2: Oprava kina stála 64 milionů korun. Neplánované úpravy ji prodražily zhruba o 2 miliony. Za 2/3 magistrát náklady zaplatí z dotace. V České Lípě můžou děti využívat obnovené hřiště ve Vladimírské ulici, informovala o tom mluvčí města. Na hřišti je několik původních opravených prvků a 5 nových atrakcí pro děti od 3 do 15 let. Město tam nechá doplnit i koše, lavičky a plot a v okolí hřiště zvažuje i bezpečnostní kamery a častější policejní kontroly. Na libereckém železničním nádraží je ode dneška k vidění legiovlak. Československá obec legionářská ve vagónech představuje život legionářů, zejména v letech 1918 až 1920. Součástí je i nová výstava, kterou mohou lidé poprvé navštívit právě v Liberci. Pokračuje mluvčí legionářské obce Miloš Borovička.
4: Dva expozice propojuje společnou historii československých legionářů, Sokola a Skautského hnutí, připomíná jejich podíl na vzniku a budování republiky, působení v odboji i pronásledování během nacistické okupace a komunistického režimu. Výstava bude umístěna v unikátním francouzském rychlíkovém voze z roku 1910.
2: Navštívit legiovlak v Liberci je možné ve všední dny i o víkendech do 27. září. Poté se pojízdné muzeum posune do Hradce Králové. Vojenská policie zadržela 3 lidi z ústřední vojenské nemocnice v Praze. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí policistů Nikola Rinkevič-Hájková. Všichni zadržení podle ní pracovali nebo stále pracují jako náměstci ředitele. Policisté prověřují veřejné zakázky a mají podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Nemocnice podle mluvčí Andreje Štrochové s policií spolupracuje, více zásah komentovat nechce.
1: Počasí.
2: Je a bude skoro jasno až polojasno, odpoledne jen místy oblačno, teploty stoupají k 20 až 23 stupňům, vítr fouká jihozápadní až jižní a biozátěž je na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici 3. třídy mezi Žibřidicemi a Dubnicí. Havarovalo tam osobní auto, policisté jsou u nehody a místem s opatrností projedete. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Rány uměl. uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: asi k ním neřadím.
1: Čili jste boxer a řadíte se k malířům?
0: Jo, už jsem ve svazu umělců, už jsem oficiálně v doxu ve svazu umělců, takže jsem malíř.
1: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
0: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
1: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtělo něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
0: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
1: Na čem to závisí?
0: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
1: A kdo boxuje, tak co?
0: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to humené.
1: Má něco společného box a malování?
0: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když se to, když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí jako zaujmout a pracovat na sebe.
1: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
0: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa z přátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer Černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam jdou rány, které vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
1: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
0: Ano. Dobrá otázka. Když už jsem ten obraz zmáknul a vím, že už jsem za to hranicí, že už vím, že tam bude něco, už se to tam mě to rysuje a je tam ta poenta a vím, že jsem nad tím obrazem zvítězil a už to nesmí zkazit.
1: Říká Rostislav Osička, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už.
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat. I když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem. Já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Tak teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál, když jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, delší trátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat v 15, jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili a polili jsme spolu a tím, že jsem to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
0: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, těch zápasů, nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
1: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
0: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
1: Nikdy mě nevypla. Nikdy, ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
0: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
1: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
0: Proč?
1: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
0: Byl jste se někdy podívat tak na nějakém zápase?
1: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je to není sport, disciplína bojová. Je komplexní.
0: A co ženy a box?
1: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako Krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pyšně. Mysleli by, kdo ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe, anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
0: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
1: Ženy, to jsou ženy, žena přece je to jemné stvoření, žena ani květinou, jak se říká, a aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění, pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
0: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize. Přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do rinku někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřinesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ten trénink, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už mám v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi, a ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků to
0: poznám. Jakmile vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem, jo, to byly prostě zápasy úžasné, tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z potem tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to byla historie první KO. Tak tu popisoval Homer. Sam Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak bylo, box utopil v krvi vlastně, velikosti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si uhlížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má velmi dlouhou historii.
1: To je hluboká historie, opravdu hluboká. Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct, na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazuji, má takový příběh zajímavý, kdy, a o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bohu.
1: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu, bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
2: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byla Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodili mi z nároďáku. Byla to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit, v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelný skladu. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelný skladu Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligový zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný. Špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
1: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
2: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
1: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
2: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
1: Takže
2: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený, já jsem teda asi ničemu nevyhýbal, těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních, jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě, u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý. A zápasy ano. Těžký.
1: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
2: Hodně jsem cestoval, ano.
1: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
2: taky,
1: přinesl
2: taky,
1: box?
2: Taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskaderama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval, jsem si trochu zahrál, Masaryk, První republika, Pěstět, Mě kamarádo, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstět, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
1: Ano, boxerský. Hlavní roli, ano, Marek Vašut
2: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
1: No vy jste ho naučil, no, přiznejte to.
2: S Jardou Tomsou. Jarda Tomsa byl trenér, já jsem byl jeho sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
1: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
2: Více než půl roku.
1: Půl roku intenzivních příprav?
2: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
1: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
2: Jo, jako cílevědomý, hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
1: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
2: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. A dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora a je prostě fajn, Marek je dobrý.
1: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
2: Taky tak se nás to spojilo.
1: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxérem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představím asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní z té mý výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili. Viděl jsem to v televizi na Dvojce. No to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový. Sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi. No a, pardon. A pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u aljaských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý tyto ptactvo mořské, tak to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé války na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale dávám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážný, závažný téma?
1: No tak mě to ten den, musí ten den takový trošku zvláštní, abych to do toho vstoupil a taky malu hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať se o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost často.
0: A podle toho se chováte?
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bychom to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, plánovaná na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěstí ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu. Ano, bude to do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem mu řekl, tematicky vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O tom, o těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím. Ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci. Bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky, nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, ten, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstánu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co? Tak obraz můžete zahodit?
1: Čekám, to ne, tak buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ho ke zdi, otočím ho, nedívám se na ně a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které
1: máme? No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Úřady řeší černou stavbu v Křižanech. Z Turnova na Prahu se jezdí jedním jízdním pruhem. Kompletní přestavba areálu Bekonu v Hrádku nad Nisou bude hotová příští rok. A studená fronta zítra přinese srážky teploty do 24 stupňů. Hanna Hopfoglová přeje hezké odpoledne. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Koryto Ještěckého potoka v Křižanech zasypala hlína ze soukromého pozemku. Jeho majitel na něm bez potřebného povolení vybagroval vysokou stráň. Obyvatelé obce se teď bojí záplav a sesuvu půdy. Věc řeší stavební úřad, Povodí Ohře a vedení obce.
2: Na černou stavbu upozornil majitel sousedního pozemku Jiří Sobotka.
3: Pak jsem tady asi 3 nebo 4 dny nebyl, přijel jsem a už tady začala růst obrovská hromada.
2: Stavitel Stanislav Vavrek nedostatky připustil.
4: Dobrý den, nestaví se to žádná stavba, děkujem.
2: Nic se tady nestaví.
4: Ne, ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
2: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
4: Ano, to je pravda.
2: Žádná z dotčených institucí o tak rozsáhlých úpravách nevěděla. Majitel proto musí pozemek bez odkladu uvést do původního stavu. Z Křižan Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Ředitelství silnic a dálnic začalo s opravou 2 hlavních tahů mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Rekonstrukce se týká dálnice D10 i rychlostní silnice 1/35. Na vozovce jsou výtluky a trhliny a povrch ztrácí protismykové vlastnosti. Podle mluvčí silničářů Petry Drkulové musí řidiči v těchto místech počítat s omezením do začátku listopadu.
5: Ve směru z Turnova na Prahu opravíme vozovku a ocelová lana ve středovém pásu nahradíme betonovými. V prvních 3 etapách se ve směru z Turnova na Prahu bude jezdit jedním jízdním pruhem, zatímco opačný směr zůstane bez omezení. Zavřené budou také některé sjezdy a nájezdy.
0: V areálu bývalé továrny Bekon v Hrádku nad Nisou už je hotová část nových budov, jde konkrétně o dům sportu a městský archiv. Zprovoznit je město zatím nemůže, brání tomu dostavba sousedního pavilonu polikliniky a nejsou hotové ani přístupové cesty. Podle mluvčí hrádecké radnice Evy Jiříčkové teď město schání firmu na vnitřní vybavení polikliniky, včetně rentgenu. Přestavba továrního komplexu tím nekončí, jeho součástí bude i nový městský park s vodní plochou. Dokončení je plánované na léto příští roku. V dochované budově ředitelství Bekonu by měly být družstevní byty. Rakousko prodloužilo hraniční kontroly s Českou republikou, Slovenskem, Maďarskem a Slovinskem o dalších 6 měsíců. Oznámil to rakouský ministr vnitra Gerhard Karner. Podle něj jsou stávající opatření proti nelegální migraci a pašerákům nadále nezbytná. Vídeň kroky koordinuje se sousedními státy. Rakousko kvůli nelegální migraci začalo zavádět kontroly postupně od roku 2015. V případě České republiky to bylo před 3 lety v říjnu.
1: Počasí.
0: V noci bude nejprve zmenšená oblačnost, postupně bude od západu přibývat a ojediněle se vytvoří i mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty poklesnou k 12 až 9 stupňům. Zítra má být převážně oblačno, později odpoledne se začne od severozápadu ještě víc zatahovat a postupně se přidá déšť nebo přehánky. Teploty zítra 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte v Raspinavě. Ve Fučíkově ulici U Zahradnictví je provoz převedený do protisměru. Upravují tam přechod pro chodce. Tak s tím počítejte a buďte opatrní, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A já už jen do zelené vlny doplním šťastnou cenu, tedy cestu do té odpolední dopravní špičky a všem samozřejmě příjemný poslach Českého rozhlasu Liberec. V Liberci možná budete mít pocit silného deja vu, obzvlášť tedy, jak místní říkají, na Fignerce, protože liberecký dopravní podnik bude muset znovu opravit nedávno zrekonstruovaný tramvajový úsek v části terminálu ve Fignerově ulici. Proč? Kolik to bude stát a co to cestujícím přinese, to nám za malou chvíli prozradí kolegyně Kateřina Kubíčková. Pak se vydáme na houby s regionálním stopařem a předsedkyní Lomnického houbařského spolku. Rostou především hříbovité, takže by to mohla být plodná procházka. No a v této hodině nás také čeká, co v učebnicích nebylo, a dětská anketa. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Českém rozhlase Liberec známá muzikálová píseň dověží 11 minut po 14. hodině a my se teď přesuneme do Fignerovy ulice. Já tam tudy chodím už leta a získal jsem dojem, že tam někde prostě musí být zakopaný poklad, protože jinak není možné, proč je to tam pořád rozkopané. A je to tady zas. Liberecký dopravní podnik musí po dvou letech znovu opravit část tramvajové trati u terminálu Fignerova. Konkrétně se jedná o úsek podél obchodního centra Liberec známého jako Delta. Měli tedy místem původně jezdit jenom tramvaje, ale trvale se tam přesunuli i autobusy a dlažba jejich nápor nevydržela. Proč se s nimi původně nepočítalo, to zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Autobusy se původně na tramvajové koleje přesunuly dočasně. V době, kdy liberecký magistrát opravoval v Rumunské ulici schodiště, byl na původní trase autobusu hustý provoz. Felberova ulice byla zúžená a často se v ní tvořily kolony. Z toho důvodu se dopravní podnik rozhodl linky dočasně přesunout do Rumunské ulice. Jezdili tedy stejnou trasou jako tramvaje. Po dokončení schodiště se ale podle provozně technického ředitele dopravního podniku Ludvíka Lavičky ukázalo, že změna trasy je výhodná.
2: Kolegové z dopravy zjistili, že se nám výrazně zlepšily jízdní řády, co se týče zpoždění. Takže se přistoupilo k tomu, že to tam bude jezdit trvalé, čili to bude zlepšení pro tu dopravu, to jednoznačně.
1: Dopravní podnik proto autobusy na tuto trasu přesunul trvale. Povrch, po kterém jezdí, to ale nevydržel.
0: A co je na místě za povrch?
1: Je tam dlažba, kterou tam dopravní podnik položil při opravách na podzim 2024. Podle Lavičky je místo koncipované jako pěší zóna a nemá dostatečné podloží. Potom, co tudy začaly jezdit autobusy, se dlažba začala vymílat. Vymleté jsou tak

0: obrubníky ostrůvku s květinami, který je mezi tramvajovou tratí a asfaltovou silnicí na terminálu Fignerova. Dopravní podnik teď proto bude muset místo opravit, říká Lavička.
1: Musíme zúžit ten ostrůvek, co tam je, s těma květinama, ten se musí asi tak zhruba o 3/4 metru zúžit. Musí koleje ven, vyndat pražce, co tam jsou, a dát to na betonovou desku. Povrch bude asfaltový.
0: Práce by měly podle Lavičky začít v říjnu a dopravní podnik za ně zaplatí zhruba 1 milion korun.
2: A musí se cestující připravit na nějaká omezení?
0: Provoz tramvajových linek do Lidových sadů to neomezí, v současnosti je totiž výluka, protože dopravní podnik opravuje trať v Masarykově ulici. Tramvaje proto nahrazují autobusy X2 a X3. Výluka má trvat až do Vánoc, do té doby by měl dopravní podnik stihnout i práce na Fignerově. Po dobu opravy budou autobusy jezdit původní trasou ulicemi 8. března a Felberova.
2: Ukončete výstup a nástup. Kateřina Kubíčková dveře zavírá. Moc krát děkujeme za informace. Naslyšenou.
0: Naslyšenou a šťastnou cestu.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

jako já, jo, jako já. Kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

dělat aerobiku, ať se na hoconský šípy najmou ptám. Jo, ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hoconský šípy najmou ptám. Jo, ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: No a 10 minut před 14:30 vyrážíme s regionálním stopařem na houby. Já už si tedy o tom nechám jenom vyprávět, protože co vám budu povídat, já prostě v tom lese vidím houby. Ještě před měsícem to vypadalo, že letos žádná houbařská sezóna nebude, ale nakonec je to jinak. Houby rostou a houbaři se radují. Ne všichni jsou ale znalci a tak mohou z lesa přinést něco, co by neměli. A nemusí to být jedovaté, některé houby jsou chráněné. Na co si dát pozor, se vydal zjistit regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Lomnické obory. Já jsem se do háje nevydal sám, ale s předsedkyní místního houbařského spolku Janou Čapkou, abych se dozvěděl, co nám právě teď roste, co ještě můžeme třeba čekat a taky na co si dát pozor. Tak co teďka roste nejvíc?
3: Tak nejvíc teď po těch deštích nám samozřejmě rostou hřibovité houby, to znamená, tady vidíme hřiba hnědýho, hřib smrkový, v listnatých lesích můžeme naprosto jednoduše najít hřiba dubového. To jsou takový ty posluchači určitě nejlepší houby, pravý hřiby, jsou to bílý hřiby a určitě potěší plný košík.
2: To určitě. Já si myslím, že spousta houbařů to má tak jako já, když vidím hřibovitou houbu, tak myslím, že jedla, ale není to pravda vždycky 100%. Jsou houby hřibovité, které jsou nejedlé a jsou některé jedovaté.
3: Určitě. Třeba ve smrkových lesích můžeme najít takového zdárného dvojníka, hřiba smrkového, a je to hřib křížď, který je naprosto impozantní svými barvami, svými rozměry, ale bohužel teda jako vídle není dobrý, protože je hořkej. Tam si myslím, že si tu záměnu všichni rychle zapamatujou.
2: A je nějaká hřibovitá houba, která na první pohled vypadá jedovatě a skutečně taková je?
3: Určitě je to hřib satán, opět jeden z nejkrásnějších i nejimpozantnějších a nejbarevnějších hub. Ten ovšem má rád listnatý lesy, polabí. My tady vlastně v Českém ráji ho máme kolem Turnova ve velice hojném počtu, takže ten není úplně tak vhodný. Potom byste určitě neuvítali ve směsi hřiba plavýho nebo hřiba skvrnitýho, i když někdo má určitě tak otrlý žaludek, že by mu nevadil, ale my je prostě nezbíráme. Jednak protože si zaslouží nějaký stupeň naší ochrany, nejsou úplně běžný, a druhák, ta vůně a ta chuť není úplně to, co byste chtěl mít v guláši nebo pod masem.
2: Když mluvíme o té ochraně, jsou houby v našich lesích v Českém ráji v Podkrkonoší, které jsou chráněné, které se nesmí sbírat?
3: Určitě, jedná se o hřib královský, který nám roste, i když tomu místní opravdu nevěří, tak opravdu nám tady roste na několika místech. Ty místa jsou mapovaný. Jedná se o nádherný hřib, který vás uvítá růžovými až červenými až růžovými barvami na klobouku a vlastně takovou citrónovou žlutí na rourkách a na třeni. Můžou být srostlice, jsou to poměrně i velký hřiby, ale bohužel oni se většinou té velikosti nedožijou, protože bývají snědeny.
2: Zvěří nebo lidmi?
3: Lidmi.
2: Tak to bohužel, ale to může stát i docela tučnou pokutu v případě, že nás zastihnou ochránci přírody.
3: My bychom byli jako mykologové velice rádi, ale bohužel asi tady ta ochrana se nechává spíš na těch lidech samotných. Vlastně ten zákon tady v České republice, tak aby šel policista a popřípadě přímo s ochráncem přírody, není to zase tak úplně reálný. Ale my razíme heslo buď frajer a nežer barevňáky. Není to žádná frajeřina.
2: Pokud se chcete dozvědět víc o barevných hřibech nejen v Českém ráji a naučit se je poznávat, tak dorazte do Lomnického muzea v pátek odpoledne na vaši přednášku.
3: Ano, přednáška tam je od 17 hodin. Už teď vím, že několik barevných hřibů mám vlastně pro návštěvníky připravený. Ukážeme si je jak v reálu, ukážeme si je jak na fotkách, budeme o nich dlouho povídat a přednáška bude určitě minimálně dvouhodinová, protože v letošním a v loňském roce bylo těch hřibů prostě hodně, díky počasí.
2: V Lomnickém muzeu se v pátek odpoledne tedy dozvíte víc a samozřejmě, že i na našich frekvencích, protože my se s Janou Čapkou určitě ještě do lesa vydáme.
1: Z háje se nám přihlásil náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Jaroslave, do toho háje jsi šel sám nebo tě tam někdo poslal?
2: Dneska mě sem nikdo neposlal.
1: A jestli pak už jsi nějakou houbu našel?
2: Ano.
1: Tak v tom případě gratulujeme.
2: Opravdu. A doufám, jednu že se s námi... malou a doufám, že se to zlepší.
1: Tak budeme držet palce. Měj se hezky a díky moc. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Ano, dobrá rada nad zlato, s tím bláznem si nic nezačínej. Marie Rotrová a Pavel Bobek, 9 minut po 2:30 v Českém rozhlase Liberec. No a teď je před námi rubrika Co v učebnicích nebylo a zaměříme se na DNA. O deoxyribonukleové kyselině bude mluvit Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na vrátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bruce Springsteen a Dancing in the Dark. Ano, i to je důsledek demokracie, že můžeme poslouchat tuto zahraniční muziku, jinak bychom touto dobou možná poslouchali Alu Pugačevovou. Ano, dnes je Mezinárodní den demokracie, který se poprvé připomínal v roce 2008. Jestli pak vědí předškoláci, co demokracie znamená a co je na ní dobrého? Na to se jí zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Víte, co to je demokracie?
2: Že se tam třeba něco staví.
3: Vyrábějí tam něco.
4: Mám tam

0: myslíš? A když jich bude víc, tak ti vyhrajou.
1: A co je na demokracii dobré?
2: Já se můžu vybrat, že můžu hlasovat, kam přijít.
3: Že můžu říct, co chci.
1: Co to znamená, když můžeme o něčem hlasovat?
0: Můžeme si třeba vybrat, kam chceme jít.
2: Můžeme si vybrat každý, co chceme.
1: O čem všem můžeme hlasovat?
0: Co chceme za Pikachu a třeba.
2: Kam půjdeme se školkou, třeba na procházku.
0: Třeba, že bychom mohli zůstat doma místo jít do školky.
3: A nebo místo být doma, než být v práci.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co když nastane blackout a neb 72 hodin civilizačního výpadku v běžném pražském bytě? Premiéra pořadu Rozpleteno, když zhasne svět. ČT2. Los jako totem, průvodce i zrcadlo člověka. 6 podivuhodných setkání s majestátním obrem v premiérovém dokumentu A můst losí Odysea. A ČT Art. Hvězdná kariéra si začíná vybírat svou daň. Marilyn, vzestup a pád. Úterní večer s Českou televizí.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Počet kybernetických útoků byl v srpnu v České republice nadprůměrný. Policisté hledají osobu, která na Semilsku odložila do kontejneru mrtvé dítě. Mezi Českou Lípou a Děčínem od zítřka nepojedou vlaky a zítra čekáme převážně oblačno, déšť a teploty do 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Klidné odpoledne přeje Hana Foglová. V České republice roste počet kybernetických útoků. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jich v srpnu řešil 28 a to je druhý nejvyšší počet za poslední rok. Útočníci nejčastěji napadali e-mailové servery a uživatelské účty i aplikační servery ve veřejné správě, vzdělávacím sektoru a zdravotnictví. Za letošek bylo zatím nejvíc kyberútoků v lednu, a to 32. Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle informací médií se událost stala v Rovensku pod Troskami. Případ začali policisté vyšetřovat v neděli večer. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
6: Oznámení jsme přijali na lince 158 krátce před 19. hodinou. V souvislosti s uvedeným případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, kraští kriminalisté intenzivně pátrají.
5: Na železnici mezi Českou Lípou a Děčínem je od zítřka výluka, potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy.
7: Jeden bude z důvodu návaznosti v cílové stanici vyjíždět skoro o půl hodiny dříve, druhý ve standardním čase. Autobusy nahrazující rychlíky budou pomalejší, přijedou proto do cíle později. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
5: Evropská komise navrhuje českému premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO dvě řešení jeho potenciálního střetu zájmů. Vyplývá to z dopisu komise, který má k dispozici server iRozhlas. Andrej Babiš by podle doporučení neměl být majetkově spjatý s Agrofertem. Další možností je, že holding nebude čerpat unijní peníze. Evropská komise už dřív oznámila, že převedení Agrofertu do svěřenského fondu, který má po Babišově odchodu z vlády přejít do rodinné správy, neřeší premiérův střet zájmů. Kvůli tomu Agrofertu v minulém týdnu pozastavila část dotací. Andrej Babiš střet zájmu dlouhodobě odmítá.
4: Počasí.
5: V noci se ochladí na 12 až 9 stupňů a bude nejprve zmenšená oblačnost. Od západu pak bude během noci přibývat a můžou se také tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Zítra čekáme přechod studené fronty, která přinese déšť nebo přehánky. Pršet ale bude až odpoledne, kdy se od severozápadu začne ještě více zatahovat. Teploty zítra 21 až 24 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: Pozor, dejte na silnici číslo 13 ve Frýdlantu. Na mostě na křižovatce ulic Fignerova a Komenského se stala dopravní nehoda. A dvě osobní auta se srazila také v Novém Boru, to na třídě Tomáše Garrigua Masaryka u odbočky do ulice Boženy Němcové. S opatrností tam projedete. Buďte na všech svých cestách opatrní. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Stále krásné a povětšinou slunečné odpoledne. Teď cestou do studia mi kolegyně Iveta Kalátová nabídla jablko, to jsem tedy z díky odmítl. Já jsem Sněhurku četl, ale hlavně se těším na jablečné tiramisu, které dnes bude připravovat Vojtěch Vrtiška v rámci pochoutkového roku, a to zhruba za čtvrt hodiny. Nejprve se ale v rámci pohodového odpoledne v pohodě projedeme legiovlakem, který zamířil do Libereckého kraje právě dnes, a letos nabízí novou výstavu. Jakou, to vám prozradí Karolína Lašáková už za pár minut. No ale aby té pohody nebylo až tolik, připomeneme si další písmenko z řidičské abecedy a dnes probereme postup při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Tak kde našel Vítězslav Vávra citronovou holku, to už víme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A co najdete na libereckém vlakovém nádraží, to se dozvíte právě teď. Já jenom napovím, jedná se o pojízdnou nemocnici i vagón pro jednání důstojníků. A na tom libereckém vlakovém nádraží ji najdete už dnes. U pátého nástupiště totiž stojí takzvaný legiovlak. Jedná se o repliku legionářského vlaku z období roku 1914 až 1920 a ve více než 10 vagónech je k vidění výstava s názvem Společně pro republiku.
1: Legiovlak jako takový je vlastně naše pojízdné muzeum se zaměřením na působení československých legií, hlavně tedy

0: V Rusku v průběhu ruské občanské války.
1: Vedoucí posádky Jiří Miller mě provází jednotlivými vagóny Legio vlaku. Ten teď můžou navštívit lidé na libereckém vlakovém nádraží, konkrétně na 5. nástupišti.
0: Tu máme kovářský vůz, legionáři byli zdatními hospodáři. Tu máme vůz polní pošty, tu máme salonní vůz, tady se dostáváme spíš k reprezentačním prostorům, které využívali vyšší důstojníci.
1: My tady vidíme pár knížek, vidíme tady psací stroj. Když ten vlak jel, nestalo se, že něco z toho popadalo?
0: Je třeba ten vlak, i když my ho přesouváme, tak ty věci ukládat tak, aby nedošlo k jejich pádu.
1: Teď přecházíme ze salonního vagónu do sanitního vozu.
0: Tady máme improvizovaný operační stůl, ten můžete vidět i na dobových fotografiích. No a pak tu máme prostor pro zavěšení nosítek s těmi transportovanými pacienty. Je tady třeba protéza nohy. No, tady jsme potom štábním voze, ty štáby to byly řídící mozky těch legií.
1: V tomhle voze vidíme i ukázku uniforem, oblečení.
0: Tady to, co je teď vidět před námi, tak máme rekonstrukci toho, jak by vypadal takový československý důstojník legií v průběhu roku 1916. Má ocelovou přilbu Adrián, vlněnou celoroční bluzu, důstojnické řemení.
2: Jsme se na přípravu této výstavy spojili skauti, Sokol a legionáři.
1: Tobiáš Zavřel Smolík ze skautského institutu na výstavě připravil některé historické texty.
2: Zkoušíme trošku mapovat, jak se ta naše společná historie, ta společná cesta dějinama prolíná. To, co je tam společného, je pozice v budování toho státu, toho, jak civilně ty organizace slouží tomu rozvoji té první republiky a posléze dál.
1: I proto je v Pojízdném muzeu na Libereckém nádraží k vidění taky část výstavy o sokolské a skautské historii. Legiovlak můžou lidé navštívit do 27. září. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
1: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasavci!

0: vedle tebe usínám. No tak když to vytrhnete z kontextu, nezní to příliš lichotivě, ale Miraj Navrátila spolu to pojali velmi romanticky a v Českém rozhlase Liberec nám tahle písnička dozněla 7 minut před 15:30. Jak se říká, láska prochází žaludkem a my se teď na to jídlo vrhneme. S Patrikem Rozehnalem, který v neděli v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Jednalo se o jablkové tiramisu, původně od Kamily Jelínkové z Čáslavy. A my se ho teď naučíme dělat cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let a záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Znáte je Josef Maršálek, Roman Paulus, Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a právě Vojtěch Vrtiška. U přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal, jako vždy, jako mlsný kocour, no a zjistil, že Vojta celý recept zmodernizoval a rozložil na základní suroviny.
1: A celé nám to bude sedět ve skleničce.
2: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
1: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové 2 jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu a k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba 2 vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
3: Pochoutkový rok.
2: Máme vysokou nádobu.
1: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
2: Teď přidáme sůl.
1: Přidáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru.
2: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
1: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do 3, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu.
2: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
1: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
2: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
1: Nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
2: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
1: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider.
2: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
1: A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme.
2: A ten citron, co nám zbyl?
1: To je kůra, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
2: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
1: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
2: Takové ty vinné. Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
1: Vlastně jo, který jsme si upekli.
2: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Tohle je fakt koruna nějakého menu, když by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
1: Ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: No a vždycky u pochoutkového roku čekám, kdy Patrikovi Rozehnalovi začne kanout slina. Dnes mu to trvalo 3,5 minuty. Držel se, protože je jasné, že tahle verze jablkového tiramisu natchne každého. Recept cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete na stránce pochoutkovýrok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy. A v neděli si připomeneme třetí nejlepší recept roku 2025 podle Poroty a půjde o dvoubarevné tvarohové řezy, které upeče kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nestárnoucí písnička Petra Reska, Nejkrásnější déšť. Ovšem za okny máme slunečno, takže to vlastně ještě podporuje tu pohodu úterního odpoledne, teď v 15 hodin a 40 minut. A jestli správně koukám do kalendáře, tak co nevidět, budeme slavit Mezinárodní den seniorů. No a při té příležitosti se už tradičně v našem regionu koná soutěž Babička roku Libereckého kraje a já jsem rád, že mohu při té příležitosti přivítat v našem vysílání předsedkyni Krajské rady seniorů Libereckého kraje Miroslavu Palečkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i všem posluchačům.
0: My už jsme spolu na toto téma hovořili loni, takže už v podstatě víme, v jakých vodách se pohybujeme, ale prozraďte, na co se letos vlastně při té Babičce roku Libereckého kraje můžeme těšit?
1: Myslím si, že na mnohé a mnoho seniorek, které se přihlásili do účasti, k účasti, dokáží divákům, že věk je jenom číslo. Protože naše soutěž, která letos slaví již 8 let, vždy ukazuje, co jsou seniorky Libereckého kraje schopné vytvářet, předvést, zacvičit, zaspívat, sepsat. Těch dovedností je tolik, že vždy, jak diváky, tak i porotu, musím říct, ty soutěžící zaskočí.
0: To je pravda, několikrát jsem se byl podívat a tam se zpívalo, tančilo, kankán jsem možná viděl také, nějakou moderní gymnastiku, patchwork, kraslice, tam je to opravdu pestrá škála. No a kdy se vlastně na tu slávu můžeme těšit?
1: Oslavy Mezinárodního dne seniorů, které pořádá naše krajská rada, se konají trošku v předstihu, čili nikoli v 1. října, na který připadá Mezinárodní den seniorů, ale už 17. září, což je teď ve čtvrtek, ve Vratislavicích v kulturním zařízení 10.10.10.
0: No vy jste to tak říkajíc propálila, že vlastně na tu soutěž Babička roku Libereckého kraje navazují rovnou i oslavy toho Mezinárodního dne seniorů a tam už je určitě připravený také program.
1: Ano, my to slavíme vždy společně. Prvně od 13 hodin vypukne vlastní soutěžení, které by mělo ukončit asi v 15 hodin bude zahájeno vystoupení Bohuše Matuše. A my se na to moc těšíme, protože známe jeho tvorbu a určitě se to všem divákům bude velmi líbit.
0: Když tak mluvíte o těch divácích, můžeme se přijít podívat?
1: Samozřejmě všechny srdečně zveme, vstup je zdarma a dokonce je připraveno drobné občerstvení. Přijďte.
0: Tak se rozhodně ve čtvrtek ve Vratislavických desítkách budeme moc těšit. Naším hostem na telefonu byla předsedkyně Krajské rady seniorů Libereckého kraje a také kolegyně moderátorka Miroslava Palečková. Já vám moc krát děkuju a přeju, ať se akce vydaří.
1: Těším se na všechny, mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec, Bay City Rollers, I Only Want To Be With You, písnička, ze které jsme sundali, věřte nevěřte, 50-letou vrstvu prachu. No a když už máme prachovky v ruce, rovnou můžeme trochu oprášit i naše znalosti pravidel silničního provozu. My vám samozřejmě každý všední den nabízíme řidičskou abecedu. Dnes si povíme, jak postupovat při výjezdu z levého pruhu na kruhovém objezdu. Zítra se na podobnou situaci podíváme v opačném gardu. A teď už má slovo Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte z vlastní zkušenosti. Jedete po vícepruhovém kruhovém objezdu ve vnitřním pruhu a potřebujete ho opustit. Jenže v tom pravém vedle vás jedou další auta. Může v takovém případě řidič odbočit z levého pruhu na kruhovém objezdu a sjet z něj? Vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Za prvé, co je nejdůležitější, je číst ten kruhový objezd už předtím. Většinou bývá označen už předem dopravními značkami, jsou tam nějaké návěsti před křižovatkou, kde je vidět, do kterého směru mi která konkrétní větev toho kruhového objezdu vede. To znamená, já už v tu chvíli bych měl mít rozmyšleno, kam jedu, abych potom na tom kruhovém objezdu zbytečně nezmatkoval.
2: Platí i tady nějaké nepsané pravidlo?
3: Čím ten kruhový objezd je větší, tak tím je to důležitější samozřejmě. To znamená, já si najíždím na ten kruhový objezd, blížím se k němu, vím, že budu vyjíždět druhým výjezdem a podle toho, jak je ten kruhový objezd velký, si můžu vybrat, jestli pojedu v jednom nebo v druhém pruhu, v tom nájezdovém.
2: A jak je to tedy s tím výjezdem?
3: Pakliže tam ten kruhový objezd nemá ten průběžný jízdní pruh, tak v podstatě vždycky, když najíždím na kruhový objezd, dávám přednost. A to tak, že dávám přednost všem vozidlům, které jedou na tom kruhovém objezdu. Pokud má ten kruhový objezd pruh, který umožňuje to, že z toho pravého nájezdového pruhu můžu průběžně pokračovat do toho kruhového objezdu, tak tam samozřejmě já při tom nájezdu můžu pokračovat v kruhovém objezdu a potom další směřování na tom kruhovém objezdu už se opět řídí těmi pravidly jízdou v jízdních pruzích a tak dále.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Na českých silnicích zemřelo o prázdninách 100 lidí. Liberecký dopravní podnik musí znovu opravit část tramvajové trati na terminálu Fignerova. Ministerstvo obrany ocenilo obec Svijany za obnovu vojenského hřbitova a studená fronta zítra přinese srážky a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Foglová. O letošních prázdninách zemřelo na českých silnicích 100 lidí, je to o 12 víc než před rokem. Třetina obětí byli motorkáři, oznámila to dopravní policie. O necelou tisícovku vzrostl i počet nehod, bylo jich skoro 16 tisíc. Podle ředitele dopravní policie Michala Hodbodě policisté odhalili přítomnost alkoholu v necelých 6% případů.
5: Máme méně dopravních nehod vlivem alkoholu a co je pro nás ještě důležitější, tak máme i méně tragických dopravních nehod vlivem alkoholu a máme méně zraněných právě v souvislosti s dopravními nehodami, kde byl řidič nebo kde by měl být řidič vlivem alkoholu.
4: Nejčastější příčinou nehod bylo nevěnování se řízení. Nejtragičtější byla nepřiměřená rychlost. Liberecký dopravní podnik začne v říjnu s opravou dlažby pod tramvajovou tratí u terminálu Fignerova. Nedávno opravované místo mělo původně sloužit jako pěší zóna. Kvůli rekonstrukci schodiště v Rumunské ulici tam dočasně začaly jezdit autobusy. Zlepšily se jejich dojezdové časy, proto se autobusová doprava na trasu přesunula trvale. Dlažba ale nápor nevydržela. Dopravní podnik je teď musí za zhruba 1 000 000 korun opravit. Pokračuje provozně technický ředitel společnosti Ludvík Lavička.
6: Musíme zúžit ostrůvek, co tam je, s těma květinama, ten se musí asi tak zhruba o 3/4 metru zúžit a musíme to celý předělat a musí koleje ven, vyndat pražce, co tam jsou a dát to na betonovou desku. Pour bude asfaltovej.
4: Obec Svijany získala od ministerstva obrany ocenění za příkladnou obnovu vojenského hřbitova. Obec letos nechala zrestaurovat 4 památníky připomínající bitvu u Podolí, která byla součástí prusko-rakouské války v červnu roku 1866. Na vojenském hřbitově je pochováno 5 důstojníků a 134 rakouských i pruských vojáků. Bitva ve Svijanech byla jednou z prvních na území Čech v rámci prusko-rakouské války. Obě strany se snažily získat kontrolu nad důležitým mostem přes jezeru mezi Podolím a Příšovicemi. Evropský parlament schválil úpravu systému obchodování s emisemi ETS 2, který má kontrolovat například silniční dopravu a budovy. Změny nově stanovily strop v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Poté se začnou automaticky uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability. Úpravu ještě musí schválit členské státy Evropské unie.
0: Počasí.
4: V noci bude nejprve zmenšená oblačnost, postupně bude od západu přibývat a ojediněle se vytvoří i mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty v noci poklesnou k 12 až 9 stupňům Celsia. Zítra má být převážně oblačno, později odpoledne se začne od severozápadu znovu ještě více zatahovat a postupně se přidá déšť nebo přehánky. Teploty zítra odpoledne stoupnou mezi 21 a 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Liberci v Palachově ulici pod Šaldovým náměstím havaroval skútr. Projíždějte s velkou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Končí. Já mám nalíkají.
8: Co je z toho zdrudaná?
9: My jsme
7: to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
8: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
9: Ahoj, ahoj, já jsem tady velice rád, jsem rád, že jsem dokvačil, nebo spíš, že jsem dojel a tak jsem naštvaný na to, jak to funguje, jak to nefunguje, ten provoz, že musím říct jeden vtip, za který možná budou nějaký sankce, ale doufám, že ne. Víš, co by se stalo, kdyby se za krádež v České republice sekali ruce? Neví. V parlamentu by se hlasovalo pedálama.
8: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.

0: jako vůli, ne? Jestli,
1: dobře,
0: jak se rozumí,
1: nejsme tady v žádné debatě, jsme tady v zábavném pořadu.
0: No tak proč to takhle vedeš?
1: Já jsem začal ostrovem krásným.
0: Myslíš?
1: No, ty jsi to odvedl zase do pražských ulic.
0: Já jsem se vrátil k tomu, co mě trápilo na začátku, to snad můžu, nebo ne?
1: Nebo ne. Tak a jdeme na první výběr, kdo ano. To bude a co to bude.
0: Dáma v manželství, pan Sanitr chce svůj tácek a ještě další sluníčky uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou, kde kdo manželku poškozuje. Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vnikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Kechtá se pan dědoch na vrátiv se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, rač nepoznávati, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční košilka a tadyhle nějaká paráda skrep žoržetu s krajkovinou a tady to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Já, dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
0: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
1: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
0: Tak to bych, se vůbec ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluvný.

0: A někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No,
1: a to přijde pěkně draho.
0: No,
1: a na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně
0: je
1: to, za to.
0: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý. Mm-hmm.
1: Teď si dáme písničku muže, kterého po hlase také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčeník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuš Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví, jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
2: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
3: Ano, já vás taky.
2: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
2: Máme zapsáno, Honzo, mějte
3: děkujeme.
2: Se.
4: Zbytek ne, díky.
3: I vám, naschle.
2: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
3: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
5: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuj Pavle pro Ačko, ano. A všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: V nestenčené míře přejeme totéž.
2: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
3: Dobrý den.
6: Z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím, já bývalý televizák taky.
3: Ano, dobrý den.
6: A podepisuju to s tím Láskou jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Merunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
3: Ano.
6: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
3: To by souhlasil,
6: a,
3: ano.
6: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
3: Dobře.
6: Zrovna já s tím vyjadřováním se musím krotit, když ho zkusím. Mistr v oboru. Mějte se rád.
2: Výborně, děkujeme.
3: Mějte se nádherně, naschledanou.
2: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní Humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
7: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě. A nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkejch mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužskej. Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnaj u cukráře. To já nemůžu.
8: Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda, nepoštík. Škoda takovýho člověka.
7: Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí.
8: Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka.
7: Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V České Třebové mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění.
8: Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí.
7: Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou.
8: Tady mají dobrý párečky, co?
7: Dychtí vdova.
8: Křupavý páreček s houskou.
7: Pan Vrtilip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla.
8: Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20.
7: Pln opovržení, praví pan Vrtilip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata, a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtilip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtilip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem, koho nabídneš posluchačům.
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Panthenol SRO.
3: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuji si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbědeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní, zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, ano, připraven. Ano, podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě a tak. Říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyni, určitě, ne, samozřejmě. Není to ani jedna, co chodí do humory. Já.
2: Ne, to v žádném případě. No ale opravdu ne, máme to jsou, jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
2: To jsou velmi charakterní, milí holky a tohle, tohle myslel by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z Československé televize.
2: Tak, a české
1: a
2: taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genzer, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS. Humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Dnešní Humoriáda pokračuje dalším soubojem. Aktuálně vybíráte mezi Richardem Gensenem s Michalem Suchánkem a Jiřím Krampolem s Alexandrem Hemalou. A nebo B, ptáme se i vás na telefonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Ptáčínka. Přeju vám oběma hodně zdraví.
4: Děkujeme.
5: Také my vám.
6: No, to je potřeba v dnešní době. A jedině Krampola, nic jiného.
4: Máme zapsáno, děkujeme.
5: A zdravíme do Čerčan.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
5: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
7: Správně. Ano. Tady Petr Zezdounek.
4: Ano.
7: Zdravím Juru a Pavla.
5: Ano,
7: a také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
4: Mm-hmm.
7: A dál bych si tého Krampola.
4: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
5: Naschledanou.
4: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude?
5: Dobrý den. Haló. Špatně vás slyšíme?
4: Je tam někdo? Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další, prosím, dobrý den.
5: Dobrý den.
8: Ještě jedno, Honzo Vlkavý.
4: No, výborně.
8: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
4: Děkujeme.
5: Dobře.
4: Naslyšenou.
5: Naschled.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
9: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
5: Jo.
9: Moje pejsanda vás zdraží.
5: Ano, slyšíme.
9: Vás zdraví.
5: Ano, ale velmi
9: takže
5: výrazně.
9: Zdravím. Oba dva humoristy do rádia.
4: Děkujem.
9: Tady komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
5: Ještě nám řekněte, co to je za pejska.
9: To je křižetka. Aha. Vypadá to jako zmenšená labradorka.
4: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
9: Já mám
5: ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
9: Abych tak blbě nekecal.
4: Jo, takhle.
9: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
5: Dobře.
4: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
5: Děkujeme moc, naschledanou.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
10: Dobré odpoledne, Pavlíku. Zdravím vás i pana Ptáčínka.
5: Ano, já vás taky.
10: Jste se zasmáli s pejskem. A já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
5: Prostě. My vám přejeme tež.
10: Mějte krásně, chlapci.
4: Děkujeme, mějte se.
5: Vše dobré, naschle.
4: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět. Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
11: No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci. A některý ani mě jako neřekl, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil kamion, který vez vězně z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a teď ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle a Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pojá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pověděl, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám, ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou, povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nechci ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej fórak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijedeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelný. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den. Na pá, dobrý den, Fousek pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
12: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě. S Pepou doufejme, ještě scházet budeme.
5: No určitě, on tak, je vitální.
12: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně. A nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
5: No, to bych velice rád slyšel.
12: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako, říkal, ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jede dolů?
5: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali. Nebo...
12: Zvládli jste to.
5: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Mm-hmm. No. Takže se to dá překlenout.
12: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak zpíval nám Sakvantofy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváre, se toho chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netypoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže fajn. Mu dáme přednost.
3: To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení a to bylo v Bratislavě a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaký takový jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou, jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci, no.
4: On dostal od Šimka, dostal takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v Pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černý, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou, prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom Pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane, povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jedinej tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce, normálně zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Pojá, no jo, a co teďka budete dělat? Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo. Slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky, ano, prosím, prosím vás, mně se do bytu dostal sexuální maniak. Aha, prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu,
2: ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Český rozhlas, hasiči, policisté a záchranáři spolu už rok budují systém vysílání pro krizové situace. U čistírny odpadních vod v České Lípě bude od zítřka uzavřený železniční přejezd. Město Liberec začne hledat provozovatele opraveného kina. A zítra čekáme převážně oblačno, déšť a teploty do 24 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký podvečer přeje Hana Hopfoglová. Český rozhlas vytváří nový systém pro informování lidí v krizích. Společně s hasiči, policií a záchranáři se chystá na 22 scénářů, například na velké požáry, povodně nebo kybernetické útoky.
2: Třeba při výpadku mobilního signálu nebo elektřiny může být rozhlasové vysílání jediným zdrojem informací. Když totiž lidé nevědí, že jim hrozí nebezpečí, je to problém, říká ředitel hasičského záchranného sboru Petr Ošlejšek.
3: Právě tady tyto osoby mohou eskalovat celou tu mimořádnou událost. Díky jejich informování, popisování té situace vlastně můžeme zmírnit i ten dopad.
2: Od nahlášení třeba požáru nebo výbuchu se ověřená informace dostane do vysílání podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana do 13 minut.
4: Do 13 minut ověřená informace i s nějakým základním servisem pro posluchače a do 40 minut spuštění plnohodnotného speciálního vysílání.
2: Při vysílání z krizových oblastí budou mít u sebe reportéři rozhlasu nově taky zásahové kufry s léky, bateriemi nebo zásobami jídla a pití. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: V České Lípě na Holém vrchu bude od zítřka uzavřený železniční přejezd a čistírnou odpadních vod. Omezení potrvá do úterý 22. září. Informaci zveřejnilo město na svých webových stránkách. Tamní obyvatelé a pracovníci čističky se uzavírce vyhnou přes ulice pod Holým vrchem a Boženy Němcové. Kvůli očekávanému hustčímu provozu je tam nově zákaz stání. Město žádá o jeho respektování. Liberecké kino Varšava by se mělo po rekonstrukci znovu otevřít na začátku příštího roku. Magistrát musí ještě vybrat provozovatele. Budovu ve Frýdlantské ulici začal kompletně opravovat v říjnu roku 2024. Práce měly být hotové letos na jaře, zkomplikovalo je ale prosakování vody ze soukromé restaurace nad kinem a taky obnova původní břizolitové omítky. S tou původně projekt nepočítal. Město už stavbu převzalo a aktuálně ji nechává zkolaudovat, jak říká primátorova náměstkyně Šárka Prachařová za hnutí ANO.
5: Hasiči, hygiena a tak dále se ke stavbě vyjadřují a narovnáváme jejich připomínky. Vzhledem k tomu, že se ještě bude řešit koncese, tak máme čas nějakým způsobem všechny tyto věci vypořádat.
0: Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstvo životního prostředí původně chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 12 až 9 stupňů a bude nejdřív zmenšená oblačnost. Od západu bude během noci ale přibývat a můžou se také tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Zítra čekáme přechod studené fronty. Ta přinese déšť nebo přehánky, pršet ale bude až odpoledne, kdy se od severozápadu začne zase více zatahovat. Teploty zítra 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte v Turnově Mašově. U mostu přes Libuňku narazil cyklista do zaparkovaného osobního auta. S velkou opatrností místem nehody projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Hezké pondělní odpoledne 15. září. V Českém rozhlase Liberec začíná Den v kraji, jsou 4 minuty po 17. Jak se městům v Libereckém kraji podařilo zajistit členy do okreskových volebních komisí a jak se projevilo navýšení odměn? V Křižanech vzniká černá stavba, majitel pozemků tam bez povolení provádí rozsáhlé stavební úpravy. Liberecký dopravní podnik bude muset znovu opravit už zrekonstruovaný tramvajový úsek v části terminálu ve Fignerově ulici. I těmto tématům se budeme věnovat v následujících hodině, kterou za pár okamžiků otevře Hana Hopfoglová souhrnem regionálních zpráv a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezký podvečer. Policisté vyšetřují tragický případ, který se podle informací z médií měl stát v Rovensku pod Troskami. Popisuje ho mluvčí

0: Továrny Bekon v Hrádku nad Nisou už je hotová část nových budov, konkrétně domu sportu a městský archiv. Zprovoznit je město zatím nemůže, brání tomu dostavba sousedního pavilonu polikliniky a nejsou hotové ani přístupové cesty. Město teď hledá firmu na vnitřní vybavení polikliniky. Jablonecký magistrát chystá dražbu stříbrných pamětních medailí vydaných ke 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město. Dražit se bude celkem 110 medailí s motivem městských lázní a výtěžek bude použitý na jejich rekonstrukci. Aukce medailí, které vznikly v Jablonecké umělecko-průmyslové škole, bude 8. října. Lidé mohou na libereckém vlakovém nádraží navštívit pojízdné muzeum v takzvaném Legiovlaku. Replika soupravy, která na počátku 20. století vozila československé legionáře v době ruské občanské války, stojí u 5. nástupiště a co tam lidé mohou vidět, popisuje vedoucí posádky Jiří Miller.
1: Tu máme vůz polní pošty, tu máme salonní vůz, tady se dostáváme spíš k reprezentačním prostorům, které využívali vyšší důstojníci.
0: Legiovlak bude v Liberci do 27. září.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí. Soudě podle dnešního počasí se léto zatím ještě tak úplně nevzdává. Jak to bude vypadat dál, to už je otázka na Martina Hinčicu z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Nejprve pojďme probrat ještě zbytek dneška. Jak bude večer?

0: večer a v noci?
1: Tak večer očekáváme ještě málo oblačnosti, to znamená ještě než zajde sluníčko, tak bude vydatně svítit, takže té oblačnosti je hodně málo. Co se týká během noci, tak během noci té oblačnosti ovšem bude pozvolna přibývat a k ránu už pak bude oblačná obloha a ty teploty, ty se budou pohybovat mezi 12 až 9 stupni Celsia, na horách to pak bude do 7 stupňů.
0: Zítra vstoupíme do druhé poloviny září, bude 16. Co nás čeká?
1: Čeká nás přechod studené fronty, to znamená přechod srážek a zvětšené oblačnosti, ale bude to až později odpoledne a k večeru, čili většina toho dne, zejména ráno, dopoledne a zpočátku odpoledne, tak té oblačnosti ještě bude něco méně, ale později odpoledne ji začne přibývat a přidají se právě i zmiňované srážky ve formě deště nebo přeháněk a také se můžou objevit zítra i bouřky. Nicméně ty by neměly být nějak intenzivní, nicméně potřeba počítat s tím, že zítra k večeru ty srážky se vyskytnou. Ale ty nejvyšší denní teploty budou podobné těm dnešním mezi 21 až 24 stupni Celsia, takže většina toho dne do toho podvečera by měla být ještě příjemná.
0: Dobré zprávy, já moc krát děkuju a naslyšenou.
1: Přeju pěkný den, naslyšenou.
0: Den určitě bude pěkný, protože posloucháte Den v kraji a za malou chvíli se podíváme, jak se sestavovaly volební komise.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna a to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stále příjemné, ničím nerušené úterní odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Máme 15. září a do komunálních a senátních voleb zbývá ani ne měsíc. Jejich průběh zajišťují okrskové volební komise. Ty teď radnice sestavují. A jak takové sestavování komisí vypadá a jestli už je mají větší města v Libereckém kraji naplněné, na to se ráno ptal Martin Kolín redaktorky Anny Podhorné.
1: Sestavit komise má na starosti městský nebo obecní úřad. Ten primárně využívá lidi, kteří se o členství přihlásí. A to buď přes některá z kandidujících uskupení, která mohou delegovat do každého okrsku jednoho člena a jednoho náhradníka. Tyto nominace jsou už uzavřené. Nebo je možnost se přihlásit přímo na úřad. Ten pak členy doplní v případě potřeby i úředníky.
2: Úředníky, bude to někde potřeba? Co ti řekli například na radnicích, které si kontaktovala?
1: Ptala jsem se na situaci ve větších městech a je to různé. Liberec už má volební komise sestavené z 628 lidí. Magistrát eviduje i 30 náhradníků, říká mluvčí Jana Kodymová.
3: Letos po dlouhé době nebyl problém komise obsadit. Z 11 volebních stran delegovalo své členy 9 volebních stran. Do minimálního počtu členů jsme komise doplnili zaměstnanci statutárního města a některými dobrovolníky.
1: V Jablonci nad Nisou letos sloučili některé okrsky. Volebních místností tam bude 31 místo 49. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové je potřeba 220 členů.
4: Osmi volebních stran delegovali zástupce 7 a celkem tak v komisích je delegovaných 132 zástupců. Zbytek jsme doplnili z řad dobrovolníků a ještě máme nějaké dobrovolníky v záloze.
1: V Turnově strany delegovali 23 lidí. Radnice tak doplňuje z přihlášek a další členy hledá. V České Lípě evidují rozdíly v jednotlivých okrscích, přihlášek ale mají dost a komise tak doplní z náhradníků.
2: Dá se říct, co letošní zájem o členství ovlivnilo?
1: Ministerstvo vnitra letos po 8 letech zvýšilo odměny, to pravděpodobně podle měst zájem zvedlo. Odměna pro řadového člena se zvýšila z 1800 na 2500 korun. Místopředseda dostane 3000, předseda a zapisovatel 3,5. V Českolipském obvodu ještě přibude 800 korun za senátní volby a v případě druhého kola se příspěvek ještě zvýší.
2: A můžeš ještě na závěr připomenout důležité informace právě o nadcházejících volbách?
1: Důležité datum je pátek 9. října a sobota 10. V tomto termínu se konají komunální volby a první kolo senátních. Případné druhé kolo je vypsáno na 16. a 17. října. Volby do senátu se týkají obvodu Česká Lípa. Je při nich možné využít volební průkazy. Ty se budou vydávat od 24. září, ale pozor, s průkazem lze volit v jiné volební místnosti, ale ne v jiném volebním obvodu.
5: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, Den v kraji. Jako hudební vložka Dalibor Janda vchází bez vyzvání a na to by volně mohla navázat parafráze Hrabe bez vyzvání. Schrabal si na svém pozemku vysokou stráň a několik tun hlíny přitom popadalo do přilehlého potoka. Tak začal upravovat bagrem parcelu v Křižanech pod Ještěckým hřbetem její majitel. Na úpravě ale neměl stavební povolení a teď musí všechno vrátit do původního stavu.
1: 150 let starý stromek bez povolení pokáceli, to je zničili potok, jo, to je zase zavalený. A jak se udělá prostě zával, tak to mám na zahradě.
2: Říká obyvatel Rostislav Oliva. Zásah do krajiny znepokojil celou řadu sousedů, kteří se obávají, že by zahrazení potoka mohlo způsobit záplavy nebo nebezpečný sesuv půdy. Pokračuje oznamovatel Jiří Sobotka, který má pozemek hned pod ním.
3: Bylo mi od něj řečený, že má přírodu rád, že v podstatě si tady postaví jenom na úpatí nějaký malinký srubík a chce tady jezdit za klidem a za přírodou.
2: Lidem z obce také vadí, že slovenský podnikatel na pozemku dělá, co chce, bez povolení. Navíc v chráněném území přírodního parku Ještěd.
3: A ten člověk, i když věděl, že nesmí stavět, že když si mluvil starosta obce, že nesmí pokračovat ve stavbě, že to vlastně nemají žádný povolení, že nemají ani požádaný o stavební povolení, tak v podstatě řekl, že ho to nezajímá, jo, a jel dál.
2: Nezávislý starosta Křižan Václav Honzejk mi řekl, že majitel pozemku Stanislav Vavrek dostal od obce povolení pouze na vykácení náletových dřevin a vytrhání pařezů. To mi ostatně potvrdil i majitel Stanislav Vavrek.
4: Dobrý den, pane Vavreku, Tománková, Český rozhlas.
2: Co se tady staví?
5: Dobrý den, nestaví se to žádná stavba, děkujem.
4: Nic se tady nestaví.
5: Ne, ani se nebude stavět, jenom terénní úpravy.
4: A je pravda, že na ty terénní úpravy nemáte stavební povolení?
5: Ano, to je pravda.
2: Podle rozhodnutí Povodí Ohře musí Stanislav Vavrek půdu uvést do původního stavu, říká mluvčí státního podniku Dana Zikešová.
6: Proběhlo místní šetření, kde jsme vyžadovali okamžité uvedení do původního stavu. V případě přívalových srážek a zvýšených průtoků by mohlo dojít ke splavení zemního materiálu do koryta vodního toku.
2: Na místě přišetření byla také Štěpánka Hanzlíková ze stavebního úřadu v Osečné. Vyjádřit se nechtěla. Rozuřeným sousedům ale řekla, že bude úřad situaci posuzovat. Z Křižan Johana Tománková, Český rozhlas.
7: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec,

0: Aha, boží mlejny melou, ovšem pokud melou, jako se opravuje Fignerova ulice v Liberci, tak jsme všichni v naprostém bezpečí. Liberecký dopravní podnik musí po dvou letech znovu opravit část tramvajové trati u terminálu Fignerova. Konkrétně se jedná o úsek podél obchodního centra Liberec, zvaného také jako Delta. Místem by měly původně jezdit jenom tramvaje, ale trvale se tam přesunuly i autobusy a dlažba jejich nápor nevydržela. Proč se s nimi původně nepočítalo, zjišťovala redaktorka Kateřina Kubíčková.
1: Autobusy se původně na tramvajové koleje přesunuly dočasně. V době, kdy liberecký magistrát opravoval v Rumunské ulici schodiště, byl na původní trase autobusu hustý provoz. Felberova ulice byla zúžená a často se v ní tvořily kolony. Z toho důvodu se dopravní podnik rozhodl linky dočasně přesunout do Rumunské ulice. Jezdili tedy stejnou trasou jako tramvaje. Po dokončení schodiště se ale podle provozně technického ředitele dopravního podniku Ludvíka Lavičky ukázalo, že změna trasy je výhodná.
2: Kolegové z dopravy zjistili, že se nám výrazně zlepšily jízdní řády, co se týče zpoždění. Takže se přistoupilo k tomu, že to tam bude jezdit trvalé, čili to bude zlepšení pro tu dopravu, to jednoznačně.
1: Dopravní podnik proto autobusy na tuto trasu přesunul trvale. Povrch, po kterém jezdí, to ale nevydržel.
0: A co je na místě za povrch?
1: Je tam dlažba, kterou tam dopravní podnik položil při opravách na podzim 2024. Podle Lavičky je místo koncipované jako pěší zóna a nemá dostatečné podloží. Potom, co tudy začaly jezdit autobusy, se dlažba začala vymílat. Vymleté jsou taky obrubníky ostrůvku s květinami, který je mezi tramvajovou tratí a asfaltovou silnicí na terminálu Fignerova. Dopravní podnik teď proto bude muset místo opravit, říká Lavička.
2: Musíme zúžit ten ostrůvek, co tam je, s těma květinama, ten se musí asi tak zhruba o 3/4 metru zúžit. Musí koleje ven, vyndat pražce, co tam jsou, a dát to na betonovou desku. Povrch bude asfaltový.
1: Práce by měly podle Lavičky začít v říjnu a dopravní podnik za ně zaplatí zhruba 1 milion korun.
0: A musí se cestující připravit na nějaká omezení?
1: Provoz tramvajových linek do Lidových sadů to neomezí, v současnosti je totiž výluka, protože dopravní podnik opravuje trať v Masarykově ulici. Tramvaje proto nahrazují autobusy X2 a X3. Výluka má trvat až do Vánoc, do té doby by měl dopravní podnik stihnout i práce na Fignerově. Po dobu opravy budou autobusy jezdit původní trasou ulicemi 8. března a Felberova.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V rytmu srdce Roda Stewarta jsme v Českém rozhlase Liberec dokráčeli k 17. hodině a 47. minutě a dál se vydáme do lesa. Ještě před měsícem to vypadalo, že letos žádná houbařská sezóna nebude, ale nakonec je to jinak. Houby rostou a houbaři se radují. Ne všichni jsou ale znalci a tak mohou z lesa přinést něco, co by neměli. A nemusí to být jedovaté, některé houby jsou chráněné. Na co si dát pozor, se vydal zjistit regionální stopař Jaroslav Hoření.
1: Dobré odpoledne z Lomnické obory. Já jsem se do háje nevydal sám, ale s předsedkyní místního houbařského spolku Janou Čapkou, abych se dozvěděl, co nám právě teď roste, co ještě můžeme třeba čekat a taky na co si dát pozor. Tak co teďka roste nejvíc?
2: Tak nejvíc teď po těch deštích nám samozřejmě rostou hřibovité houby, to znamená, tady vidíme hřiba hnědýho, hřib smrkový, v listnatých lesích můžeme naprosto jednoduše najít hřiba dubového. To jsou takový ty posluchači určitě nejlepší houby, pravý hřiby, jsou to bílý hřiby a určitě potěší plný košík.
1: To určitě, já si myslím, že spousta houbařů to má tak jako já, když vidím hřibovitou houbu, tak myslím, že jedla, ale není to pravda vždycky stoprocentně. Jsou houby hřibovité, které jsou nejedlé a jsou některé jedovaté.
2: Určitě. Třeba ve smrkových lesích můžeme najít takového zdárného dvojníka, hřiba smrkového, a je to hřib křížď, který je naprosto impozantní svými barvami, svými rozměry, ale bohužel teda jako vídle není dobrý, protože je hořkej. Tam si myslím, že si tu záměnu všichni rychle zapamatujou.
1: A je nějaká hřibovitá houba, která na první pohled vypadá jedovatě a skutečně taková je?
2: Je to hřib satán, opět jeden z nejkrásnějších i nejimpozantnějších a nejbarevnějších hub. Ten ovšem má rád listnatý lesy, polabí. My tady vlastně v Českém ráji ho máme kolem Turnova ve velice hojném počtu, takže ten není úplně tak vhodný. Potom byste určitě neuvítali ve směsi hřiba plavýho nebo hřiba skvrnitýho, i když někdo má určitě tak otrlý žaludek, že by mu nevadil, ale my je prostě nezbíráme. Jednak protože si zaslouží nějaký stupeň naší ochrany, nejsou úplně běžný, a druhák, ta vůně a ta chuť není úplně to, co byste chtěl mít v guláši nebo pod masem.
1: Když mluvíme o té ochraně, jsou houby v našich lesích v Českém ráji v Podkrkonoší, které jsou chráněné, které se nesmí sbírat?
2: Jedná se o hřib královský, který nám roste, i když tomu místní opravdu nevěří, tak opravdu nám tady roste na několika místech. Ty místa jsou mapovaný. Jedná se o nádherný hřib, který vás uvítá růžovými až červenými až růžovými barvami na klobouku a vlastně takovou citronovou žlutí na rourkách a na třeni. Můžou být srostlice, jsou to poměrně i velký hřiby, ale bohužel oni se většinou té velikosti nedožijou, protože bývají snědeny.
1: Zvěří nebo lidmi?
2: Lidmi.
1: Tak to bohužel, ale to může stát i docela tučnou pokutu v případě, že nás zastihnou ochránci přírody.
2: My bychom byli jako mykologové velice rádi, ale bohužel asi tady ta ochrana se nechává spíš na těch lidech samotných. Vlastně ten zákon tady v České republice, tak aby šel policista a popřípadě přímo s ochráncem přírody, není to zase tak úplně reálný. Ale my razíme heslo buď frajer a nežer barevňáky. Není to žádná frajeřina.
1: Pokud se chcete dozvědět víc o barevných hřibech nejen v Českém ráji a naučit se je poznávat, tak dorazte do Lomnického muzea v pátek odpoledne na vaši přednášku.
2: Ano, přednáška tam je od 17 hodin. Už teď vím, že několik barevných hřibů mám vlastně pro návštěvníky připravený. Ukážeme si je jak v reálu, ukážeme si je jak na fotkách, budeme o nich dlouho povídat a přednáška bude určitě minimálně dvouhodinová, protože v letošním a v loňském roce bylo těch hřibů prostě hodně, hodně díky počasí.
1: V Lomnickém muzeu se v pátek odpoledne tedy dozvíte víc a samozřejmě, že i na našich frekvencích, protože my se s Janou Čapkou určitě ještě do lesa vydáme.
0: Tak regionální stopař dnes vyrazil do Háje, kam bude odeslán třeba zítra, to se dozvíte během středečního vysílání. Teď se ale pojďme soustředit na další vysílání dnešního dne. Úderem 18. hodiny vás čekají zprávy, které připravuje Hana Hauptfoglová. Pak pořad Úžasné životy, kdy bude Jiří Adamec vzpomínat na skvělého herce Radoslava Brzobohatého a také se projedeme vlakem Libereckým krajem s Pavlem Petrem. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Audioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Závadná šarže minerální vody Natura podle hygieniků není v České republice. Mezi Českou Lípou a Děčínem od zítřka nepojedou vlaky. Ministerstvo obrany ocenilo obec Sviany za obnovu vojenského hřbitova. A studená fronta zítra přinese srážky a teploty do 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Foglová. Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody značky Natura se v České republice nevyskytuje. Informovali o tom hygienici. Reagují tak na informace ze sousedního Slovenska, kde tamní hygienici v jedné provozovně u Bratislavy našli láhev, která obsahovala vodu s velmi vysokým pH. Podle nich to ukazuje na přítomnost žíraviny. Podle šarže kontrola zjistila, že láhev měla být plněná v České republice. Na železnici mezi Českou Lípou a Děčínem je od zítřka výluka, potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy.
2: Jeden bude z důvodu návaznosti v cílové stanici vyjíždět skoro o půl hodiny dříve, druhý ve standardním čase. Autobusy nahrazující rychlíky budou pomalejší, přijedou proto do cíle později. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Obec Sviany získala od ministerstva obrany ocenění za příkladnou obnovu vojenského hřbitova. Obec letos nechala zrestaurovat 4 památníky připomínající bitvu u Podolí, která byla součástí prusko-rakouské války v červnu roku 1866. Na vojenském hřbitově je pochováno 5 důstojníků a 134 rakouských i pruských vojáků.
3: Na obnovu památníku dalo ministerstvo obrany přes 500 000 korun. Bitva ve Svianech byla jednou z prvních na území Čech v rámci prusko-rakouské války. Obě strany se snažily získat kontrolu nad mostem přes jezero mezi Podolím a Příšovicemi. Rakouská armáda ale utrpěla velké ztráty. Prohraná bitva předznamenala i její celkovou porážku v klíčové bitvě u Hradce Králové. I proto je podle ministerstva obrany vojenský hřbitov ve Svianech významnou připomínkou historických událostí. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Část sanace znečištěné půdy na Šumavě bude muset dělat specializovaná firma, řekl to ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Průzkum a analýzu území u Zhůří na Klatovsku provede armáda spolu s hasiči. Následný odvoz, uložení a likvidaci toxického materiálu ale podle ministra Zuny bude muset zajistit specializovaná firma. Armáda k tomu totiž podle něj nemá vybavení ani specializaci. V Národním parku Šumava se podle ministerstva životního prostředí nachází asi 1000 tun kontaminované zeminy a zhruba 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi.
0: Počasí.
1: V noci bude nejprve zmenšená oblačnost, postupně bude od západu přibývat a ojediněle se vytvoří i mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty poklesnou k 12 až 9 stupňům. Zítra má být převážně oblačno, později odpoledne se začne od severozápadu znovu zatahovat a postupně se přidá déšť nebo přehánky. Teploty zítra 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 3. třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je uzavřená, pracují tam stavbaři. Objížďka vede přes silnici 2/610, tedy přes Příšovice a Přepeře. Přejeme vám šťastnou cestu a buďte opatrní, ať už jedete kamkoliv.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec. Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
4: Radoslav Brzobohatý podle Jiřího Adamce. Dobrý den, já se jmenuji Jiří Adamec a jsem režisér, teda byl jsem režisér, teď už jsem důchodce. Radek Brzobohatý byl můj kamarád, si myslím, protože jsem ho navštěvoval u jeho doma v Říčanech. A nejenom v Říčanech, ale také tady naštěn, když bydl na Václavském náměstí v Praze. A jinak jsem ho měl rád, protože to byl úžasný chlap.
5: Role, ty jsem nikdy nepočítal, byly velké i malé. Na některé jsem zapomněl současně s tím, jak spadla opona za posledním představením. Jiné si zase pamatuju tak dobře, že na ně nemohu zapomenout, i kdybych chtěl.
4: Jsme spolu probírali většinou práci. To je zajímavé, že v tyhle ty branči, když se lidi potkávají, tak spolu mluví často především o tom, co spolu dělají a co je spolu čeká, nebo v čem právě jsou oba namočeni společně a věnují tomu většinu času, který spolu tráví. A to mě samozřejmě potkalo i s Radkem. Byl to chlap se vším všudy, akorát netrpěl žádnou chlapskou nemocí, jakože podle mýho názoru to nebyl pijan, ani neholdoval kouření žádným mužským neřestem. V každém případě to byl Moravák z Valašska. A on nebyl zase tak starý, aby druhou světovou válku zažil jako dospělý chlap, spíš jako kluk. A s tím se nemohl nesetkat nikdo, kdo žil v té době, protože to bylo na denním pořádku a tím pádem i Valach, Radek Brzobohatý, musel někde na Moravě ty situace potkávat.
5: Na Valašsku ten průběh ty války byl Kapánek trochu drsnej, ale nebyly to příjemné okamžiky. Potom se vrací celý život, to je otázka života a smrti. Tak nějak člověk to začne chápat nějak po 30 teda, že jo? Ale v okamžiku, když tohle si člověk uvědomí, když je mu těch 8, 9, 10 a vidí mrtvoly a vidí oběšený lidi za ty války, to jsou strašlivé věci. Člověk je tím poznamenaný nějak svým způsobem na celý život. Ne, že bych měl nějaké stresy, jako tady takhle, ale ten totální odpor k jakémukoliv násilí, ať drobnému nebo velkému, prostě je tak strašně silný, právě protože jsem to jako dítě zažil, že všechny ty násilnosti, které se dneska pášou a páchati budou, máš takový je svět, nejenom, že mě cizí, ale jim je to odporný, prostě je to, prostě je mě z toho zle.
4: Sice byl Valach, ale spíš to byl vinař. Měl rád víno a myslím si, že mu i rozuměl.
6: Tak dost. Tam přece schází housle. Co pak to neslyšíte?
7: No slyšíme, no vidí, jo. No. Ale tam přece nebudeš rád sám sobě.
6: Proč bych nemohl rád sám pro sebe? Budu rád s váma a pro vás.

0: on byl muzikant, on hrál na housle a rád hrál, i když to neuměl úplně nejlépe, ale nikdy jsme se neopili spolu do té míry, že bychom na konci seděli u sklenky a hráli a on hrál na housle a já zpíval, protože já zpívám špatně a on nehrál bůh ví jak na housle. Ale hudbu měl velmi rád a myslím si, že vztah měl k hudbě opravdu velmi srdečný.
1: Muzika šla se mnou vlastně nějak od malička. Doma jsme sice moc ani nespívali, ani se nemuzicírovalo. To spíš teda muzicíroval řemen z ruky naší maminky. Ale v prostředí, kde jsem v mládí pobýval, tedy na Valašsku, tak tam bylo muziky habaděj. Nebo na gymnáziu, v hudební škole. Prostě ta muzika byla kolem nás každý den a byla strašně hezká. Když jsem chodil do hudební školy, tak kde jsem teda se učil hrát na housle, tak jsem spíš chodil za ty housle, než na housle. Protože v té době přece jenom ten fotbal byl pro mě přitažlivější, než učit se notečky. Nicméně takové první setkání vůbec s muzikou jako takovou byla lidová písnička. Nejenom valašská, ale vůbec moravská lidová písnička.

0: kolikrát byl na Moravě, to já samozřejmě nevím, ale on byl natolik zaměstnaný a vytížený člověk, že na nějaké soukromé záležitosti, výlety nebo radovánky tohoto typu podle mého názoru neměl moc času. Já jsem ho nikdy nezažil, že by řekl, já jsem Moravák. Nic takového jsem nezažil, ale on to měl v sobě, on byl ten Moravák. On prostě byl člověk, který měl tu Moravu v duši a měl ji rád.
1: Co člověk má? Snad obrázek mladičké lásky v srdci svém. Krev jako voda oblázek jej omývá, však vzpomenem, když zapomenuli jsme již, ach, na pramen. Co člověk má? Snad vína přítulnou jen číš, již nejen svýma očima, ale i ústy zlíbat smíš.
0: Jeho skladný vztah k kněžnému pohlaví byl u něho výrazný, že měl rád ženy a že měl rád krásné ženy a ženské kráse, že on rozuměl. A to, že byl gentleman, je u něho docela samozřejmé. On byl schopen se k ženám chovat tak, jak se mnoho mužů k ženám chovat neumí. A byl radost s ním být, když se mu někde líbila nějaká žena. Byl schopen udělat ženě radost. A toho bavilo, toho těšilo.
2: Já ženy nesmírně obdivuju. Já obdivuju vůbec jako lidi, kteří umějí to, co já neumím. U ženy obdivuju to, že mají v sobě prostě takový zázrak. Nejenom, že dávají život, což je pro mě něco nepředstavitelného, něco tak nádherného a to, co si neumí vysvětlit. Teda. Jsou na to jistě nějaké teorie, dokonce jako asi tohle, ale já prostě nevím. Ale jak žena dovede vnímat daleko intenzivněji a jinak život než muž? To jsou věci, které nejsou v zemi. Já jsem tak vychovaný z domu od státy. Táta byl dlouhá léta na moři, on byl námořník a dědek byl námořník a pradědek byl námořník. Snad právě proto, že dlouho byli na moři a byli bezženský, že? Tak potom k ženám měli právě tenhle ten krásný, nádherný vztah.
0: Radka jsem znal jako výborného manžela, chlapa, který dokázal v domácnosti být pozorným, ohleduplným, tolerantním manželem. Mám pocit taky, že před Jiřinou Bohdalovou byl ještě zamlada zamilován do nějaké ženy, která mu byla manželkou nějaký krátký čas nebo kratší čas. Možná ta Jiřina byla natolik velká osobnost, že ho okouzila a to se mužům stává. Ale že bys hledal jako pro svůj život herečku nebo herečky, to jsem si nikdy nevšiml. A nebyla to jeho dominantní vlastnost. Určitě ne. On byl tak báječný chlap, že pro kteroukoliv ženskou o něho přijít muselo být velmi nepříjemné a velmi bolavé. Protože za Radka najít náhradu nebyla úplná legrace. Prostě jsou některé věci, které se v životě přihodí a těžko se s nimi srovnává kdokoliv z nás.
1: Co člověk má? Snad stesk a žal, jež srdce věrně sevřou ti, jako bys v dlani zavíral krvavou růži na pouti tím životem, co dal i vzal.

0: kde je co dal. Co člověk má, či pouze to, co zarmoutí, i čas odolává dál a divě kvete na proutí.
1: My jsme se sešli jako spolupracovníci, se kterých se potom stali kamarádi. Já jsem s Radkem pracoval vícekrát a pokud jsem s ním nepracoval, tak jsem s ním pracovat chtěl, protože pracovat s ním byla veliká radost. Radek byl člověk, který byl zajímavý a přitažlivý i v soukromí. A on takový, jaký byl člověk, takový byl i herec. Tou duší, kterou on ze sebe vyzařoval, tu měl i v tom herectví. A to bylo něco, co pro režiséra bylo velmi inspirativní nebo přitažlivé.
0: My když jsme točili takový známý film, je to film, který považuji já jako sám pro sebe za svůj nejlepší film a možná, že je to vůbec nejlepší film, který se natočil od roku 45 a to je Všichni dobří rodáci. A je to film o Valašsku. Je to podle skutečných příběhů, které se tam staly. Já ty lidi všechny jsem znal, dokonce i to Františka, kterého jsem tam hrál. Jsem na František Slimáček, byl z Kelče, kousek od Valašského Meziříčí. A takže to jsem chtěl říct, že s tím režisérem Vojtou Jasný, který byl taky Valach, ten pocházel z Kelče, ale študoval ve Valašském Meziříčí na Gimplu, a že byl, nebo je, o čut starší, tak s tím Vojtou jsme se bavili zásadně i při práci, zásadně valašsky. Však tam je aj ta baba, však na ní se podívají. Je strašně zvláštní, jak to v nás zůstane.
1: Tam jsem ho viděl, to je film Vojtěcha Jasného a tam on hrál krásnou velikou roli. To jsem viděl dávno předtím, než jsem ho obsadil. A tam byl báječný, tam na něj zapůsobil, ano.
2: Pozdrav pánbu.
3: Dejš to pánbu. Jak si nemůžu. Co si jemně a nevím co.
2: S bohem, strýcu.
4: Chudák neví, že už je starý. Že síla není věčná, jako člověk není věčný. Nelež z posledního kobza. A kdo by měl odvahu ti to říct?
5: Zabrali jsme Kurfürstovo, připadlo nám Zášinkovo, a vstupte i vy další a uvidíte, jak bude vaše družstvo zkvétat. Sepněme se a už nikdy víc Čehy ani hod, ale stále bio.
2: Přesvědčování bylo už dost. Družstvo má dosud přes 2 miliony dluhů a zajívala je sběratelem funkcí. Za sebe i přítomné. Ne.
1: Já jsem měl touhu pracovat s Radkem dřív, například v seriálu Sanitka jsem ho chtěl, ale tam mi to nebylo dovoleno, nebo nebyl mi v rozpisu hereckého obsazení, mi nebyl schválen, protože těsně předtím se vysílal seriál Nováci, ve kterých hrál Radek hlavní roli a na některé odpovědné pracovníky tehdejší televize to bylo asi trochu moc práce pro jednoho herce. Kterou roli by měl hrát v Sanice, tak bych vám to, že vám to neřeknu. To by nebylo korektní ode mě, protože tu roli musel hrát jiný herec a ten ji odehrál také báječně a bylo by k němu nefér, kdybych řekl, že to měl hrát někdo jiný a on, že byl náhradník. Takže neřeknu.
6: Když se řekne herec, představují si někteří lidé, že člověk začne sypat z rukávu verše od stařičkého Podkoního a Žáka až po nejnovější prvotinu nadějného autora. V praxi to ale vypadá trošku jinak. Jedna stránka věci je profese, která nutí herce k tomu, aby recitoval a četl autory a básně, kterému režisér předepíše. Přitom to ale vůbec nemusí být v souladu s tím, co ten či onen herec má osobně rád. Já například při veškerém respektu nemám rád Březinu. Nebo lépe řečeno, moc mu nerozumím. A jako z udělání jsem jeho verše a komentář četl v televizním filmu, který točili v Brně. Mně vyhovuje Seifert, Nezval. Mám rád Heineho a Apollinéra a taky Jesenina a přitom Chlebníkova ačkoliv ti dva jsou úplný protikpol. Já si vůbec myslím, že na to, co se komu v té které chvíli líbí, není vůbec žádný recept. Záleží na nátuře, temperamentu, náladě, prostředí a spoustě dalších věcí.

0: Radek hrál trenéra v seriálu Dlouhá míle, který já osobně jsem měl velmi rád a který jsem velmi rád režíroval a myslím si, že jsme spolu trávili spoustu času na Strahově a že to bylo velmi příjemné. Jako ostatně každá chvilka s ním strávena byla příjemná. Ten mechanismus kdysi tenkrát před rokem 89 byl takový, že režisér musel návrh na obsazení televizní inscenace nebo seriálu předložit nějakému nadřízenému orgánu v televizi a ten to podepsal nebo nepodepsal. A mohlo se stát, že některé jméno bylo třeba přeškrtnuto a bylo potřeba ho doplnit jiným jménem. A je možné, že Radek Brzo Bohatý by asi pravděpodobně hrál ve více věcech, než nakonec hrál, ale on měl práce dost a byl hodně známý a byl divácky velmi oblíbený, takže on neměl zapotřebí si stěžovat nebo plakat. Nic takového jsem u něho nezaregistroval. Já si myslím, že Radka Brzo Bohatého nedokázal ovlivnit nikdo moc. On měl na věci svůj názor a byl to člověk, který, aspoň tak jsem ho já znal, že to byl člověk, který si za tím názorem stál a nebyl ochoten nikomu se uklonit nebo někomu poklonkovat nebo něco obětovat ze sebe za nějaký prospěch. To nebyl Radek Brzo Bohatý. A i to bylo na něm sympatické nebo důležité, že prostě nebyl z těch, kteří by vyžadovali. On spíš dával, než dostával. A myslím si konce, že raději dával, než dostával.
1: Já si myslím, že každý má kousek toho štěstí. Ono, zase, když je toho štěstí moc, tak není vzácný. Přestane to být to, najednou ten krásný okamžik právě toho štěstí. Takže toho štěstí, jak si v mém životě bylo, trochu, někdy víc, někdy míň. Ale bylo, já myslím, že prochází to u každého člověka. Popravdě řečeno, já si někdy myslím, že jsem se narodil na šťastné planetě. Že jsem měl jako štěstí, ale takový zvláštní štěstí.
0: Víte, já jsem Radka Brzo Bohatého zažil jako dospělého chlapa. A žádný Romeo, nic takového nepřipadlo v úvahu, protože už byl zralý chlap a vlastně byl za zenitem těchto rolí. Ale nepochybně, kdybych ho znal jako mladého kluka, tak Romeo by mu podle mého názoru seděl. Nebo Hamlet. Velký shakespearovský úkoly. Já jsem ho na divadle tolik zase neviděl. Kdybych si měl vzpomenout na titul, ve kterém jsem ho viděl na jevišti, pokud si na něco mám vzpomenout, tak třeba na Krále Krysu. A tam byl báječný.
2: Petře, ty chceš jít pro ty prachy, i když víš, že ti nemůžu pomoct?
3: A co je na tom?
2: Nemůžu ti pomoct, slyšíš? Já ti nemůžu pomoct!
3: Já vím od první chvíle, že mě nemůžeš pomoct. Já to ano, tak na co čekáš?
2: Pojď! Sotva stojíš na nohou. Hned, Petře, hned. Já musím přivést prachy! Táta na mě čeká!
3: Na mě taky. Jenomže já už se nevrátím, Kingu. Mrzák bez ruky v důstojnické uniformě, to u nás prostě nejde. V Anglii si potrpíme na dobrý vkus.
2: Jako jaký vkus? K čemu uniforma? Blbče, dostaneš doživotní rentu, balík prachu. Za pravou ruku dávají dvojnásob, ti to hodí nejmín 10 000.
3: Mě neukecáš. Jestli jsem kdy v životě za něco stál, tak jedině proto, že jsem vždycky chtěl života všecko. Žádný papírky.
2: Neříkej mi sakra, že tady chceš chcípnout, to mě neříkej.
3: Nerozčiluj se, Kingu.
2: Tak ty chceš umřít jen proto, že by ti nepadla parádní uniforma, ty blbče! Záleží přece na jediný věci na světě! Aby člověk zůstal naživu! A aby vydělal prachy! Prachy! Všechno ostatní jsou keci!
3: Neměj strach, já to dokážu. Jdeme.
2: Počkej, Petře! Nikam nechoď. Zůstaneš tady.
0: My jsme spolu prožili spoustu nedělních odpolední, kdy jsme s mojí bývalou ženou Taťánou sedávali u Brzo Bohatých v Říčanech na zahradě, kde před prosklenou stěnou byl bazének se studenou vodou a tam se Radek rád koupal. A když jsme zasedli doma u kafička u buchet, jako venkovští kluci, tak s ním prostě bylo fajn. Bylo s ním prima a to není s každým. A je to vzácné. A myslím si, že jeho obrovská radost byl Ondra. Jeho syn. On byl strašně šťastný, že Ondra miluje hudbu a že tu hudbu umí produkovat a když Ondra hrál nahoře, cvičil a my jsme seděli dole, tak on přestal mluvit a my jsme poslouchali, jak Ondra nahoře hraje. A to Radka činilo šťastným.

odchod Radka bylo něco, co mrzelo, bolelo, trápilo nejenom mě, ale mnoho dalších lidí. Smrt často si bohužel nebere ty správné. On točil nějaký seriál ve dny, kdy zemřel, a pokud vím, tak dokonce, když ho odnášeli na nosítkách z jeho domu, kdy mu vlastně puklo srdce, tak řekl: Hani, prosím tě, říkal své ženě, zkáž, že dneska už to nepůjde, ale že jakmile se dám jenom trošku do pořádku, takže to natočíme. On byl profesionál opravdu tělem i duší. Miloval tu práci, kterou dělal, a kterou dělal dobře. Kterou dělal hodně dobře. Spán.

Poslouchali jste další díl pořadu Úžasné životy, ve kterém filmový a televizní režisér Jiří Adamec vzpomínal na svého kamaráda a kolegu, herce Radoslava Brzobohatého. A kdo byl hostem v magazínu Vlakem Libereckým krajem? Pozvání k mikrofonu přijal pan Milan Svoboda ze železniční společnosti Tanwald. S Pavlem Petrem si povídali v Kořenově a řeč byla nejen o zubačce, ale také o jeho dřívější profesi výpravčího. Repríza pořadu pro fanoušky železnice začne hned po písničce.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Magazín Vlakem Libereckým krajem si dnes bude povídat s panem Milanem Svobodou ze železniční společnosti Tanval, to proto, že tady vlastně v Kořenově ho můžete potkat jak přímo v muzeu, tak třeba v depu nebo respektive ve výtopně. Nejprve se vás zeptám, jaký je ten vztah k té železnici už od malička, od dětství?
3: Vlastně vztah ke kolejové dopravě jako takový mám od malička, protože jsem Jablonečák a zažil jsem ještě provoz tramvaje v Jablonci. Bydleli jsme přímo u tramvajové trati v centru města, takže už od malička jsem vlastně byl v kontaktu s tou kolejovou dopravou a strašně mě fascinovala. A pak jsem vlastně, když si vzpomenu na své dávné mládí, tak si pamatuju takový zážitek, že jsme chodívali k dědovi a chodívali jsme přes koleje v ulici Revoluční, kde bylo závorářské stanoviště, kde vlastně závorářka obsluhovala patery závory mezi Jabloncem a Novou Vsí nad Nisou a já jsem k dědečkovi nedošel, šli tam sami rodiče a já jsem zůstal u paní a celý odpoledne jsem tam sledoval z koutku, jak zavírá závory, jak jezdí vlaky kolem.
2: Podepsalo se to nějak na vaší profesi? Čím jste byl nebo čím jste vlastně v civilní profesi?
3: Po 9 letech jsem vlastně absolvoval střední průmyslovou školu železniční v Děčíně, obor ekonomika provoz, s vědomím toho, že budu pracovat jako výpravčí. A to se mi podařilo, takže 30 let jsem sloužil jako výpravčí.
2: Pověste kde?
3: Já mám takovou pestrou minulost. Začínal jsem ve Vesci u Liberce po škole, pak jsem šel na vojnu. V ty profesi je vlastně podmínka, že tam pak po provedených vlastně zkouškách se ještě provádí takzvaná autorizace, to znamená, že člověk předvádí za dohledu kontrolora dopravy, jak provádí tu službu dopravní a ten ho vlastně posvětí, že pak už může pracovat samostatně. To se mi do ty vojny nepovedlo, protože tehdejší soudruh náčelník k tomu měl přístup, jaký měl, takže mě k té autorizaci nepřihlásil, takže já jsem vlastně autorizoval až na vojně v Ostravě Třebovicích. Shodou okolností jsem se dostal k vojenskému železničnímu provoznímu středisku v Bohumíně, takže jsem měl šanci tam tu závěrečnou zkoušku složit a vlastně druhý rok na vojně jsem sloužil jako výpravčí ve vojenské uniformě na trati Ostrava Poruba, dneska Ostrava Svinov, Opava Východ. Po vojně jsem se pak vrátil asi na rok do Rynoltic, pak jsem se vrátil do té domovské stanice do Vesce a když tam přišli kluci z kurzu další, protože výpravčích byl vždycky nedostatek, tak nás najednou bylo moc, tak jsem odešel do železniční stanice Tanval, to byla moje domovská stanice, ale pracoval jsem jako záloha provozního oddílu, takže pak jsem prošel asi 32 stanic v celém obvodu tehdejšího provozního oddílu Hradec Králové, až jsem se přes Hrádek nad Nisou dopracoval do Liberce, kde jsem vlastně sloužil až do závěru své aktivní služby.
2: Mimochodem, jaké to je dělat výpravčího, protože to je nesmírně zodpovědná práce.
3: Jo, tak mě to vždycky strašně bavilo. Bohužel teď už se ty podmínky mění, tak je to trošku jiný, než když jsme začínali. Dřív se člověk musel rozhodovat téměř sám, i když byli provozní dispečeři, ale ne na všech tratích působili. A dneska už je to trošku o něčem jiným. Ten systém řízení se změnil. Samozřejmě s novými moderními podmínkami a technologiemi se ta práce výpravčího mění a pomalu je to dneska profese na vymření, dá se říct, protože tratě se začínají řídit dálkově a člověk s červenou čepicí, který byl vidět ve stanici, mizí.
2: Říká Milan Svoboda v první části magazínu Vlakem Libereckým krajem. Za pár minut se za ním opět vydáme.
0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bychom to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Kořenově si povídáme s panem Milanem Svobodou. První část jsme věnovali pozici výpravčího. Teď ale pojďme sem do Kořenova na Zubačku.
1: Když jsem skončil svou aktivní službu u dráhy, tak mě tehdy oslovili kamarádi tady ze Zubačky, protože i v době, kdy jsem ještě aktivně sloužil, tak jsem se účastnil těch příležitostných jízd jako vlakvedoucí nebo jako průvodčí a vlastně mě oslovili s tím, že by potřebovali nějakého průvodce na komentované prohlídky do Výtopny. Pak jsem se seznámil s prací v muzeu, takže střídám to muzeum a Výtopnu.
0: Jaký k tomu máte vztah, protože bez toho vztahu k té historii asi člověk tady nemůže být?
1: Tak vzhledem k tomu, že vlastně celý svůj profesní život jsem věnoval dráze nebo dopravě všeobecně, protože jsem chvíli byl mimo dráhu zhruba 17 let, ale pořád jsem se motal kolem dopravy, ať už to byla autobusová nebo tramvajová v Liberci, takže pořád k tomu mám blízko a baví mě to. Člověk leco s těm lidem může předat různé informace i ze svého života.
0: Co právě Zubačka, jak k ní jste si vybudoval vztah?
1: Tak vlastně, když jsem přišel sloužit do Tanvaldu, tak v té době ještě Zubačka jezdila v pravidelném provozu, takže jsem tady zažil i různé příběhy, protože kdysi jezdila na noc sem do Výtopny s posledním osobním vlakem. V té době tady jezdili v pravidelném provozu takzvané singrovky, motorové vozy řady M240 a při té jízdě nahoru v Desenském tunelu Zubačka vykolejila, takže se motorák vyvěsil, ten odjel do Kořenova a na Zubačku jsem pak doprovázel pomocný vlak, protože jsem v té době byl zrovna v Tanvaldě.
0: Těch perliček by se našlo asi daleko víc.
1: Ne, všechno je publikovatelný.
0: Jezdíte i třeba těmi vlaky, nebo děláte třeba toho průvodčího vlakvedoucího ještě dneska?
1: Už tady chodím jenom do muzea a do té Výtopny. Už mě klouby neposlouchají a to rajtování z vozu do vozu už mě nevyhovuje.
0: Tak pojďme nejdřív k tomu muzeu, co tam všechno je k vidění?
1: Tak v muzeu je hlavně popis celé té trati. Jsou tam informace všeobecně o zubnicových tratích jako takových, jak se ta ozubnice vyvíjela, kdy se poprvé použila a pak je tam to gro vlastně tak, jak se trať stavěla, všechny umělé stavby tam jsou vyobrazeny, je tam lecos z historie z provozu, je tam i kousek kolejí s tou ozubnicí, aby měli návštěvníci představu, jak ozubnice na trati vypadá.
0: Kdy byla tedy poprvé použitá ta ozubnice?
1: Tady byl provoz zahájen v roce 1902, 30. června přijel první vlak z Tanvaldu do Kořenova, tehdy tu za hranicemi bylo Prusko, z té pruské strany přijel první vlak až v říjnu, protože trať mezi Kořenovem a Harachovem překonává údolí řeky Jizery a při stavbě toho mostu jim věmostní pole spadla do řeky, proto se zahájení provozu zdrželo. Vlastně v té době byl Kořenov přechodovou pohraniční stanicí, takže v té budově, co je muzeum, byli zaměstnanci provozní těch drážních společností, jak pruských, tak rakousko-uherských v té době a v budově vedle nádraží byli celníci a pohraničníci. Po válce pak železniční provoz skončil tady v Kořenově, protože část trati mezi Kořenovem a Harachovem a hlavně Harachovská železniční zastávka skončily na základě stanovení poválečných státních hranic na polském území. Až teprve v 58. roce Československo začalo jednat s Polskem, změnili určitá území a Harachovská zastávka je zpátky v Čechách od roku 1960. V té době tady probíhala rekonstrukce trati, takže do Harachova se začalo jezdit v roce 1962 a teď je to 16 let, co se podařilo obnovit i tu část trati na polském území, takže dnes již pravidelné vlaky zajíždí z Liberce až do Sklářské Poreby Gurné.
0: Přiblížil Milan Svoboda v této části magazínu Vlakem libereckým krajem, ještě jednou se za ním vydáme.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi

0: Před námi je závěrečná část magazínu Vlakem Libereckým krajem. Jsme v Kořenově, jsme na Zubačce, povídáme si s panem Milanem Svobodou. Během války tady došlo k nějaké těžké nehodě nebo k vykolejení parních lokomotiv.
1: Bylo to v závěru druhé světové války. Tehdejší velitel místní posádky potřeboval dostat do Tanvaldu lokomotivu, protože tam měl vagóny s válečnou kořistí a bohužel v Tanvaldě nebyla žádná lokomotiva, ale v Kořenově byla k dispozici pruská lokomotiva, která nebyla vybavena ozubnicovým strojem. Strojvedoucí se tomu bránili, chtěli se nechat svíst tou zubačkou dolů, protože ta zubačka nejenom, že ta ozubnice pomáhla něco na kopec vyvést, ale taky ubrzdit to z kopce dolů. Bohužel podlehli tlaku velitele a pod Kořenovskou zastávkou se jim stroj rozjel a nešel ubrzdit, takže se pak převrátil. Dneska v těch místech pod tím obloukem je zastávka Desná Pustinská, tak v těch místech se lokomotiva převrátila. Strojvedoucí tam bohužel zahynul, ten topič, který tam s ním jel, tak ten ducha přítomně vyskočil, tak byl sice potlučený, ale přežil to.
0: Pojďme k tomu veselejšímu, protože vy provázíte také na Výtopně.
1: Největší poklady, které tady ve Výtopně máme, jsou dvě ozubnicové lokomotivy z roku 1961, které vlastně nahradily ty původní parní lokomotivy. Tady jezdily tři parní lokomotivy řady 404, které byly vybaveny ozubnicovým strojem, ty tady jezdily od zahájení provozu až do těch 60. let. Z těch tří lokomotiv jedna se dochovala do současnosti, ale nemáme ji tady v Kořenově, bohužel je v depozitáři Národního technického muzea v Chomutově. V roce 61 byly vyrobeny dýzlové ozubnicové lokomotivy. Těchto lokomotiv bylo vyrobeno pouhých 8 kusů. Dvě tehdy přišly sem do Tanvaldu a v té době v rámci Československa byla ještě jedna normálně rozchodná ozubnicová trať, a to na Slovensku z Tisovce do Pohronské Polhory, takže dvě lokomotivy šly na Tisovec. Tři jezdily překvapivě v Maďarsku, tam v železárnách v Ézdu pomocí ozubnice vyvážely na haldu strusku a odpad. A ta poslední, ta osmá, zůstala v Rakousku na ozubnicové trati zvané Erzbergbahn. Z těch zbývajících 7 lokomotiv se právě do současnosti dochovaly pouze dvě a obě máme tady v Kořenově.
0: Je nějaká lokomotiva, ke které máte opravdu hodně blízký vztah?
1: Musím říct, že ty zubačky jsou asi mě nejbližší, i když mám vztah ke všem kolejovým vozidlům, která tady máme zaparkovaná.
0: Jaký je zájem vlastně o tu historii, o tu nostalgii, o tu prohlídku?
1: Určitě zájemců je hodně a překvapivě i z řad mládeže, takže sem jezdí i školy, že se sem přijdou podívat i skupiny, ale i nadrobno sem chodí, takže zájem o tu historii naší trati je a hlavně je důležité, že se tady zachoval ten ozubnicový provoz, i když v pravidelném provozu se již ozubnice nevyužívá od roku 1987, ale trať je vlastně prohlášena za technickou kulturní památku, takže i v loňském roce, kdy probíhala obnova kompletní úseku Tanvald-Kořenov, byla ozubnice zachována.
0: A řekněte mi, když provázíte, tak jak dlouho to trvá, než se člověk naučí všechny ty věci, naučí se znát ty podrobnosti o těch lokomotivách?
1: Tak to víte, chvíli to trvalo, něco člověk zná ze své praxe, ale přeci jenom nějaké technické špeky se člověk musel naučit postupně od kolegů strojvedoucích, kteří tady s námi jsou ve spolku, takže jsem vyzvídal různé věci, protože návštěvníci jsou všeteční a ptají se na věci, které jsem třeba neznal.
0: Říká Milan Svoboda ze železniční společnosti Tanvald. To už byla poslední informace, která zazní v dnešním magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policisté hledají osobu, která na Semelsku odložila mrtvé dítě do kontejneru. Liberecký dopravní podnik musí znovu opravit část tramvajové trati na terminálu Fignerva. Jablonec nad Nisou nabídne v dražbě pamětní medaile a zítra čekáme převážně oblačno, déšť a teploty do 24 stupňů. Klidný večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle informací médií se událost stala v Rovensku pod Troskami. Případ začali policisté vyšetřovat v neděli večer. Pokračuje policejní mluvčí Dagmar Suchorová.
2: Oznámení jsme přijali na lince 158 krátce před 19. hodinou. V souvislosti s uvedeným případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, krajští kriminalisté intenzivně pátrají.
0: Liberecký dopravní podnik začne v říjnu s opravou dlažby pod tramvajovou tratí u terminálu Fignerova. Nedávno opravované místo mělo původně sloužit jako pěší zóna. Kvůli rekonstrukci schodiště v Rumunské ulici tam dočasně začaly jezdit autobusy a zlepšily se jejich dojezdové časy, proto se autobusová doprava na trasu přesunula trvale. Dlažba ale nápor nevydržela. Dopravní podniky teď musí za zhruba 1 000 000 korun opravit, jak říká provozně technický ředitel Výklavička.
3: Musíme zúžit ostrůvek, co tam je, s těma květinama, ten se musí asi tak zhruba o 3/4 metr zúžit a musíme to celý předělat a musí koleje ven, vyndat pražce, co tam jsou a dát to na betonovou desku. Povrch bude asfaltovej.
0: Tramvajovou dopravou práce neomezí, v místě je aktuálně výluka kvůli opravě Masarykovy ulice. Jablonecký magistrát chystá dražbu stříbrných pamětních medailí vedených ke 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město. Dražit se bude celkem 110 medailí s motivem jabloneckých městských lázní a výtěžek bude použitý na jejich rekonstrukci. Aukce medailí, které vznikly v Jablonecké umělecko-průmyslové škole, bude 8. října. Zájemci, kteří se chtějí do dražby zapojit, se musí do 30. září registrovat na webu města nebo v kanceláři primátora a složit dražební jistotu. Vojenská policie dnes zasahovala v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech v České republice. Případ podle ní souvisí s podezřením na rozsáhlou hospodářskou trestnou činnost. Kriminalisté zatím zadrželi 3 lidi. Kauza se podle vojenské policie týká třeba veřejných zakázek v ústřední vojenské nemocnici. Mezi zadrženými jsou její současní i bývalí náměstci. Kriminalisté během dne provedli 11 domovních prohlídek. Nemocnice podle své mluvčí s vojenskou policií spolupracuje. Ústřední vojenská nemocnice spadá pod ministerstvo obrany. Podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD je situace znepokojivá.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 12 až 9 stupňů a bude nejprve zmenšená oblačnost. Od západu bude během noci přibývat a můžou se také tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Zítra čekáme přechod studené fronty. Ta přinese déšť nebo přehánky, pršet ale bude až odpoledne, kdy se od severozápadu znovu začne zatahovat. Teploty zítra 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci na Králově Háji je uzavřená část školní ulice, je to kvůli opravám. Uzavírka se objíždí ulicemi Vojtěžská a Dvorská. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: A do té slovenštiny přišlo z rumunštiny. A to je otázka historického vývoje. Ve slovnících se i píše, že je to staré pastýřské slovo. Tedy šlo o souvislost s pasením ovcí, někdy i koz nebo krav, a šlo samozřejmě o to, že se z jejich mléka vyráběl takový ten rozmělněný slaný sýr.
1: S výraznou vůní a chutí samozřejmě. A co ty halušky? Slengově se říká halucinacím halušky, ale to asi s tím nemá nic společného.
0: Ano, to slovo k tomu zjevně vedlo svou podobností, ale jinak slovo halušky samozřejmě v souvislosti s tou brindzou máme ho ze Slovenska, nicméně paralelně jsme to slovo převzali z polštiny, kde to byla zdrobnělina ve významu kulička nebo knedlíček. No a v té polštině ten původní výraz byl gala, galka, galka tedy zdrobnělina, gala jako koule, a šlo také o botanický název. Je to druh jedné vodní rostliny, která na těch částech, co jsou pod vodou, má přesně takové ty kuličky, hlízy.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Elacherat Hešukar Šuniben, Samra Dohojsan Adadživez Amensa. Pěkný večer. Dnes si budeme povídat s výtvarnicí Lucí Vlasákovou. Pro filmový romský festival IROV, který se konal v Praze, připravila výstavu portrétů inspirativních romských osobností z celého světa. Výstava představila 10 pláten. No a po písničce představíme Vlada Sendreje z kapely Sendrejovci.

0: Tak to byla kapela Rytmu Gitano a vy posloucháte Roma Vakeren. Slovenská kapela Sendrejovci z Kokavy nad Rimavicou se věnuje tradiční romské hudbě a za roky svého působení vystupovala na Slovensku i v zahraničí. Jádrem kapely jsou manželé Janka a Vladimír Sendrejovi. Jejich hudba zaujala také filmového skladatele Hanse Zimmera, který je přizval ke spolupráci k hudbě k filmu Sherlock Holmes Hra stínů. Sendrejovci spolupracují i s dalšími slovenskými hudebníky a svojí tvorbou pomáhají uchovávat romskou hudební tradici.
1: Dnes hráváme na velkých podiach a myslím si, že šíříme dobrou takovou tu hudbu, tu romsku, která znie na celém světě, to je temperament.
2: Co říkáte na to, že se ta romská tradiční hudba jakoby pomalu vytrácí, anebo se nechá ovlivňovat například umělou inteligencí?
1: Toto je zajímavá otázka. Podle mě přesně aj my cítíme to, že veľa Romov strašně jich zaujíma romský pop. Romský pop je hudba, kterou počúvame aj my, ale tým pádom u tých mladých sa stráca ta tradičná romská hudba. To znamená cymbalová hudba, alebo spev, ktorý sa spieva staré romské piesne. No, čo je zaujímavé, že neromovia nás počúvajú. Neromovia chcú tú romskú hudbu počuť, starú romskú hudbu, tradičnú romskú hudbu v tom našom štýle sendrejovskom. Romovia to nemajú veľmi radi, mladí. Tých zaujíma rap a romský pop.
2: Tak jsou to mladí lidé a ano. Vy jste ti, kteří předáváte ty romské tradice, včetně vlastně těch romských krásných textů.
1: Zachováváme aj ten romský jazyk. Romský jazyk sa pomaly stráca v některých dedinách a mestách. Ale presne to, ten jazyk musí být zachovaný, aspoň tou romskou starou hudbou, kde tie slova sú o láske, o živote. Jasné, že my nemôžeme zatrácať tú mladosť, ten pohyb toho mladého štýlu. Jasné, aj my to počúvame, zopakujem sa. Ale musíme sa vrátiť aj k tým starým koreňom.
2: Dáváte šanci těm mladým lidem. S vámi taky jsou jako hosté mladí romští zpěváci a zpěvačky.
1: Presne tak. My máme komunitné centrum, kde máme veľmi zaujímavý krúžok tanečný romských tancov a zaujímavé aj to, že zpěvácký zbor. Volá sa Čerchenora a tam presne nás zaujíma to, že vrátiť sa k tým starým pesničkám a tých mladých učíme staré skladby, staré pesničky. A tance je tiež zaujímavé, že tiež sa vytrácajú tie staré romské tance slovenské alebo české a veľa mladých ľudí a súborov tancuje aj rumúnske už tance alebo ruské tance. Aj to je pekné, ale znova treba sa vrátiť tým koreňom. A my nemôžeme tak pracovať na sebe s tými vedúcimi krúžkami, alebo s tými vedúcimi súborov, alebo s tými manažermi kapiel, že stále budeme sa vrácať ruským nejakým. Alebo my máme slovenské, máme české tance, takže musíme to udržať. A naozaj tie tradície pomaly sa môžu vrátiť tým mladým ľuďom, týmto štýlom.
2: Když se ohlédnete vlastně za vaší muzikou, přebíráte tradiční romskou hudbu a skládáte svoje vlastní texty a hudbu?
1: Těž se trošku modernizujeme, Sendrejovci, skládáme v posledním čase nové věci, ale aj tak sa snažíme neromom zpívat staré romské pěsně. Veľa neromov pozná například Opoštár Javel, veľa neromov pozná Duj, duj, dešu, duj. A keď my to zaspíváme naším štýlom, neromovia sa bavia na svadbách, na koncertoch. A toto je zaujímavé, že poznajú naše slova. Poznajú ešte aj tí mladí neromovia, poznajú tie slova a spievajú s nami. Tak toto je naozaj veľmi pekné zachovať to aj u neromov.
2: Vy ste vydal také nové album?
1: Volá sa Ringišpír, preklade to Kolotoč. Veľmi zaujímavé je to, že dostaneme ocenenie za jednu skladbu Hej Roma Lehe Čavale 19. záži za jednu skladbu z toho albumu Ringišpír, kde vlastne zapôsobili meno World Music. Je známá skladba, ale spracovali sme ho podľa toho nášho štýlu a hrávame celé album je cymbalovou muzikou a sú tam algatovi a sú tam čardáše a presne to v štýle, čo by sme chceli zachovať.
0: Dodává Vladko Sendrej a teď už kapela Sendrejovci Hej Romale, Hej Čavale.

0: V rámci festivalu IROV se v doprovodném programu konala vernisáž portrétů proslulých inspirativních romských osobností z celého světa. Výtvarnice Lucie Vlasáková je zachytila na 10 plátnech. Výstava se konala v Listově institutu Maďarském kulturním centru Praha. Na vernisáži natáčela Iveta Durdoňová. Jako první se představil Jimmy, syn Lucie Vlasákové, mladý talentovaný hudebník, působící v pražské formaci Django Olvej.
1: Jimmy, tobě je 10 let. Ty vyrůstáš v hudební rodině, kde tatínek se starším bratrem hrají na kytaru, hrajou jazz, Django Reinharta. Ty jsi se přidal před rokem?
2: Ano, přidal jsem se. Mě to vlastně bavilo. Jsem hrál od mala, jenom brkal jsem.
1: Kdy jsi chtěl vystupovat se svým tátou a bratrem?
2: Před 2 lety. A vlastně jsem tam chtěl furt, i do Německa jsem chtěl. Tam se vždycky zajímalo, jak to tam vypadá.
1: Na Mezinárodním romském filmovém festivalu IROV na vernisáži obrazů ty jsi tam vystupoval s tátou a s bratrem.
2: Jako docela ty obrazy byly pěkný a dokonce jsem si chtěl některý nechat. Třeba toho Chaplina, toho Elvisa, toho mám nejradši.
1: A jakou ty nejraději hraješ hudbu?
2: Nejvíc tak My Noble Blues a Love. No, je to od Django Reinharta.
1: U mikrofonu mám Luci Vlasákovou. Jsme na vaší vernisáži, kde vystavujete obrazy, které jste namalovala. Jak dlouho vám trvalo namalovat obrazy?
3: No tak na jeden obraz byl jenom týden, což pro mě teda jako hodně málo. A 2 měsíce jsem to dělala.
1: Kolik hodin trvá namalovat obraz, třeba Chaplina?
3: Když počítám ty hodiny, mě to někdy trvá i 10 dní, jako 30 hodin, tak jako se k tomu dostanete, že máte rodinu, že jo, práci. Když vás vyrušejí, tak musíte zase jakoby naskočit na to, zase chytit nějaký ten. To se snad na hodiny ani jako nedá.
1: Jak dlouho vy malujete a kam jste se posunula?
3: Maluju od malinka. Co si pamatuju, tak jsem čmárala absolutně všude. Začínala jsem obkreslováním obrázku. A kam jsem se posunula, jsem se ani jako nikam posouvat jako nechtěla, jo. Já jsem maluju sama pro sebe, protože mě to uklidňuje. Jsem tam jako v takovém v tom svém světě, nic jiného neřeším, že jo, člověk si maluje.
1: Vy jste umělecká rodina, vy malujete, oni hrají, už váš nejmladší 10letý také hraje, vystupuje a jezdí s nimi do Německa, kde vlastně váš manžel má workshop.
3: Oni tam učí děti hrát, i ten malej učí. Už tam jezdí několik let, tak 5-6.
1: Chodíte vy s nima na jejich koncerty, vystoupení?
3: Tak když to mají tady v Praze, tak jo, to já se vždycky vecpu, jo, že se chci se bavit. Takže jdu. Doufám, že pojedu na to otvírání toho Django placu, že tam bude mít park Django, tak tam se jako chystám. Jejich manažer o to usluje už asi 4 roky, aby tam byl Django Reinharta plac, taková jako vzpomínka na něho, bude tam mít i svoji sochu a bude to v Hildesheimu a oni ho vlastně otvírají, ale tenhle rok určitě ještě do Vánoc.
1: Tato vernisáž je vlastně součástí Mezinárodního romského filmového festivalu.
3: Je, no. Takže bude jezdit jako s tím festivalem ty obrazy, no.
1: Jaká byla pro vás nejnáročnější zakázka obrazu?
3: Nejnáročnější zatím bylo tohle, protože to bylo narychlo a já neuznávám jako čas, já mám svůj vlastní. Takže tohle to pro mě bylo asi nejnáročnější.
1: Vy jste říkala, že jste neměla moc čas na nic. Jak to vypadalo u vás doma? Jimmy, pomáhal jsi mamince?
2: Asi moc ne. Jen uklízení jsem pomáhal.
3: A jinak všichni musí být v pozoru, protože já jsem byla nervózní. Manžel Maře uklízel a byl ticho. A když nebyli doma, tak je to lepší.
0: To je z dnešního Roma Vakeren vše. Palika Rauhojsana z Amenca a Čende Vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Slovensko prověřuje nebezpečnou šarži balené vody. Na český trh se zřejmě nedostala. V řece Moravě v Olomouci kvůli nízkému průtoku uhynuly stovky kilogramů ryb. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Slovenští hygienici oznámili, že v půllitrovém balení minerální vody Natura našli patrně žíravinu. V Česku šarže této vody není. Informovala o tom Česká hygienická služba. Podle ní výrobce tvrdí, že se jemně perlivá voda s datem spotřeby do 27. listopadu dostala jen na slovenský trh. Zástupce hlavního hygienika Matyáš Fošum řekl, že nebezpečná látka byla v jedné láhvi.
2: Máme potvrzeno, že se jedná pouze o jednu láhev. Tím, že z té lahve se napilo 7leté dítě, které následně mělo zažívací potíže, pocit pálení v oblasti trávicího traktu a bylo obratem záchrannou službou převezeno do zdravotnického zařízení.
0: Ministerstvo zdravotnictví a hygienická služba podle Fošuma situaci aktivně monitorují. Stovky kilogramů ryb uhynuly v řece Moravě v Olomouci a jejím okolí. Informoval o tom olomoucký magistrát. Důvodem je velmi nízký průtok vody. Kvůli tomu je ve vodě málo kyslíku a ryby se dusí. Magistrát mimo jiné kvůli nízkým průtokům na Olomoucku prodloužil do konce října zákaz odebírání vody z některých toků. Pokračuje mluvčí města Lenka Jedličková.
3: Na jihu Olomouce se tyto vlivy v dlouhém úseku pod jezem opakovaně sčítají. Tentokrát je ale situace mimořádně závažná. Jde o stovky kilogramů uhynulých ryb a podle dostupných poznatků o nejrozsáhlejší úhyn zaznamenaný za dobu sledování rybího společenstva od 90. let.
0: Policie rozšířila pátrání po pohřešované Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku. 38letou ženu hledá i za hranicemi Česka v zemích šengenského prostoru. Pohřešovaná je už 13 dní, potvrdila moravskoslezská policejní mluvčí Eva Michalíková. Upřesnila, v jakém oblečení odešla.
4: Na základě dalšího šetření bylo kriminalisty zjištěno, že pohřešovaná žena mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, bežové boty, nadtkaničky a šedý batoh.
0: Policie nadále žádá o pomoc veřejnost. Lidé můžou jakékoliv informace související s pohřešovanou ženou oznámit na lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 246 ve směru na Ostravu stojí na krajnici porouchané auto. Opatrně na silnici 38 u Libenic na Kolínsku srazila se tam tři osobní auta a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. A na silnici 35 u Zašové na Vsetínsku je po nehodě dodávky s motorkou kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Rány uměl nejen rozdávat, ale také přijímat. Byl úspěšným boxerem, bronzovým mistrem Evropy, několikanásobným mistrem republiky. Pak boxerské rukavice vyměnil za štětec a ring za malířské plátno. Na konti má desítky výstav a chystá další. Rostislav Osička je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dobře.
1: Alex a host je s námi boxer, bývalý československý reprezentant, ale také malíř i básník Rostislav Osička. Ještě to někoho překvapí, či zarazí boxer, rváč a pak malíř a spisovatel?
0: No, napsal jsem knížku, to je pravda, ale nejsem spisovatel.
1: Tak básník, dobře.
0: Ani nejsem básník, i když básně píšu, mám jich asi přes 20 napsaných, ale nejsem básník, já se k ním neřadím.
1: Čili jste boxer a řadíte se k malířů?
0: Jo, už jsem ve svazu umělců, už jsem oficiálně v doxu ve svazu umělců, takže jsem malíř.
1: Tak já položím otázku ještě jednou. Jestli ještě někoho překvapí ta kombinace boxera, drsňáka, rváče a malíře?
0: No, oni si na to zvykají, že už jsem malíř, jelikož mám asi kolem 50 výstav po České republice. Od roku 2002 vystavuji. Takže 24 let.
1: Tak to by k čtvrt století vašich výstav chtělo něco speciálního. Nezamíříte do zahraničí třeba?
0: No, ano, děkuji. Plánuji výstavu na Slovensku. A možná, že to bude do budoucna taky Německo mě čeká, nebo Rakousko.
1: Na čem to závisí?
0: Závisí to samozřejmě i na finančních prostředcích, na prodeji a na zájmu mých obrazů. Takže ono to je takový jako někdy složitý. Malujete a ty obrazy se musí opravdu líbit. Kdo neprodává, tak nemaluje, to je známý. Kdo prodává, maluje dál a dělá výstavy.
1: A kdo boxuje, tak co?
0: Kdo boxuje, tak boxuje. A těch malířů, co boxují, moc není. Je to hubené.
1: Má něco společného box a malování?
0: I box je taky vnitřní boj. Neustále. Tam je obrovská zátěž psychická. A v malbě taky. Jako když dostanete ten obraz před sebe, to vlastně namalovaný obraz je hmota. Hmota, příroda, hory, kopce, lesy. A to je opravdu zajímavé, že se to musíte ponořit a odputat se od postranních negativních věcí našeho života. A jenom ta malba vás musí jako zaujmout a pracovat na sebe.
1: Vy mluvíte o vnitřním boji, což jste označil jako to, co má box a malování společného. Nicméně ten vnitřní boj, kde je, řekněme, náročnější? Je to box nebo je to malování? Dá se to vůbec porovnat?
0: No já například, když třeba jsem na mistrovství světa spřátelných armád na Kubě, Havaně, a boxoval jsem mistrem světa, olympijským vítězem, to byl fenomenální boxer, černoch, samozřejmě byl černý, ale viděl jsem, že nemám šanci vyhrát, ale chtěl jsem s ním udělat zápas důstojný. No a to se mě napůl povedlo, napůl nepovedlo. Takže ono to srovnání je velmi těžký, ale v tom boxu tam do rány, která vás může uzemnit. A v tom malování vás neuzemní rána. Tam maximálně obraz kazíte a pak jdete dál. Ale něco malinko je tam podobného.
1: Tak a kdy se to malování přetaví v radost, vyloženě, že to není nějaký vnitřní boj, ale že vás to těší?
0: Ano. Dobrá otázka. Když už

Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host přijal boxer a malíř Rostislav Osička. My jsme v minulém vstupu se porovnával box a malování. Teď to pojďme rozdělit. Začněme u toho boxu. Vy se mu stále věnujete, jen ale jako trenér už?
1: Ano, jsem jako trenér. Samozřejmě hýbat se musím i já, pořád, neboť to tělo se musí zpevňovat. Kdo dělá vrcholový sport a přestane, tak se rozloží, se prostě rozsype. Je třeba furt na sebe pracovat, i když to bolí, tak musíte.
0: I když to bolí, tak musíte. Vy jste ale na bolest zvyklí, nebo je to jiná bolest teď?
1: Je to jiná bolest, ale je fakt, že ten prah bolestivosti se trochu mění. Už nejsem tak, jak jsem, já jsem dříve vydržel to nemožného strašně moc. Teďka bych to asi už nedal, jsou roky, tady přijdou, ale myslím si, že to pořád tam něco zůstalo. Nějaká ta vůle a ta odolnost.
0: Když jste s boxem začínal, tak ten práh bolestivosti už jste měl vysoko, nebo jste si na ty rány a na tu bolest zvykal? Tělo si zvykalo?
1: Dobře, já jsem totiž se bál, když jsi jako kluk rány. Dělal jsem zápas, hodně jsem zápasil, běhával jsem, další tátě a ty rány jsem se bál, tak jsem se vlastně tím, že jsem začal boxovat v 15. jsem se odnaučil bát rány.
0: A to byl ten důvod, proč jste začal boxovat?
1: Ne, byl to důvod, že jsem byl poměrně drobný kluk, 60 kilo a chtěl jsem se podrovnat s těma staršíma klukama, kteří byli silnější. Nechtěl jsem prohrávat. Jsme hodně zápasili, zápolili jsme spolu a tím, že jsem

0: to dával, tak jsem si vlastně na to zvyk. A pak jsem šel do oddílu do Hodonína, kde jsem začal boxovat a tam byla cikánská jedenáctka. Oni byli vyspělí, ti kluci, cikáni. A vždycky nám dávali najevo, že jsou lepší. A tak já jsem řekl, ne, jednou je všechny porazím. A to se taky stalo.
1: A to se také stalo. A dostal jste přeci jenom potom během toho aktivního, během té aktivní kariéru, kariéry a těch zápasů nějakou ránu, která vás překvapila tou intenzitou a tou bolestí, kterou vám způsobila?
0: Ona, ta rána boxerská nebolí. To vás uzemní maximálně, vypne, vás to vypne, ale nebolí to. Akorát, že pak jste tak trošku jako přiožrali, když se postavíte na nohy znovu.
1: A stalo se vám, že vás ta rána vypla tak, že jste byl mimo sebe?
0: Nikdy mě nevypla. Nikdy. Ne. Byl jsem trochu grogy, ale vždycky jsem se to schopil, dostal, oklepal, jak se říká, šel jsem dál. Nikdy mi nevypla.
1: Dnes je řada bojových sportů, třeba MMA. Je to něco, co byste vy mohl dělat, kdyby dnes jste začínal?
0: No, taky dobrá otázka. Víte, já bych to asi jako mladý kluk zkusil, ale nezůstal bych u toho.
1: Proč?
0: No, protože si myslím, že to dobíjení na zemi není sportovní. Je to tam v jejich pravidlech, ale já si říkám, že v boxu se nesmí zraňovat ani ve sportu žádné úmyslně. A když ho dobíjí na zemi, tak to vlastně úmyslně zraňuje.
1: Byl jste se někdy podívat na nějakém zápase?
0: Byl jsem mi pozvaný, ano, byl jsem na těch vrcholných MMA-ských zápasech. Znám kluky, znám, jsou to výborní kluci, znám je, prostě umí se. Jsou to moderní gladiátoři. Ale mě vadí to dobíjení na zemi. To je jediné, co mě vadí. Jinak ten sport je ten disciplína bojová, je komplexní.
1: A co ženy a box?
0: Ženy, tak chodili ke mně taky boxovat. Já je do ringu nepovedu v žádném případě. Nepůjdu ženskou jako Krocan vedle do ringu, to ne. Jak chodí některý trenéři hrdě, pyšně. Mně se líbí, ten sport je dobrý, když to dělají pro sebe. Anaerobní pohyb, perfektní, ale ne do ringu.
1: Proč ne do ringu? Protože to jsou ženy?
0: Ženy, to jsou ženy. Žena přece je to jemné stvoření. Ženu ani květinou, jak se říká. A aby si rozbíjeli obličej a ono se to pak mění. Pak ona začne vypadat jako nějaký ranář a přece nikdo nechce mít vedle sebe ženu, která má rozbitý ciferník.
1: Rostislav Osička je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, mimo jiné o jeho úspěšné boxerské kariéře. Co vám vlastně v dnešním boxu chybí oproti době, kdy vy sám jste stál v ringu?
1: Tak chybí mi, že není těch boxerů tolik, co za nás, ta konkurence, a extraliga vlastně jakoby vymizela, jsou jenom 4 oddíly a to je málo. Za nás jí bylo ze Slovákama 12. Takže to vysílala Česká televize. Přenosy byly. A to dneska chybí. Mládež jako je, ale ta cesta je strašně daleká a myslím si, že zatím ten box stagnuje.
0: Čím to má konkurenci box?
1: Konkurenci má, že nám utíkají kluci do bojových sportů, kde mají větší výdělky. U nás ty peníze nejsou takové zdaleka. Je to, a dřina to je přitom stejná, ještě snad větší. Tak si myslím, že tak to je, no.
0: Liší se nějak způsob tréninku? Vy sám jste trenér, tak musel jste změnit?
1: Já myslím, že jo, za nás byla větší dřina. Ale neumělo se odpočívat. Ty trenéři to neznali. My jsme šli stáhaní do rinku někdy a to byla velká chyba. Dneska kluci umí odpočívat, umí to naladit, tu formu, takže to je zase, tímhle se to posunulo dopředu.
0: A vy jste si to nepřenesl z té své kariéry,
1: to
0: neodpočívat?
1: Já už dneska vím, že ty kluci musí vysadit před zápasem tak 2-3 dny, ale už aby trénovali lehké tréninky, na uvolnění, ten trénink, ta příprava už je v nich. To už může jenom zkazit maximálně v tom závěru.
0: Když k vám přijde mladý muž a chce se věnovat boxu, za jak dlouho poznáte, jestli na to má talent, jestli na to zkrátka má?
1: Poměrně brzy, to jak už mám v oku. Vidím kluka, který má zájem, který prostě nevnímá okolí, jenom chce boxovat, trénovat, naslouchá trenérovi. A ta vůle se rozvíjí postupně, tak to poznám hned.
0: Poznáte to hned?
1: Za pár tréninků to
0: poznám. Vezme telefon do ruky, tak je zle.
1: Jak jak se rozptiluje a není vnímavý, tak to nemá význam s ním pracovat. Nebo jenom tak pro sebe, aby sportoval a nebyl knedlík.
0: Nebyl knedlík, ale i to se počítá.
1: I to se počítá, ano.
0: A jak moc se proměnil box jako sport, jako ne trénování, ale sport jako takový?
1: Tak je to olympijský sport, mimo jiné pořád. Olympijský, první z olympijských sportů, první olympiáda byla v roce 688 před Kristem, jo, to byly prostě zápasy úžasné, tam byl nějaký Epeios, který bojoval se svým soupeřem a jeho zápas komentoval dokonce sám Homer a ve 23. zpěvu Iliady popsal utkání, kdy vlastně to byl historický KO, kdy krev z poten tekla po věznicích se těle soupeřů. Padla rána na spánek a to byla historie první KO. Tak to popisoval Homer. Sám Homer, velký.
0: No vidíte, tam je možná zdroj vaší umělecké činnosti.
1: Ano. No a pak se box utopil v krvi vlastně, jelikož ti Řekové si spletali kožené řemeny s kuličkama, železnýma hrotama, aby si ulížili a tím pádem se ten box úplně vytratil a jak psali anály, utopil se ve vlastní krvi a probudil se až v roce 1721 ve Staré Anglii.
0: To má historii, má hluboká historie, opravdu hluboká.
1: Já znám i ty případy, kdy se nám vlastně bojovalo, to chci říct, na té moji vernisáži, aby věděli, že ten obraz, který se bude dražit, teďka prozrazují, má takový příběh zajímavý, kdy, a o tom řeknu až potom, až později.
0: Budeme o tom mluvit, ano. Určitě. Za malou chvíli. Naším hostem je Rostislav Osička.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s bývalým reprezentantem boxu, bronzovým z mistrovství Evropy, několikanásobným mistrem republiky Rostislavem Osičkou. Když, no, než přejdeme k malování, tak ještě bych ráda chvilku zůstala u boxu a spíš u konce vaší kariéry, který způsobila jedna rvačka. Nicméně distanc byl původně doživotní, později byl zkrácen na rok a půl. Nicméně vy jste se nevrátil. Proč analytujete zpětně?
1: Já jsem se, jelikož jsem boxoval za uhelný sklady, ne, to byla Dukla Olomouc ještě. A musel jsem odejít z armády pryč a vyhodil mi z nároďáku. Bylo to mimořádka, bylo to v době sjezdu. To si nikdo nemohl dovolit v době sjezdu se dát facku nějakému novinářovi nebo někomu z novinářské přízně. Tak jsem teda přestoupil do uhelných skladů. Jelikož u armády jsem skončil, šel jsem do uhelných skladů Praha. No a tam jsem si ještě odboxoval extraligové zápasy a další dva profi. Jsem si zkusil až po skončení kariéry. Protože to za socialismu nebylo, profi box, tak jsem si to ještě líznul, abych jsem to vyzkoušel. Jeden jsem vyhrál zápas, druhý jsem prohrál. Nebo jsem usítil, byl jsem nějaký přetrénovaný. Špatně jsem načasoval formu, to je další věc. A viděl jsem, že už do ringu 40-letý chlapík nepatří.
0: A to už bylo tedy po revoluci, takže dva zápasy jste ještě zvládl po 89.
1: Ano, a je fakt, že to bylo, to už jsem měl 305. zápas. A to už bylo hodně. To tělo dostalo fakt zabrat.
0: V kolik té boxeři vlastně obvykle končí kariéru?
1: Když začne dříve, končí dříve, když začne později, končí později.
0: Takže
1: to tělo a taky, jaký má zápasy, jak je zatížený. Já jsem teda asi ničemu nevyhýbal. Těch zápasů bylo hodně silných, těžkých, mezinárodních. Jo, v Koreji, severní, u Kim Il-sena, na Kubě u Fidela Castra, ještě za kým seděl tam nahoře, díval se na nás, měl ve vojenským, byl to vlastně revolucionář, Che Guevara takový. No, zajímavý to bylo, hodně zajímavý. A zápasy těžký.
0: Takže box vás přivedl nebo umožnil vám také cestovat?
1: Hodně jsem cestoval, no.
0: Ale také třeba i zahrát si ve filmu? I to vám
1: taky, to jsou ti různý filmy byly. Já jsem dělal s kaskadérama ve filmce u Jardy Tomsi a pak Ládi Lahody a byly to jako prostě zajímavé věci. Já z těch filmů byl asi, já vím, 15 filmů, kde jsem taky účinkoval, jsem si trochu zahrál, Masaryk, První republika, Pěstět, Mě kamarádové, ještě jednička, dvojka, no to byly dost zajímavý film. No, od Jardy Soukupa, který to točil, Pěstět, myslím, že byl kultovní, dle mýho takový nejlepší film.
0: Ano, boxerský. Hlavní roli, ano, Marek Vašut
1: to zahrál špičkově, naučil se pro ten film výborně boxovat.
0: No vy jste ho naučil, přiznejte to.
1: S Jardou Tomsou. Jarda Tomsa byl trenér, já jsem byl jeho sparring partner a on to fakt zvládl tu roli nádherně.
0: Jak dlouho jste ho připravoval na tu roli?
1: Více než půl roku.
0: Půl roku intenzivních příprav?
1: Intenzivní přípravy, tvrdé přípravy. To jako, myslím si, že to byl jeho velký výkon.
0: Jaký byl Marek Vašut, co by váš žák nebo svěřenec?
1: Jo, jako cílevědomý, hrozně, on má hrozno, taky měl, ta vůle tam byla, vůle, jak kdyby měli do ringu, do skutečného.
0: Takže kdyby se věnoval boxu, tak možná dosáhne?
1: Možná, že by šel, ale on samozřejmě, Marek, je trochu z jiného těsta, ale ten box je mu tak blízký, že to pochopil do hloubky. Dokáže o tom mluvit, dokáže to komentovat a tak proto taky zveme jako komentátora a je prostě fajn, Marek je dobrý.
0: Ano, a i vy jste se stali blízkými během té přípravy.
1: Taky tak, se nás to spojilo.
0: Spojilo vás to a jak, tak o tom budeme ještě mluvit. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Rostislavem Osičkou, bývalým boxérem, dnes malířem. Vy už máte na kontě desítky výstav po celé republice. Jak jste zmiňoval, chystáte se i do zahraničí. Teď vás čeká vernisáž, čeká vás výstava na podzim. Jak velká a kde?
1: Ano, tak ta výstava na podzim bude 15. října v galerii Lapidarium v Rámové 6 na Praze 1. A tam asi představíme asi 50 pláten. Tematika bude část vážná a část bude veselá, aby se ty lidi taky přišli na jiné myšlenky a nebyli z toho zdeprimovaní z té mý výstavy. Ale je třeba ukázat tu pravdu.
0: Tu pravdu, že, jak jste říkal, jsou tu i vážná témata, která jsou ta vaše. Co je na vašich obrazech zachyceno?
1: Tak je tam, jsou tam týraní zvířat v kravíně. To je nechutné, to byla skrytá kamera, to dva studenti natočili, viděl jsem to v televizi na Dvojce, no to bylo hrozný, co se děje, jaký jsou lidi krutý a surový, sami se bojí, kdyby měli do ringu, tak by tam se pokadili asi, pak jsou tam ryby v sítích, moři, kde se vlastně dusí ve starých sítích, které tam zanechají rybáři a ty ryby tam prostě umírají, želvy, žraloci, rejnoci, všechny možný druh ryb. Pak je tam ropný tanker rozlomený u aljaských břehů a ten ničí tu faunu, flóru a to je opravdu drsný, když vidíte ty tučňáky zalepený tou ropou a ty různý to ptactvo mořské, to je taky hrozný. Tak to ukazuju na tohle, co se děje. Tedy rejdaři, aby ušetřili, tak pošlou starý vrak na vodu a ten se rozlomí ve vlnách a je to katastrofa. Hmm. No, pak je to Haiti, tsunami, různé, válka na Ukrajině, to tam mám taky znázorněný. No, prostě jsou to věci bolestivé, docela se to špatně maluje, ale dávám do toho všechno, aby to bylo cítit, že to tam je.
0: Bolestivé a působí to bolest i vám v okamžiku, kdy to malujete?
1: Není mi to dobře, není, protože si vžívám do té situace, jak to tam asi funguje, jak to tam je ten moment. Abych to dal na to plátno, musím se s tím nějak zžít. A pak se o to odpoutat a zase malovat ty věci pěkný. Na to musím taky být naladěný.
0: Abyste to vyvážil.
1: A vyvážil, přesně se, jak říkáte.
0: Nebyl jenom v té ponuré atmosféře. No, tak si to záměrně plánujete, že ty budu malovat vážně,
1: no, tak
0: závažný
1: mě to, téma? Mě to ten den, musí ten den jakový trošku jakový zvláštní, abych to do toho vstoupil a taky maluji hodně sakrální věci, takový ty náboženský, to mě docela, protože jsem věřící člověk a věřím v to nejvyšší univerzum nad náma, který je nepochopitelný a nevysvětlitelný, ať o tom čím dál víc pátráme, bádáme, tak o tom nic nevíme. Tak to je.
0: A možná, nebo řekla bych, že asi ani vědět nebudeme.
1: A to je dobře, protože asi bychom se chovali jinak. A teďka tam, kdo se chová, či nevím, jak to dopadne dobře, tak ten bude vysvobozen.
0: A myslíte na to?
1: Jo, taky.
0: V každodenním životě?
1: Dost často.
0: A podle toho se chováte?
1: Jo, myslím, že člověk má být na světě užitečný a neškodit a neobližovat a pomáhat.
0: Tak my jsme trochu zamluvili toho Marka Vašuta, ale hned ho zmíníme v tom posledním vstupu. Naším hostem zůstává Rostislav Osička.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Rostislavem Osičkou, který už boxerské rukavice dávno pověsil na hřebík a nahradil je malováním. Na kontě má desítky výstav, chystá další vernisáž, je plánována na 15. října. A jak jsme mluvili o Marku Vašutovi, kterého vy jste připravoval na legendární snímek Pěsti ve tmě, tak se během toho půl roku, co jste ho chystal, tak se z vás stali přátelé a právě Marek Vašut bude provázet tu vernisáží. Tak a vy určitě budete chtít doplnit něco.
1: Marek Vašut bude provázet večerem, ano. Moderovat večer, ale vernisáži bude provázet Zdeněk Sklenář. To je známý galerista, možná, že u nás nejznámější a taky nejlepší. Tak se těším na jeho výklad.
0: Kolik budete mít obrazů vlastně na té výstavě, která potrvá až do konce listopadu?
1: Obrazů do 30. listopadu a obrazů bude zřejmě 50, jak jsem už řekl tematicky, vážný téma i veselý téma.
0: Vážné téma,
1: aby si lidé vybrali.
0: O tom, o těch vážných tématech jsme mluvili. Co ta veselá témata? Který obraz třeba je váš nejoblíbenější? Jste na něj pyšný nejvíce?
1: Tak určitě je to Jízda králů, Slovácko vlastně, kde ten folklor. Já pocházím také ze Slovácka, z Moravského Žižkova, z Vinařské obce, kde jsem taky poznal, co to jsou kroje a dobré vínečko. A dobrý přátelé, kamarádi.
0: Vracíte se do svého rodného kraje?
1: Vracím se, ale už méně, jelikož je to daleko a ta cesta po té dálnici mě nebaví.
0: Je, naprosto vám rozumím, ale je to váš rodný kraj. Nechystáte třeba nějakou výstavu, právě jak jsme v úvodu zmiňovali čtvrt století vaší malířské činnosti, tak nějakou výstavu právě do svého rodného města?
1: Tam už jsem vystavoval v mé obci, bylo to pěkná výstava, plný sál lidí, příjemný to bylo, výborný, ale já myslím, že zase musím někde najít jinou část naší republiky. Nebo Slovensko.
0: Když jste v tom procesu malování, tak teď jsem se chtěla zeptat, jak se s vámi dá žít, ale vlastně to jako přeložím. Potřebujete mít absolutní klid? Potřebujete, aby třeba okolí na vás nemluvilo? Jste odstřižen od reality, když tvoříte?
1: Naprosto. Zabedním se, zavřu všecko a maluju. Musím se odpoutat od těch okolních věmů, kterých je dost, a jenom malovat.
0: Jenom malujete.
1: Tak se mnou to dlouho nikdo nevydrží.
0: A stane se, že třeba nespíte kvůli tomu, abyste obraz dokončil?
1: Taky, to jste řekl dobře. Ten spánek je narušený, já o tom přemýšlím, o tom obrazu, já jsem na něj napojený. A jak to rozpojím, tak už pak se k tomu špatně vracím. A jak jsem napojený, tak vstánu a můžu malovat dál.
0: No a co se stane tedy, když to napojení zmizí, tak co, tak no, tak obraz můžete zahodit?
1: Čekám, to ne, tak ho buď ho přemaluju, nebo čekám, až to položím ke zdi, otočím ho, nedívám se na něj a pak se k tomu vrátím a to naskočí.
0: Naskočí, vždycky to naskočí, nebo byl obraz, který se nedokončil?
1: I to nenaskočí, ale většinou to naskočí.
0: Co vy osobně, nebo podle čeho si vybíráte to téma, které máme?
1: No já nevím, jak to prostě přichází samo od sebe. Když jsem na té Moravě, tam dole na jihu, tak to vlastně vnímá ten folklor, ten cymbal tam, to veselý, to kolem toho vína, prostředí. No a když jsem ve sportovní, tak oni to sportovní, ale já říkám, nemaluju až tolik současný box, ale ten historický box. Tu starou Anglii, kde vlastně ten box začínal a to tam, kde to má hluboké kořeny.
0: Já moc děkuju, že jste tu byl, Rostislav Osička.
1: A bál se nebude.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
4: Poslanci budou jednat podle nových pravidel. Začala platit protiobstrukční novela. Kvůli akceleračním zónám chce přes 10 obcí ze Zlínského kraje žalovat stát. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Začala platit nová pravidla jednání sněmovny. Poslanci na nejbližší schůzi už například nebudou moct navrhovat změny pořadu bez časového omezení. Limit dostanou i poslanci s přednostním právem. Úprava jednacího řádu má omezit obstrukce. Koalice se na změnách dohodla s většinou opozice. Novela vychází z návrhu předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy z minulého volebního období, který ale sněmovna nestihla projednat.
5: Úprava má hlavně zracionalizovat jednání sněmovny, které není takovým problémem v tomto volebním období, ale které bylo naprosto bizarní v tom minulém volebním období. Ten hlavní přínos, který by tam měl být, je, že i ta přednostní práva mají nějakou limitaci.
4: Nově se taky prodlouží hodiny, kdy můžou poslanci schvalovat zákony ve třetím čtení. Podle nových pravidel začnou poslanci jednat příští týden, kdy je v plánu nejbližší schůze. Více než 10 obcí ze Zlínského kraje bude podávat žalobu na stát kvůli akceleračním zónám. Českému rozhlasu to řekli jejich starostové s tím, že postup koordinují v rámci mikroregionů. Žalobu tak připravují téměř všechny obce, do kterých plánované zóny zasahují. Důvody Zdounek na Kroměřížsku vysvětluje nezávislý starosta Martin Drkula, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
6: Vadí nám, že akcelerační zóny byly vybrány bez jakéhokoliv našeho vědomí jako samosprávy. Za druhé, akcelerační oblast, kde mají stát soláry, je strašně blízko zastavěného území u naší místní části Měčice. Dále prostě, že to je na orné půdě.
4: Žalobu naopak nechtějí podat Zborovice na Kroměřížsku. Podle jejich právního rozboru není akcelerační zóna na jejich území v rozporu se zákonem. Cestující mezi Českou Lípou a Děčínem čeká od zítřka výluka na železnici. Potrvá do 22. září. Informace zveřejnil na svém webu krajský dopravní koordinátor Korit LK. Místo většiny osobních vlaků pojedou vždy dva náhradní autobusy.
7: Jeden bude z důvodu návaznosti v cílové stanici vyjíždět skoro o půl hodiny dříve, druhý ve standardním čase. Autobusy nahrazující rychlíky budou pomalejší, přijedou proto do cíle později. Výlukový jízdní řád najdou cestující na stránce iidol.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Karlových Varů v prvním utkání nové sezóny Tip Sport Extraligy prohráli 0-2 s Třincem.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy došlo na 50. kilometru k nehodě osobního auta s nákladním. A na dálnici D1 na 44. kilometru směrem do Prahy stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Fernet. Alkoholický nápoj, řadící se mezi kořeněné bitry. Černý švihák, lak na rakve, mačkané štěnice, fermeš, nafta, dech mrtvé milenky. Společně s tonikem pak oblíbený bavorák. To všechno je Fernet.
1: Co vám říká značka Fernet?
2: Alkoholický nápoj vyrobený v Česku.
3: No je to dobrý alkoholický nápoj.
4: Já ho ochutnávám velice často.
5: Alkohol moc neholduje, ale ochutnala.
6: Ale není to, co bych si kupovala běžně.
1: A jakou má podle vás chuť?
2: Po bylinkách a pak má to různé příchutě.
5: Výraznou bylinou chuť s citrusem.
6: Záleží na příchuti, ale určitě výraznou po bylinkách.
4: Velice příjemně trpkou.
3: Takovou nahořklou.
0: Historie výroby alkoholu je předlouhá. Proces kvašení a destilace poznali lidé už před tisícovkami let. Na profesionální úroveň přivedli výrobu alkoholu arabští učenci v raném středověku a dali mu jméno Al-Kol, arabsky znamená duše vína. Do Evropy se dostal díky křižáckým výpravám. Kolébkou Fernetu je Itálie. Tamní mniši před více než 200 lety hledali lék na žaludeční potíže a další neduhy. Sbírali tedy bylinky, experimentovali s nimi a macerovali je v lihu. První zmínka o Fernetu je ale spojená s italským lékařem a bylinkářem Bernardinem Brancou. I on zasvětil život hledání zázračného likéru. Zkoušel smíchat aloe, hořec, rebarboru, mirhu, šafrán, peliněk, bezinky, heřmánek a další rostliny. Celkem jich prý bylo 40. V roce 1845 ve své domácí milánské laboratoři vyrobil bylinkový likér, který testoval na rodinných příslušnících a sklidil úspěch. Na pomoc si přibral své tři syny, Luigiho, Giuseppeho a Stefana, a zanedlouho si v Miláně otevřel vlastní lihovar a také prodejnu. Likér nazval Fernet Branca. K prvním zákazníkům, kterým zachutnala nová hořká senzace pana Branky, patřili příslušníci milánské smetánky. Pak se přidala vhodně zvolená reklamní kampaň, vyzdvihující medicínské účinky likéru a antiseptické účinky bylinek v něm obsažených, a jeho obliba začala růst. Manželka Brankova syna Stefana, Maria Scala, se také zapojila do propagace a cílila ji na ženy. Zdůrazňovala, že Fernet přináší úlevu při menstruačních potížích, podporuje chuť k jídlu a trávení, pomáhá od bolestí hlavy i břicha, léčí slezinu a dokonce zpomaluje stárnutí. Navíc tou dobou řádila v Itálii epidemie cholery, a tak paní Maria užívala bylinkový macerát jako prevenci proti hrozivé nákaze a pan Branca si dokonce domluvil v místním špitále možnost testování likéru na pacientech. A protože měl úspěch, dostal doporučení i do

0: oku jsou rozložené různé bylinky, krásně to tu voní, vypadá to tady trošku jako v lékárně. Paní Demelová, co všechno se do toho fernetu dává?
1: Dává se tam 14 různých druhů bylin, které všechny mají hodně hořčin. 14 bylin je směs tajná. Odtajnili jsme 6 druhů pro marketing, ale i tak nemůže každý namíchat fernet, když nezná přesný poměr těch 14 druhů.
0: Ale vy to namíchat umíte. Jste vázaná nějakým tajemstvím?
1: Jsem vázaná tajemstvím. Jsme v současné době dva, kteří známe tu recepturu.
0: To znamená, že vy dva třeba nemůžete být současně na dovolené, protože tady by se nemohlo míchat.
1: Je to tak, musíme chránit tu recepturu, takže jsme podepsali mlčenlivost.
0: Vy jste říkala, že jste odtajnili 6 bylinek pro marketing, odtajněte je i pro nás.
1: Jsou to ty bylinky, které vidíte tady, hodně známý je hořec žlutý. To je taková typická bylinka, která se používá hodně v likérnictví. Pak je to třeba zeměžluč, pomerančová kůra hořká, chininová kůra, heřmánek římský a čubet benedikt. Některé bylinky znáte určitě, ale některé jsou poměrně exotické a ne tak často používané.
0: Mně nejvíc exoticky zní ten benedikt čubet. Když se na to tadyhle podívám a přičichnu, tak moc to nevoní a vypadá to... No trochu jako rozšmelcované seno smíchané se slámou.
1: Je to druh bodláku, takže tam vidíte i takový ty drobný bodlinky. On opravdu nějak zvláštně nevoní, ale ta hořkost je u něj typická.
0: Součástí fernetu nejsou jenom bylinky, které se dají naškubat tady na našich českých, moravských a slezských stráních a lesích.
1: Hodně bylin je dováženo úplně ze zámoří, je to opravdu Střední Amerika, Asie, Čína, Severní Afrika. Tady ve střední Evropě, dá se říct, rostou asi jenom 4 druhy bylinek.
0: Můžeme se teď jít podívat do míst, kde ty bylinky skladujete?
1: Budeme se podívat a načuchat příjemné vůně.
0: Tady to už začíná intenzivněji vonět. Každá bylinka v jiném pytli jiné barvy a z jiného materiálu. Záleží na tom, jak jsou ty bylinky uskladněné.
1: V každém případě to nesmí navlhnout, takže se musí udržovat stabilní teplota a vlhkost, aby se byliny neskazily.
0: Na každé té hromadě jsou jedny ty bylinky?
1: Byliny jsou skladovány odděleně a ještě máme vlastně jeden sklad, kde se skladují celý byliny. Nakupujeme některý v celém stavu, takže kořeny, kůry a ty si potom řežeme těsně před tím nakládáním do lihového roztoku. Tyhle byliny, co tady vidíte, jsou už od dodavatele nařezané, jsou to většinou ty naťové věci, tvrdý, dá se říct, ty tvrdý kořeny si řežeme před nakládáním sami. Poměrně je to i fyzicky náročná práce, těch bylin se tady ročně zpracuje 80 až 100 tun sušených bylin, takže je to poměrně velký množství za ten rok.
0: Když se takhle rozhlédnu po těch pytlích, tak jsem se těšila, že tady najdu nápis pomerančová kůra a další byliny a že třeba dojde k odtajnění. Tak to ne, to jsem se spletla.
1: Vzhledem k tomu, že se tady objeví i občas nějaký návštěvníci, tak právě aby nedošlo k takovému úniku, že by si někdo vyfotil název na těch pytlích, tak jsou všechny nápisy strhávány a víme jenom my, co v těch pytlích je. Každá dodávka se musí kontrolovat ještě předtím, než to potom sypeme do maceračních nádob, takže se kontroluje všechny fyzikální vlastnosti, které to má mít a hlavně třeba pro nás je důležitý číslo hořkosti, jestli to má opravdu tu hořkost, jakou očekáváme. Může se měnit vlivem počasí ta hořkost. Tohle všechno hlídáme.
0: Aby prostě ten fernet měl pořád stále stejnou chuť jako ten první uvařený.
1: Přesně tak. Je pro nás důležitý ten finální macerát, ne to, že se tam musí dát přesně 5,5 kg. Pokud to nemá hořkost, musí se tam přidat o něco víc té byliny.
0: Ale když tu bylinu objednáváte, tak přece teď všechny objednávky jdou přes počítač a tam by se dalo proniknout.
1: I tohle máme ošetřené. Nákup bylin je taky tajný. Dělám ho já přímo kontaktem s dodavateli.
0: No a odsud už ty bylinky jdou do té macerační místnosti?
1: Ano, odsud se sypou, buď přímo tady pod náma jsou otvory, tak tam se sypou suché byliny, zalije se 60% lihem a nechá se to minimálně 2 měsíce louhovat.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přemýšlíte o tom, kde se vzalo slovo fernet? Jedna z verzí se kloní k tomu, že v názvu máme hledat železo, latinsky ferrum. Druhá praví, že fernet je fernetem proto, že prapůvodní recepturu vynalezl švédský lékař Fernet Svedese, který pravidelně popíjel tuto hořkou bylinou lahodu a proto se dožil pozoruhodně vysokého věku 104 let. Což ještě nebylo nic proti jeho matce, která měla oslavit 112. narozeniny a otec dokonce 130. Tahle historka je sice milá, ale je prý bohužel vymyšlená pouze z reklamních důvodů. Jak se fernet dostal do české kotliny? Může za to pan Lionello Stock. Mladík, jehož rodina pocházela z Frankfurtu, ale usadila se na Jaderském pobřeží. Lionello se prý jednou procházel podél přístavu ve Splitu. Bylo mu teprve 18 a pozoroval lodě, které vyvážejí hroznové víno. A tu se mu v hlavě zrodila myšlenka. Co takhle místo révy vyvážet rovnou hotové víno? Spojil se s přítelem Karlem Kamisem a roku 1884 založili nedaleko Terstu firmu na výrobu vína a koňaku. Kamis a Stock. Podnikání se dařilo a lodě s jejich produkty brzy mířily do celého světa. Po skončení první světové války a rozpadu Rakouska-Uherska ale začaly problémy. Dříve domácí trhy se staly zahraničními a export narážel na všemožné překážky. Celní poplatky, kvóty a tak dál. Ale nebyl by to Lionello, aby nedostal další nápad. Založí si v zemích bývalého mocnářství vlastní pobočky. Tím se všechno vyřeší. U nás mu oko padlo na Božkov. Od nepaměti tam byla oblíbená ovocná pálenice, kam své výpěstky svážili lidé ze širokého okolí. V roce 1894 Heinrich Planer pálenici přebudoval na malou výrobnu ovocných destilátů a dařilo se mu. Populární byla zejména pivní brandy, pálenka z pivní mladiny a sladiny. Díky nedaleké Plzni měl suroviny dost a dost. V roce 1914 továrna vyhořela a málem by zanikla, jenže v roce 1920 ji znovu postavil na nohy právě Lionello Stock. V Plzni Božkově založil dceřinou společnost nazvanou Stock Cognac Medicinal. Vyráběl likér podle receptury, kterou měl uloženou v sejfu a střežil jí jako oko v hlavě.
2: Prošli jsme dveřmi s nápisem macerace. Tady už jsou nerezové tanky. Stoupáme po schodech. Teď se otevřela káť. V ní je tmavá, voňavá tekutina, ale víc už nerozšifruju.
3: Určitě voňavá je hodně, ale cítíte taky hodně alkoholový výpary, protože je to 60% roztok, aby se ty byliny co nejlépe extrahovaly. Kdybyste ochutnala, tak ucítíte velmi intenzivní hořkou chuť. Pít se to nedá určitě, ale na ochutnání a na olíznutí určitě to stojí za to.
2: Takže když takhle ponořím prst, kalíšek bych toho nevypila, ale na olíznutí dobré. To je ten macerát.
3: Ano, to je macerát, což je bylinný výluh do alkoholu za studena. Není to nějak zahřívaný a můžete mít macerát nejenom bylinný, ale třeba i ze sušeného ovoce, jakékoliv suroviny.
2: Když ten macerát leží v těch tancích, leží jak dlouho a jde potom kam?
3: Minimální doba louhování je 2 měsíce. Pokud je to tady déle, v podstatě se nic neděje, ten roztok už je nasycen. Po stažení z těch bylin se musí nechat ještě jemnej kal usadit. A celková ta doba, než to opustí areál prádlo, dá se říct, že minimálně půl roku, než se dostane do Božkova.
2: Co se s tím macerátem děje, když odejde odsud z prádla?
4: Do Božkova k nám přijde už hotový macerát.
5: Dodává Petra Lišková, vývojář tekutin v Božkově.
4: Kde podle receptury, která už není tajná, tak se z něj vyrobí ten finální produkt Fernet Stock Original.
2: To jste řekl hezky, vyrobí, ale jak? To znamená, že se to namíchá s tím čistým alkoholem?
4: Daný poměr macerátu se přidá do melasového lihu, vody do barvy karamelem, přidá se trochu cukru, to vše se smíchá a zase se to nechává zrát další minimálně 2 až 4 měsíce. Stáčení do lahví následuje až poté, co zkušení senzorici vždy musí danou výrobní šarži fernetu uvolnit ke stáčení, tím, že ji nejdříve ve skupině 5 degustátorů prochutnají a až daná šarže získá ty správné senzorické vlastnosti, tak je teprve uvolněná do stáčení.
2: Cesta od těch pytlů, které jsme viděli tam v tom skladu bylinek, až k tomu fernetu do lahví je pěkně trnitá a dlouhá. Dlouhá jak? Kolem roku?
4: Kolem roku, to jste se strefila úplně správně. Záleží to taky na ročním období. V teplejších měsících k dozrávání dochází rychlejš než v zimních měsících, ale plus minus rok to vždycky je.
1: Jak Fernet Stock vznikl? Lionelo měl s konkurenční firmou Fernet Branca Distillery gentlemanskou dohodu. Stock nebude vyrábět hořké bylinné likéry, Branca nepůjde do výroby brandy, tedy alkoholických nápojů získaných destilací fermentovaných ovocných šťáv. Branca tuto dohodu porušil. A tak Lionelo v roce 1927 namíchal svůj první Fernet Stock. První výrobek Stocku Plzeň bez obsahu vinného destilátu a tím pádem i cenově dostupnější.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Fernet Shop. Žaludeční specialita chrání vaše zdraví. Zdravotnická ročenka československá 1935.
2: Už při uvedení na trh provázela Fernet Shop masivní reklama, což za první republiky rozhodně nebylo tak běžné jako dnes. Reklamní prospekt, a to dokonce v několika jazykových verzích, neonové reklamy, malby na štítech budov, potištěné podtácky či účtenky v restauracích. Lionello Shtock jako jeden z prvních také začal pro reklamu využívat rozhlasové vysílání a zorganizoval dokonce spotřebitelskou soutěž. Jejíž vítěz získal motocykl značky Java Ogar. A jestli pak jste věděli, že do reklamy se zapojili i Spejbl a Hurvínek. Po nástupu nacistů k moci museli Shtock Plzeň opustit všichni neárijští zaměstnanci. Vedoucím výroby ale paradoxně zůstal Žid Arnošt Müller, mistr destilatér. Příčina byla jednoduchá. Němci sami nebyli schopni fernet vyrábět a pan Müller jako jediný tehdy znal recepturu. I pan Lionello, sám původem Žid, měl na mále, ale podařilo se mu nacistické řádění přežít. Po válce přešla likérka pod národní správu. V roce 1947 se nakrátko vrátila zpět do rukou italského majitele a Lionello Shtock mohl opět výrobu Fernet Shtocku rozjet naplno. To trvalo pouhý rok. Po komunistickém převratu byla firma znárodněna. Krátce na to pan Lionello zemřel. Bylo mu 82 let. V dobách plánovaného hospodářství nebylo nazbyt deviz potřebných k nákupu dovozových surovin. Zisky z výroby kvalitních lihovin byly využívány na dotování jiných, méně lukrativních oborů a tak se stal fernet za bolševika nedostatkovým zbožím. K největšímu nárůstu výroby mohlo dojít až po roce 1989. Mezi léty 1990 a 1997 se produkce zvýšila o 500%. Nedávno dostal likér novou láhev. Nižší, širší a poprvé za dobu existence hranatou. Nechybí ale letopočet 1927, od kterého se počítá historie Fernetu Shtock. Vzhled lahve, etiket i nového loga odkazuje na základní hodnoty firmy. Řemeslnost, poctivost a ruční zpracování.
3: Z Božkova se Fernet vydá na svou cestu ke spotřebitelům. Kam vlastně?
4: Nejvíc samozřejmě ho konzumuje český a slovenský spotřebitel, protože to je tekutina, která se vyráběla už za Československa a lidé na to jsou zvyklí. Ale opustí i hranice našeho bývalého československého státu a část se toho prodává i v zámoří. Mimo Fernet Shtock originálu ale vyrábíme i nemalé množství dalších příchutí. Velké objemy také si vyžaduje náš oblíbený Fernet Shtock Citrus, který už máme taky několik let na trhu a teď nádherně vyladěný medem zjemněný Fernet Honey, neboli Fernet medový, který je skvělý pro hlavně ženy nebo lidi, kterým vadí na Fernet Shtock originálu právě ta hořká chuť, tak ta je zjemněná tím medem. A potom jsme se ještě vydali další cestou, Fernet Shtock Spiced, neboli kořeněný, kde jsme nepoužili jen tu těch 14 bylin toho základního fernetu, ale ještě jsme se vydali do té apotéky pro další bylinky a je to zase trošku nasládlý, není to tak hořké jako Fernet Shtock originál, ale krásná, nasládlá, kořeněná, plná tekutina.
2: Kolébkou původního fernetu je Itálie, ale získal si velkou popularitu i v jiných zemích. Na Slovensku mají Armin Stark Fernet, který také nese jméno svého duchovního otce. V roce 1867 si v Liptovském svatém Mikuláši založil podnikatel Armin Stark lihovar a dal si za cíl vyrábět ty nejkvalitnější lihoviny z těch nejjakostnějších surovin. Na přelomu století už měl velký a moderní závod, který se proslavil i za hranicemi mocnářství. Jeho následovníci dodnes vyrábějí klasický fernet milánského stylu. Fernet Branca udělal díru do světa také v Americe, severní i jižní. Milují ho například v Argentině. Ročně ho tam prý vyrobí přes 25 milionů litrů. Třetina se prodá v Buenos Aires, kde frčí zejména v koktejlu s kolou. Píseň skupiny Vilma Palma e Vampiros Fernet con Coca v 90. letech kralovala argentinským hitparádám. Ve Spojených státech amerických byla poptávka tak velká, že si potomci doktora Branky v roce 1932 otevřeli v New Yorku továrnu na jeho výrobu. V době, kdy za velkou louží zuřila prohibice, se rozhodli vrátit k původní myšlence a fernet opět prezentovat jako léčivo. Tak byl likér jediným alkoholem, který se dal sehnat prostřednictvím lékáren. Prvenství ve spotřebě fernetu na hlavu dnes ve Spojených státech drží San Francisco. Celá čtvrtina celkového objemu se vypije právě tam. Kultovní podnik s názvem Air Bar je prý dokonce místem s nejvyšší celosvětovou měsíční spotřebou fernetu na hlavu. Tam se však nemíchá s kolou, ale zapíjí se zázvorovým pivem. Pije se při divokých párty a osvědčil se prý i jako vyprošťovák.
4: Ideálně doporučujeme skladovat v pokojové teplotě a taky nabízet v pokojové teplotě, aby vynikly všechny vůně a chutě 14 bylinek. A určitě nedoporučujeme servírovat podmražený, protože naopak tam dojde k zániku tady těch výrazných chutí a vůní.
1: Doporučuje Zuzana Prokopová z marketingu.
4: A v dnešní době lidi často si rádi dají i trošku lehce vychlazený a toto servírování je v pořádku, ale při té pokojové teplotě pro ty fajnšmekry to vynikne určitě líp.
5: Pravda je, že fernet je nádherně aromatický, to znamená, že bych ho měla servírovat i v širších takových baňatějších sklenicích?
4: Určitě a ideálně trošku nechat odstát, aby se zase mohly všechny ty aromatické bylinky rozvonit a nechat si je pak vychutnat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Armáda zítra začne s průzkumem lokality na Šumavě, kde jsou podle ministra životního prostředí sudy s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují na jižní Moravě opravy škod na řekách. Zítra bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne a přidají se přehánky nebo déšť. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda zítra zahájí průzkum kontaminované lokality na Šumavě. Českému rozhlasu to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Že má lokalitu čistit právě armáda, řekl včera po jednání vlády premiér Andrej Babiš z ANO. Původně ministerstvo životního prostředí chtělo, aby zakázku získala soukromá firma Dekonta. Hlaváč vysvětlil, jaký teď bude postup armády.
2: Tam určitě zahájíme zítra tu rekognoskaci, no a potom cestou ministra obrany my navrhneme vládě, jak dál postupovat, jaké jsou naše možnosti, jaké jsou naše limity, tak určitě my ten úkol splníme.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů minulý týden oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku je 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. Dva roky po povodních pokračují v Jihomoravském kraji poslední opravy poškozených vodních toků. Povodí Moravy aktuálně připravuje k zahájení ještě 4 projekty. 2 na Dyji a 2 na řece Moravě. Jedním z důvodů zpoždění těchto staveb je taky nutnost zásahu do významného krajinného prvku. Podrobnosti přibližuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
3: Ve dvou případech se jedná o složitější projektové dokumentace na zajištění průsaku hráze. Je to u Litrobrstřického potoku a u Polního potoku. A potom v případě řeky Moravy u Rohatce a u Vnorov se jedná o dokončovací práce na projektové dokumentaci s tím, že zahájení prací předpokládáme v příštím roce.
1: Jižní Morava patřila při předloňských povodních k méně zasaženým regionům. Povodí Moravy na celém svém území připravilo 108 projektů za téměř 3 miliardy korun. Víc než polovinu staveb už dokončilo nebo na nich pracuje. Policie pátrá po osobě, která na Semilsku odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle informací médií se událost stala v Rovensku pod Troskami. Případ začali policisté vyšetřovat v neděli večer, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Oznámení jsme přijali na lince 158 krátce před 19. hodinou. V souvislosti s uvedeným případem můžeme dnes sdělit to, že se jednalo o mrtvého novorozence, který byl nalezen v kontejneru na odpad. Po osobě, která ho tam odložila, kraští kriminalisté intenzivně pátrají. Sport.
1: Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála 3-0 v Třinci a Liberec 2-0 ve Vlašimi. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle i s mlhami. Během dne se od severozápadu zatáhne a postupně se přidají přehánky nebo déšť, lokálně i bouřky. Později večer čekáme v jihovýchodní polovině území i vydatnější srážky. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 245 směrem do Ostravy je odstavené porouchané osobní auto. A na dálnici D11 mezi 20. a 22. kilometrem směrem na Jaroměř je kvůli práci silničářů až do ranních 5 hodin uzavřený pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a tak to dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: rogala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: A po té obloze na křídle rogala s tím vánkem ve vlasech Markéta léta.
0: Lepe je modrý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
1: Zmizely smutky a potřeba.

0: s tím vlákem ve vlasech Markéta léta.
1: Pepe je modrý jako míčiny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se stmívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivný přízraky z minula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovský čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala. To je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli. Pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky, tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žiradňák a přihrnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i volický zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl, tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět, ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vomdlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu vomlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár Poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám, sedl si na ten vývěsník.

0: padu rozumela.
1: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
2: No já o zvířatech jednu, to se natáčela jednou na Barrandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
3: To je
2: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si budete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno, nešlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila v oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá: co, prosím vás, pěkně chcete od té kočky? Oni povídají: prosím vás, pěkně jděte stranou, tady my děláme film a...
3: Umění.
2: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá: za pět piv. A oni říkají: tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tam on pá, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, šel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči a když to skončilo, tak povídala: vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
3: Je krásný.
1: Ten dovětek je krásný.
4: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
5: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU, a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád a tam jsem... udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jaru to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal: Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si: kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku

pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: To je o režiséru Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kumštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu a tak dál. A bylo třeba svařit tady v tomto pavilonu šelem kus mříže, která už vykazovala vlastnosti, že by ztrácela na své pevnosti, tudíž, že by zvíře mohlo touto vytvořenou cestou tu klec nějakým způsobem opustit. A byl tam přivolaný údržbář nebo nasazený údržbář, který si tam instaloval autogen, tu svářecí soupravu a svařoval. Samozřejmě předtím ta klec byla uvolněna, on byl v té kleci s tím svářecím přístrojem a svařoval. A mezi tím ty ošetřovatelé přepouštěli ty zvířata do venkovních výběhů a poněvadž si nějakým omylem popletli ty tahací dveře, kterým se říká šubry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, takový zvýšený a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten útržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma sukněma. Širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
2: volány,
1: to není volán, takový ten divnej ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, a to považoval za vtip, říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj se obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tuto svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měly rozměry zhruba asi takových 40 na 40 centimetrů, kterýma se vešel se tam úplně takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to a řekl jedno velmi nemravné slovo.
0: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmi krásky. A ona mu povídá, podívej, sedmi krásky. A on se tak dlouze na tu sedmi krásku díval a pak povídá, ano, to znám z Heineho.
2: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu. A ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa. Ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. Každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z Pilky, vzal psí exkrement, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
3: A ten
2: psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak oni vole, podruhý až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího. Tak mě to napřed řeknou, protože já vůl stará jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strýda, kterýho jsem měl.
1: To vždycky jsou tohle takový strýdové.
0: A tenhle ten strýda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, no ne, po armádě, že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc a v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, a se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zaved si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká laterna magica. V podstatě diaprojektor. A když byl takový ten čas, kdy strejda viděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat. Protože to prostě nešlo, ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde se opravdu domluví. To není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiče, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to je, že to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
3: Teďka má grant jiný smysl.
2: To ne, ano, to já vím, ale u nich, na Žižkově, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Eškubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušel kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal, tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života se dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména Brych? To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech, chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten Duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali. Až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Kásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Kchás vyskočil, zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme liduprázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kyvadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že se dům houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, v jejíž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Kchás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně. Cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Kchás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "to chce inovaci" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své osmdesátce. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popoledni, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc nazbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských Lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozhlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je úterý 15. září. Hodiny ukazují 11 hodin a začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Parpoříková a budu moc ráda, když dnešní 2 hodiny strávíte se mnou. Čeká nás téma, ke kterému neodmyslitelně patří silnice, vůně benzínu, vítr ve tváři a možná také ten zvláštní pocit svobody, který člověk zažije právě na 2 kolech. Dnešní noční linka má název Na motorce životem. Vzpomínáte si na svou úplně první motorku, na první jízdu, první další cestu, nebo třeba na stroj, na který byste dodnes nedali dopustit? Kam nejdál jste na motorce dojeli a co jste cestou zažili? Zažili jste někdy třeba nějakou autonehodu nebo nehodu na motorce? Možná už dnes nejezdíte, ale bývaly časy, kdy jste na motorce projeli půl republiky. Možná jste na ní jezdili do práce, na rande, na dovolenou nebo jenom tak bez velkého plánu a s chutí někam vyrazit. A možná jste nikdy neseděli za řídítky, ale dobře znáte místo spolujezdce. Tak zavzpomínejte na motorky, které vám prošly životem, na lidi, se kterými jste jezdili, na cesty, které se povedly, i na příhody, kterým se smějete ještě po letech. Telefon do noční linky je 731 800 900. Volat můžete celou noc. Já se na vás, na vaše příběhy moc těším. Tak nastartujeme, alespoň tedy obrazně. Dnešní noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, noční lince Českého rozhlasu. Vůně benzínu, vítr ve tváři, silnice před vámi a pocit svobody. Pro někoho je motorka koníčkem, pro jiného vášní na celý život a pro dalšího vzpomínkou na časy, kdy se na dvou kolech vyráželo za dobrodružstvím i obyčejně do práce. Teď je s námi paní Jana Strutnová, která nám dnešní povídání, noční povídání otevře. Vítejte.
1: Dobrý den,
0: a
1: tady je Jana a já jsem jela na motorce velice záhy. Tímto zdravím všechny hodný a příjemný lidičky z Českomoravské Vysočiny, protože tam se to odehrálo. Já jsem tam měla dědu a byli jsme tam s tátou na prázdninách a bylo to ve vesničce Benátky vedle městysu Křížová. A mezi těmi Benátkami a Křížovou vedla dlouhatánská polní cesta jenom. A děda měl takovou velikou, těžkou motorku, obrovskou. A já jsem byla holčička z třetí třídy a moc se mi obdivovala. A táta mě na ní vozil, teda já jsem seděla vzadu, jenomže to nebylo úplně ono, protože já jsem chtěla řídit sama. Tak jsme jednou s tatínkem jeli do toho městysu Křížová a potom, když jsme jeli zpátky, tak on mě dovolil, že jsem si mohla sednout k tomu řízení. Tatínek šel a já jsem krokem jela na motorce. No, taková malá holka a strašně se mě to líbilo a dojela jsem úspěšně. A bylo to moc hezký, do dneška na to vzpomínám a musím říct, že to byl jeden z nejhezčích zážitků v mém životě. Jinak potom už jsem motorkářka nebyla.
0: A víte, kde skončila ta motorka?
1: No, to už potom asi děda prodal nějak tak a potom umřel, potom jsme dlouho čekali, než zdědíme ten baráček a když jsme ho zdědili, tak už tam ta motorka nebyla, co si pamatuju, to už je dlouho.
0: No a když se vám to tak líbilo, tak proč jste se potom k tomu ještě nepřičichla někdy v budoucnu? Nebyla příležitost?
1: No, já vám to povím, já jsem přičichla k jízdě na kole a to bylo vlastně v době, kdy ještě silnice byly téměř prázdné, takže jste se na kole, tehdy to bylo od 10 let, že mohlo dítě jet samostatně, takže já jsem se od těch 10 let proháněla na kole po silnici a to bylo ještě lepší než na té motorce, no.
0: No, tak to nevím, jestli se to tak úplně dá porovnat. Já myslím, že když jednou sednete na takový stroj, tak potom už ta láska většinou zůstává. A když třeba vidíte motorky někde v televizi, nebo šla jste někde na nějaký sraz nebo přehlídku nějakých krasavců motorek?
1: No, tak to jako už teďka ne, protože já jsem si uvědomila, jak jsem tak rostla, že vlastně ta jízda na motorce je strašně nebezpečná a bohužel vím o velikém množství případů, že vlastně ty kluci se na tom zabili, jo. Takže ono na motorce není člověk nějak zvlášť chráněn a může jezdit hodně rychle, že jo. Když to na tom kole jezdíte, to jen tak, jak šlapete a je to takový ředitelnější a mě baví všechno, co jezdí. Ale potom jsem se prostě zamilovala do toho kola a dokud to šlo, tak jsem jezdila na té silnici. A to třeba takový túry jsme jezdili s kámoškou, že jsme ujeli i 60 kilometrů za den na tom kole, no. Ale to už nebylo na motorce.
0: No, Jeni, já jsem se dívala, když jsem se připravovala na téma k tomuto vysílání, na jednu anketu a tam se ptali, co láká motorkáře nejvíc na té jízdě na motorce a byl tam na výběr svoboda, dobrodružství a potom za třetí nebezpečí, pomlčka adrenalin. Co si myslíte, že vyhrálo? Svoboda, dobrodružství nebo nebezpečí, pomlčka adrenalin?
1: No, možná, já nevím, možná ta svoboda.
0: Taky bych řekla. Taky jsem to typovala.
1: Ale bylo toto poslední, že jo?
0: Přesně tak, přesně tak. To mě teda překvapilo, no, ale jak jste o tom mluvila? Prostě to tak je, že to není příliš bezpečné, protože člověk se může snažit jezdit co nejbezpečněji, ale nikdy neovlivní to okolí na té vozovce.
1: Ano, a právě, že já mám ráda takovou jistotu a život je mně nade všechno. Takže radši oželet něco, co by bylo nebezpečný a mávnout nad tím rukou, než se někde třeba zabít nebo těžce zranit. Že? Tak já to beru takhle ten život. No.
0: To kolo je bezpečnější.
1: Já jasně.
0: Mám stejný názor. Tak děkujeme za zavolání, Jani. Děkujeme za milou vzpomínku na dědečka a společné jízdy. Je hezké, že i po tolika letech se vám ten pocit z motorky vybaví a zůstává. Klidnou noc přeju a někdy příště naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aktuální čas 23 hodin 14 minut, posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A ta dnes voní benzínem a vede po silnicích, na kterých možná zůstala i část vašich vzpomínek. Jaký příběh se vybaví vám, když se řekne motorka a život na motorce? Odpovídá paní Magdalena z Hradce Králové.
1: Krásný večer přeji všem.
0: Dobrý večer.
1: Já jsem nejdelší cestu na motorce, tehdy na skutru, zažila se svým tehdy manželem až na střední Slovensko jako svatební cestu.
0: Mm-hmm.
1: Asi 500 kilometrů, bylo to krásný, protože na tom skutru jsme projeli celý střední Slovensko, který je krásný, malebný, a na motorce vůbec je to okouzlující.
0: A jak dlouho jste byli na té svatební cestě? Kolik jste toho vezli sebou na tom skútru?
1: Vůbec nic. Jenom to nejnutnější, protože my jsme tam nemínili zůstat nějak dlouho, pak jsme tam teda zůstali, ale vzhledem, že tam manžel měl sourozence a už i jejich děti, takže nebylo nouze o oblečení. A zpátky jsme se vraceli a celou cestu nám pršelo. Takže celou cestu jsme jeli promočený.
0: Kdybyste si mohla tu svatební cestu zopakovat, jela byste znovu na dvou kolech?
1: Já jsem blázen. Možná, že jo.
0: Tak to jste odpověděla.
1: Vůbec miluju motorky, protože já mám kousek od oken, mám podzemní garáž, kde parkují motorky a já tam chodím poslouchat tu labutí píseň. Jak ty motorky krásně bublají, do dneška mi to drží. Každý rok se vždycky najde soused, který mě sveze. Letos už jsem i měla strach, protože já bydlím kousek pod Hradubický a tam je rovná několika kilometrová silnice, takže to mě teda provez. A miluju motorky, protože jsem s manželem jezdívala a pak s přítelem na srazy motorkářů, protože už jenom ten pohled na ty krásný pomalované motorky a celý život já toužím se svíst, co se mě už nepodaří na Harleji. To je prostě kouzlo všech motorek. A když vidím v nějakým filmu, si to pamatuju, že to bylo ve filmu, jak ty holčině tam vlály ty vlasy a jak si jela překrásným přírodním okolím, a tak prostě potom toužím. A mám koloběžku, elektrokoloběžku, takovou masivní. My kamarádi a rodina říkají, bába vyjela na Harley.
0: Ano, takže paní Magdalenko, rozumím tomu dobře.

0: že vy jste ale nikdy neřídila a jenom se vždy vezete?
1: Ano, nikdy jsem neřídila.
0: A
1: jenom
0: proč jste to nikdy neskusila?
1: Já vám ani nevím.
0: A kde se teda vlastně ta láska k motorkám ve vás vzala? Ono to není u ženy až tak obvykle, bych řekla.
1: Asi tím, jak jsem s manželem jezdila, my jsme jezdívali i na motorkářské závody, tady v Nový Pace bývali a teď si všude nespomenu. Takže to mě asi ta vůně, ten zvuk a to všechno. Ale tím, že jsem viděla jako i, možná, že mě odradilo, že jsem viděla na silnici, protože já jsem jako brzy začala jezdit autem. A když jsem na silnicích viděla ty nehody motorkářů, až i smrtelný, tak asi to mě odradilo.
0: Ano,
1: a já jsem neměla rozumím. Jako, neměla, i když jako toužila jsem si zajet, ale tenkrát jsem ze začátku neměla ještě řidičák. A pak teda už jsem začala jezdit autem. Ale na sedadle jako pasažera, jako to mě nevadí.
0: No, rozumím tomu dobře, že když kolem vás projede motorka, tak se za ní otočíte. Každá
1: to
0: druhá žena se možná otočí za nějakým sympaťákem a vy za motorku.
1: A když vidím někde, jak je sezóna, a máme tady blízko kemp, takže ty motorkáři jezdí i nakupovat do supermarketu a tohle. Tak já tam očumuju, dívám se, prohlížím, jo, pořád mi to láká.
0: Teda, Magdalenko, a řekněte, kde je ta motorka vašeho muže? Po vašem muži? Ježiš,
1: tenkrát jsme asi na ní nějak dojezdili. Ale pamatuju si, že nevlastní bratr mýho táty měl Maneta. A to mám před očima pořád. To byla taková lehká, docela lehká motorka. Tak jestli to byla 25, možná ani ne to. Takže a moje sestřenice, ta jezdívala celý život na motorce. Měla svoji vlastní, tam měla jedině motorku. Až teď na starý kolena, myslím, má auto. Ale jinak, já nevím, proč jsem nejezdila jako řidič. Jako
0: no, máte táto, to prostě tam v krvi, v rodině.
1: No, tak, ale kdybyste viděla, nebo to, ty krásné motorky, jak oni to mají vyšlechtěný, pomalovaný, vycíděný na těch srazech, to je nádhera, to je pohled prostě pro boji.
0: No, já bych vám přála, aby se vám splnil ten sen, no.
1: No,
0: třeba se to stane.
1: Potom, protože, ale ten Harley, to je prostě, to je motorka, to je něco. Kdyby mě někdo dneska řekl, jestli vyměním jako jízdu autem za jízdu na Harley, neváhala bych.
0: Magdalenko, tak moc vám děkuju za krásné vzpomínky od svatební cesty na skútru až po dnešní každoroční projížďky se sousedy. Jde vidět, že ta láska k motorkám vás za ta léta vůbec neopustila. Tak přeju, ať najdete někoho, kdo vás brzy sveze. Mějte krásnou noc a děkuju, že jste zavolala.
1: Já taky přeju všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdo si pamatuje svou první motorku do posledního šroubku, jiný hlavně člověka, se kterým jezdil. Na koho nebo na co vzpomínáte vy? Krásnou noc, přejeme další návštěvnici, zdravíme vás. Paní Drahomíra je tam, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Odkud voláte?
1: Dobrý večer. Benátky nad Jizerou.
0: Aha, tam jsme před chvíličkou byli v příběhu.
1: No, ale to jsou jiný, no.
0: Ano.
1: Ale ono jich je asi osmero v České republice, Benátek. Ale my jsme Benátky nad Jizerou.
0: Tak povídejte, tak, co máte vy k tému.
1: No, tak je to velice zajímavý. Znám to jenom z vyprávění, ale mě rodiče vezli z porodnice na motorce. To znamená, že maminka mě držela v náručí.
0: No teda.
1: takže to mě vyprávěl tatínek. A jinak teda moje dětství hodně doprovázela motorka, protože auto jsme neměli. Takže s tátou jsem jezdila hodně, tak i třeba 100-kilometrový trasy na návštěvy. Potom bratr jezdil na motorce a jak říkala paní přede mnou, tak mě to strašně vonilo celý. Brácha se v té motorce pořád hrabal, něco opravoval a mě ten benzín strašně vonil. Takže jsem to měla dlouho spojený s tím dětstvím. No a pak se najednou motorky z rodiny vytratily a
0: začalo auto,
1: řidičák, ano. Takže pak jsem začala jezdit autem.
0: No, byla jste pyšná jako dítě na to, že je váš tatínek motorkář?
1: No, asi jo, protože on byl dost dobrý a zároveň teda byl zodpovědný. Protože já nevím, jaký byly tenkrát pravidla, ale vozil mě dost malou, třeba 7-8 let. A on si mě vždycky k sobě přidělal páskem, abych mu nespadla. Ale ještě jsem se musela držet, no, tak nevím, byly to nějaký poslední 60. léta, začátky 70., takže já jsem tenkrát neřešila nějaký pravidla, prostě jsem tačkovi věřila a takhle jsme vyletěli, no.
0: No, když se na to díváte s odstupem času, tak teď se to zdá jako fantazie,
1: no,
0: že byste jela
1: no,
0: na páskem
1: tak, no.
0: K řidiči na motorce. Samozřejmě tehdy také člověk neovládal tak rychlé stroje, jako třeba jezdí dnes, nebylo tolik aut, takže
1: no je fakt, když jsme jeli stovkou, tak to už byla rychlost, no. To se nedá s těma dnešníma motorkama vůbec srovnávat.
0: A nějaká nehoda byla v rodině, když
1: no,
0: jezdil i bratr?
1: No, nehoda nebyla, ale pamatuju si, vzpomínám si, když jsme jeli s bratrem, a to jsme jeli taky docela dálkou do těch 100 kilometrů, tak při zpáteční cestě se nám, já tomu moc nerozumím, ani nerozuměla, utrhla rozeta. Asi motorkáři vědí na těch starých motorkách. A protože to bylo zrovna no, v takovém místě, kde nebyla šance nějaký opravy, no tak
0: motorkáři asi vědí, co to je rozeta, ale tak kdybyste nám to popsala, to je nějaká teda součástka na motoru, nebo?
1: No, tak takhle mi to ještě dobrat, ne, to je, jak je to zubatý kolo vzadu pro řetěz, tak se to protáčelo, protože to netočilo tím kolem, tak tam něco.
0: Dobře, něco, tak co se dělo?
1: Něco, co točí tím kolem, no. No a výsledek byl ten, že jsme to tlačili domů 30 kilometrů.
0: No tak to věřím, že to je zážitek, na který tak se nezapomíná.
1: To byl zážitek, no.
0: No a kdy jste jela naposledy?
1: Jejda.
0: Už tehdy, jak by s tím tatínkem, nebo pak ještě někdy byla příležitost do dospělosti? Měla jste s kým jezdit?
1: No to já jsem jezdila s tím tátou, potom s tím bratrem. To už mě bylo třeba nějakých 15-16. A no to jste mě zaskočila. No jela jsem na Pioníru. Tenkrát jsem si potřebovala změnit nějaký úsek. Tak jsem potají vzala Pioníra v garáži a odjela jsem takovou polní cestou. No a jinak ještě teda taková vsuvka, že my jsme bydleli ve statku, takže tam byl velký dvůr. Takže jsem to zkoušela i sama, ale to už bylo při dohledu táty, no. Ale že bych na silnici, na nějaký rychlostní trase, to ne, to určitě ne. Já jsem na to ten řidičák vlastně tenkrát neměla, když jsem si udělala na auto, tak tam to bylo jenom na ty malý motocykly a to už pro mě nebylo zajímavé.
0: Drahomíro, a když vidíte dnes auto, ty velké moderní motorky, líbí se vám nebo máte raději ty staré, na kterých jste vyrůstala?
1: No tak mně se líbí všechno, když vidím veterány motocyklový, tak to oceňuju. Ale třeba příbuzným jezdili na návštěvu na těch Harleyích, tak to se mi taky moc líbilo. Oni tam byli, na jedný byl v předklonu, na jedný skoro ležel, takže to se mi taky líbí. No. Ale jinak, co předvádějí za rychlosti, to už se mi moc nelíbí. No. Já občas jedu na kole, nebo jezdím na kole a občas mě míjejí tyhle ty divoši. A to je jejich rychlost, no. Musím si říct, chlapci, je to vaše věc. Tak. Nechtěla bych se za to brát odpovědnost, určitě ne.
0: Drahomíro, moc děkuju za zavolání, za vaše vzpomínky. U vás byla motorka opravdu součástí života od samého začátku, když si vás rodiče na motorce vezli z porodnice, to, co asi vůbec neumím představit. Tak ať na ty společné chvíle pořád ráda vzpomínáte.
1: Děkuji.
0: Krásný noční čas.
1: Hezký večer všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kolik kilometrů musí člověk ujet, aby z obyčejné cesty vznikla vzpomínka na celý život? Dnes mě zajímají vaše nezapomenutelné cesty na dvou kolech. Životem na motorce, téma dnešní noční linky, téma i pro
1: pana Laďa
0: Stopolné. Já se teď říkám, jestli tady vůbec s náma dneska byl na návštěvě nějaký muž, jestli jsme tady neměli zatím samé ženy. Co?
1: Ano, samé ženy.
0: Tak konečně teda, když je to téma spíše mužské nebo pro muže, tak co to máte pro... k tématově? Těšíme se.
1: Pro mě je to jako dobré a vzpomínkové téma, protože to mě tatínek naučil, jak spravovat kola, potom pionýry, motorky, to jsem všecko dokázal spravit a potom asi tak v 17 rokoch jsem si koupil 350, to byla dá se říct tehdy nejvýkonnější motorka tady, Java, bylo pár pětistovek, no ale toho, takže měl jsem tu 350, tak s tu jsem jezdil dost a jsem ji tak prostě si dokázal nastavit, přeřídit, že aj ruku jsem to nastartoval, jenom drcil a to krásně to jelo. Několik jsem jich spravoval tak různě kamarádom, když si a jeden pán si chtěl dělat tedy buginu a že tam bude mít dva motory z 350, tak mě to dovezl. Jeden úplně v krabici a druhý byl aj na kolách, to jsem mu taky poskládal. A mám aj takovou vzpomínku, že jsem, měl jsem aj babetu, na té jsem jezdíval a jel jsem jak když dom do Hluku a tam je takový, za Kunovicema taky dlouhý táhlý kopec a jel jsem na té babetě a za chvíli mě předjížděl trabant a ten z toho okénku, že uhni, nic. A potom jsem jel po určité době na té 350. A zase jsem potkal toho trabanta. Tak potom jsem ho zase předjel já, tak jsem mu začukal na okénko. Tak já jsem mu řekl, uhni.
0: To je hezké.
1: No, ale tak, jako vzpomínky jsou to pěkné. Najdál jsem byl asi, jo, to bylo vlastně od Hradiště až za Opavu, až k polským hranicám. Mm-hmm. No, to jsem tam tehdy jel na svatbu. A na nosiči jsem vezl 10 litrů slivovice. Tady jako od Hradiška tam do té Opavy.
0: No, je nějaká, jinak, tak, kterou jste prodal a potom jste toho litoval?
1: No,
0: teď se ty stroje prodávají za neskutečné peníze.
1: No teď,
0: ty starší,
1: ano, to jo,
0: ty, na kterých vy jste jezdil, ty Javy.
1: Neprodal, ostala doma, ale... Potom, jak jsem se oženil, už se pořídilo auto, už jsem na to moc nejezdil, tak potom už kluk s tím dělal takové nějaké a nakonec to dopadlo tak, že nekončil to a to a to a už neví komu a motorka zmizela. No teď už to má obrovskou cenu. No. No, a to byla ještě ta sportovní, to mělo větší kola, hrazdu na tom, na řídítkách, tož. No, myslím, že když jsem ve dvou, jsme na to měli asi tak 130. No, to taky taký táhlý kopec. No. Tak jsem měl těch 80 a teď vidím, za náma se blížila, tehdy jezdili stovky, Škoda 100. A tak se rychle blížila k nám. A jak jsem přidal, no, jsem viděl v zrcátkách, jak se ztrácá. To opravdu by... Já vím, ty 350 to byly opravdu živé motorky.
0: No a chybí vám někdy ten pocit, když člověk sedne na motorku a někam vyrazí?
1: Tož jsem tam někdy. Potom jsem se svezl už na modernější. Jenom jsem projel dědinu, ale tam se muselo ležat, jak když na řídítkách. Potom mě tak bolely ruky. A jsem to objel, dojel, no. Ale teď už... A i kdybych chtěl, nemůžu na motorce, protože před pár rokama jsem měl takový problém, prostě, že jsem něco dělal, teď jsem se ohnul, už nenarovnal a teď mám trošku problémy, jak když zrovnováhu. Potom jsem sedl na kolo a ruky mě šly na druhou stranu, než jsem chtěl. Tak musel jsem se dívat tak 100 metrů před sebe, aby jel dom. Tak radši už si netroufám na kolo nebo na motorku sednu. A v autě to nevadí, tam člověk sedí a tam se toto, ale...
0: Tak už radši aspoň, že tak, když někam potřebujete, tak se dopravíte autem a na krásné časy na motorkách můžete vzpomínat.
1: No, teď už mám. A tady to plné každý rok před koncem prázdnin bývá motosraz. To je, no, to je tak 200 metrů od baráku. Takže každý rok se to tam sjede, tolik potom dělají. Spanilá jízda je. Jedu přes dědinu, na Hradiště, teď jeli až Luhačovice a tak to objížděli. A potom uprostřed dědiny, kde tam u pekárny je takové nádvoří, tak tam vždycky letos tam byl nějaký jakýž kaskadér, tož se tam předváděl a dělají tam takové různé, jezdí po předním, po zadním kole, na čtyřkolkách a to je tady vlastně každý rok. Takže furt je co vidět, na co vzpomínat. A nejvíc mě voní právě ten benzín u dvou taktů, kde je benzín s olejem. To je prostě typická vůně, to teď ty moderní motorky, to jsou čtyřtakty a to už není ona. Prostě ta vůně, to se nedá zapomnět.
0: No tak jde vidět, že kus motorkářského světa ve vás ještě stále je, když jezdíte na ty srazy. Tak... Láďo, no?
1: Ještě jsem si vzpomněl takovou, to jsme byli někdy takyž na Lůce a teď tam jako kamarád, tehdy bylo moderní bílé gatě pěkně, no a že aby ho zvezl, tak jsem trošku přidal, teď to se postavilo na zadní kolo, teď on spadl a tak krásně měl ty zelené, potom místo bílé, tak měl krásný zelený pruh na těch, no, gatě kalhoty, no. Mm-hmm. Takže to je taková to, ale jinak se mě podařilo, nikdy jsem nespadl, nebo neměl nějakou nehodu.
0: To je dobře.
1: Vycházalo
0: Láďo,
1: to.
0: Vy jste sice bývalým majitelem Javy, vy jste říkal 350, že?
1: Ano, Java 350,
0: já vám teď na rozloučenou pustím alespoň Javu 250 a těch 100 kubíků, nebo jak se to říká, my snad odpustíte, protože Věra Špinarová naspívala prostě 250.
1: Ano, ale to rád poslouchám, ano, Java bílá, Java 250.
0: Tak pro vás do to polné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Motorka může být dopravní prostředek, koníček, ale pro někoho doslova životní vášeň. Co znamenala nebo stále znamená pro vás, Veroniko? Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu do Liberce.
1: Dobrý večer. Já jsem se k motorkám vlastně dostala skrz přítele. On ty motorky učí ty lidi jakoby naučit se na té motorce jezdit na ní. Takže jsem vlastně dostala se k těm motorkám spíš takhle. A úplně jako nezapomenutelný pro mě zážitek bylo, když jsme poprvé vyjeli spolu do Itálie na dovolenou na motorkách. A jeli jsme asi 5 dní, možná 6. Dostali jsme se až do Vatikánu a to ve mě zanechalo vlastně tak jako strašně velký ten zážitek, že to vlastně říkám úplně všem, aby to zkusili, aby se toho nebáli.
0: No, teda, to jste vyrazila na velmi dlouhou cestu, to musela být nádhera, no a samozřejmě tady nešlo o ten cíl, ale o tu cestu, o tu samotnou jízdu. Je to tak, zvládnout ano. Déšť, vedro, dlouhé hodiny v sedle, tak
1: ano,
0: v tom
1: tak.
0: Jste se našla. To byla jedna cesta, byla ještě nějaká taková podobná dlouhá, nebo chystáte něco?
1: Letos jsme byli ve Francii zase pro změnu.
0: Zase na motorce.
1: Ano, přesně tak.
0: No, klobouk dolů. Kolik dní jste byli na cestě? Děláte si vždycky dlouhé přestávky, třeba půl den, nebo jedete co nejvíc na jeden zátah?
1: No, snažíme se jet kolem těch 300 kilometrů za den, protože si dáme úplně jako nesmyslný cíl, jo, například, že se za den chceme dostat do Rakouska, nebo...
0: Jo, že přejedete Alpy.
1: Tak, ano, přesně. A nebo zase někde uvidíme nějaký krásný paso, který chceme sjet, tak tam jedeme. Ale kolem těch 300 až 400 kilometrů denně máme jakože cíl, no.
0: A jeli jste teda ve dvou, jezdíte ve dvou na jedné motorce, anebo každý na své? To jsem se vlastně nezeptala.
1: Nejdřív jsme jeli na jedné motorce, ale to už jsem to absolvovala jakoby na své druhé motorce.
0: To jste dobrá. No tak na druhou stranu máte toho nejlepšího učitele, profesionála,
1: ano.
0: Co víc si člověk může přát. Jak moc vás rozčiluje, když vám říká, to dělá špatně, to dělá jinak. Jak to vnímáte? Máte na to nervy? A nebo on?
1: Hrozně. Já ho jako tlačím, aby jel přede mnou. Aby jako neviděl mě. Takže já mu říkám, prosím tě, jeď přede mnou a vůbec mi neříkej, co dělám nebo nedělám, já si to musím udělat sama. Takže jako hrozně mě vytáčí, když jede za mnou a kraje mi ty záda.
0: A co zavazadla, jak se jako žena dokážete úsporně zbalit na takovou dlouhou cestu?
1: Bylo to náročné teda jako, jo, ale zvládla jsem to prostě opravdu jenom spodní prádlo, nějaké tričko, jedny legíny a tím to jako končilo, takže jako nějaký žádný velký parády jsme nedělali.
0: A jak vnímáte tu bezpečnost?
1: Tak jako je to nebezpečný, ale od toho to je ve finále. Samozřejmě nikdo neví, jak co se může stát na té motorce a nejenom na motorce, ale i v autě, nebo když jdu na přechodu nebo na chodníku, takže já to beru tak, že když spadnu nebo se mi něco stane, tak mě najdou na zemi. V lepším případě v nemocnici, v horším už mě to nebude zajímat. Takže já to spíš beru takhle, no.
0: No, teď jsem se snažila vybavit tu anketu, o které jsme se bavili s paní, proč člověk jezdí na motorce, tak byla tam svoboda, pak tam byl adrenalin, pomlčka, nebezpečí, takže co byste dala vy, proč máte ráda, milujete motorku, jízdu na motorce?
1: Já bych řekla, že to je kvůli dobrodružství. Přece jenom, když si jíždíme... A nemusí to být jenom Alpy, ale prostě když si jezdíme jakoukoliv zatáčku nebo tak něco, není to o tom nebezpečí, o tom adrenalinu, je to spíš o tom dobrodružství, co vidím, přece jenom na motorce to mám vítr a všechno to jede jako proti mě. My jezdíme na naháčích, takže ten vítr tam máme hodně silný. A takže to vlastně vnímám tak, že vidím ty věci úplně jinak, než když je vidím třeba z auta.
0: Děkuju vám, Veroniko, že jste teď se mnou vysílala noční linku. Přeju, ať máte pořád chuť objevovat šťastné kilometry, no a hlavně, ať se vždycky bezpečně vrátíte oba domů. Krásnou noc.
1: Děkujeme.
0: Přejeme.
1: Dobrou noc.
0: To byla Veronika z Liberce a toto je Rod Stewart.

0: Noční linka.
1: Půlnoc je za námi, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Podle vašich telefonátů je jasné, že motorka není jenom stroj na dvou kolech. Jsou za ní lidé, rodinné vzpomínky, první lásky, dobrodružství a někdy i pořádná dávka odvahy. Dnes se společně vzpomínáme na motorky, které prošly vaším životem. Už jsme se na nich vydali na svatební cestu, vzpomínali na tatínky, kteří své děti učili jezdit na motorce, ale také motorky opravovat. Dostali jsme se na motorce dokonce do Itálie, do Francie a jedna paní říkala, že ji dokonce rodiče vezli na motorce už z porodnice. No a teď je řada právě na vás. Jaká byla vaše první motorka? Kam nejdál jste na ní dojeli? Co jste cestou zažili? Nebo jste byli celý život tím, kdo seděl vzadu a řidiči důvěřoval? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, protože druhá hodina našeho motorkářského nočního putování právě začíná. No a pojďme se podívat na telefonní linku hned. Máme obsazeno. Kdo je s námi? To byla rychlost, co?
2: No.
1: O co jste nečekal?
2: Jiří od Zlína. Kousek od vás, od rodiště. No, já jsem začínal na Pionýrovi 555 v 8 letech, kde jsem si na něho našetřil a pak mě přidali, jsem si koupil starší.
1: V 8?
2: Takže na tom, no v 8 letech, no už. Naši, když jsou na procházku, tak v lesi jsem jel dopředu, dozadu. No a pak jsem měl dvousedlového, dalšího dvousedlového, pak devadesátku, pak jsem měl 125, 170 už terénní, ve 13, v 15 2,5 a v 16 360 ČZ-u a od 17 už jsem začal jezdit motocross, pak jsem jezdil na vojně motocross, kdy se jelo v Přerově 1971 poslední mistrovství světa. No a pak už jsem měl úraz, takže už jsem nemohl. A pak jsem měl už jenom takové ty ČZ 250, Java 250. Tak, no a tak teď mám Yamaha 600 Fazera, takže před dvěma roky jsem to zkoušel na dálnici 240, ale protože už mám 75, tak už moc nebrbnu, tak jak dřív, že, nebo jak ti mladí.
1: No, no a teda, jestli a tolik jedete po dálnici jako běžně a
2: to
1: říkáte, že
2: zkoušel,
1: neblbnete,
2: to
1: tak
2: jsem zkoušel, kolik to jede.
1: Kdybyste teda roubířil, no, tak kolik byste jel? Kolik jste jel nejrychleji na motorce?
2: No, těch 240. Asi by to jelo, byl boční větr, asi by ty 250 dostal, ale právě tak, jak ten jeden říkal, že leží v té kapotáži, tak proto to tak jede dobře, no.
1: Zažil jste někdy jinak nějaký pád? Třeba při těch závodech?
2: Ve 100 kilometrů. Jako při motokrosu, tak to padáte pořád. To bylo dřív, to. Když jsme měli trénink, tak nám dělali caviky, že jsme proletěli chrastím a tak dále. To už to nic, ale měl jsem pád asi tak v 70 při 100 kilometrové rychlosti. Tak to mě stalo asi tak 30 tisíc na opravy.
1: No, no a co se vám stalo?
2: Tak
1: jste to vyzvládl zdravotně?
2: Vy jste tady z okolí, takže Lhocka, víte, kde jsou, ještě nebyla ta cesta. Bylo přes dědinu takové esko a předtím byl takový horizont a když tam bylo tak stovkou, tak vyskočil, jako ho to odlehčilo. Tak viděl jsem auto dost daleko před sebou, tak říkám si, jo, on, skočím si a on bude v zatáčce, já přibržím a pojedu pomalu za ním. Jo, já jsem naraz vyskočil a teď vidím auto jedno táhá z příkopy druhé a to, co bylo přede mnou, zastavilo. Tak jsem se musel nahnout, aby ho netrefil. A jak jsem, protože takové motorky většinou přední brzda brzdí nejvíc, že ta váha jde na to, tak jsem ohl tlumiče a kotouče ohl a všecko. No a to tam ožerali, tahali auto, no. Překopy. Pak mě přišli vytáhnout motorku.
1: A kolik kilometrů za rok přibližně najedete?
2: Já moc ne. Já jsem měl autodopravu. Tady vždycky jsem říkal, že nakladňákem jedu rekreačně, osobákem svižně a když si chci zabrnout, tak jedu na motorku. Někde to třeba předjedete 5 aut odrazu, ale ten druhý, třetí většinou žena to byla bez blinkru, nebo dala blinkr a předjížděla a já byl vedle. Jo, takže tady u ty Lhoce, teď je to širší, takže tam to jde, ale vytlačeně, takže to už nedělám. Až přijedu za auto a vidím, že uhne malinko doprava, tak už pojedu, už ví o mě. A jak neví, tak... Protože už jsem viděl, že mě vyhli kousek přede mnou a i na polní cestu bez blinkru. Takže už nepředjíždím 5-6 aut. Odrazu.
1: A řekněte, Jiří, jak vypadaly motokrosové tratě na začátku těch 70. let v porovnání,
2: to bylo jak je známe teď? Dědině. To bylo v každé dědině. To byly Ratibor, Jablunka, Rožnov, Valmez, Valašské Klobouky. To bylo v okolí, to se jelo. No teď je akorát třeba Lačnov a Uspěti Hněvy a tak, ale... Tak jsou taky, nebyly takové skoky, jak jsou teď. Já vím, že ty motorky nevydržely to, co teď. Dřív motorku musel šetřit, aby vydržela celý závod, ale teď je to tak, že motorka vydrží a ten chlap už nemůže. už na to nestačí, jo? Buď nestačí fyzicky, nebo technicky. Ale motorka se už nekazí. To už jsou ty japonské a ty už... To člověka zničí.
1: No, vy jste to už říkal, samé že teda v tom roce, kolik jste říkal, 1971 se jel v Přerově.
2: No, to bylo mistrovství světa poslední, no.
1: No a tam jste teda jako se účastnil jako závodník a na kolikátém místě jste byl?
2: To je vzadu úplně. Tak jak teď jsou rádi, když jsou kolem 20. místa. Akorát teď jeden mě překvapuje, že kolem toho 10. se objevuje nějaký mladý, který byl 5 roků v Itálii, trénoval. Tak sleduju to, ale já už teď s kamošama jezdím na přírodní okruhy a teď třeba sobota, neděla je to v Brně. Poslední závody na okruhu. Jo, tak jezdím se s nima dívat. Jako. Byl jsem si tam raz zaplatil a šel si zajezdit, no taky. Ať to dobře. Zkusím.
1: Pane Jiří, no tak já vám přeju spoustu krásných kilometrů a hlavně vždycky bezpečně. S rozvahou a se šťastným návratem domů. Mějte
2: krásnou noc. No a jinak mám nachystané veterány pro ně, aby měli starší 50 let od nich. Já budu 256. ČZ to 250, 62. A vnučka chtěla taky, tak má Pionýra. Tak to mám pro ně nachystané.
1: Tak to se mají. To si myslím, že tak spousta posluchačů.
2: Ale ještě to nechápou.
1: Ale pochopí. Nebojte se. Jsou to poklady.
2: Časem, no.
1: Mějte se hezky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Omlouvám se, už jsem myslela, že jsme se rozloučili. Už jsem pustila jingle a teď také Lenku Filipovou. Píseň Zamilovaná, 11 minut po půlnoci. Tenkrát

0: První rozjezd, první nastartování a možná první pád. Motorkářské začátky bývají všelijaké. Jak vypadal ten váš? I to může být podtitulek k dnešnímu tématu Noční linky Českého rozhlasu. S motorkou životem. Haló, kdo tam? Kdo bude na toto téma
1: povídat? Dobrý den, Maňa se k babice. Já jsem se teď probudil a slyším v Noční linku, a je to o motorkách, tak říká, snad vás zavolám.
0: To je dobře, tak povídejte.
1: Já to už je napřímo?
0: Ano.
1: Ne. Takže já jsem sice měl řidičák už od 15 roku na pionýra, ale to byl bráchu pionýr. Ale potom jsem si našetřil s naší pomocí mojich rodičů na motorku Čizu 175 sportku na 19 kola, ale která byla taková zvláštní, že to byla nějaká série, která měla jít do Anglie a měla takový nátěr, který potom měli policajti, béžové blatníky, světle červená kapotáž. A jak jste říkal, nějaký ten zážitek, tak když to bylo tak kolem 80. roku, či 1980, sedl na motorce a teď někde jsem zastavil, bylo to blízko trati železniční a tam byla střešňa a teď najednou vidím, kluci skáču se střešně dolů a letí pryč. A co se děje? Potom jsem si uvědomil, že si mysleli, že jsou policajt, a tak proto skočili jste střešně dolů a letěli pryč. A to bylo i tím, že jednak jsem měl tu motorku, kterou potom měli ty 250-ky, aby policajti takového barevného značení, a taky jsem měl takovou přilbu bílou. A tak to se mi asi spletli. A tak to se vždycky dávám k lepšímu. Jinak tu motorku samozřejmě ještě mám, ale už na ní nejezdím, protože značky jsou v depozitu, ale už si každý rok vždycky říkám se zimu, to musím dát do rychtýku zase a zkusit, jestli to jede, a případně, že bych si ty značky z toho depozita vyzvedl. Takže tak asi.
0: No, řekněte, co je pro vás to nej, co podle vás láká motorkáře k tomu, aby sedli do sedla a vyrazili?
1: Tak je to, že kolem vás slyší ten větr a je to takové jakési příjemné, úplně to fascinuje, protože něco jiného, když jedete autem, a něco jiného, když jedete na motorce. To je úplně paráda.
0: A jak se zeptal, nebezpečí? Vnímáte to, že to není bezpečný stroj?
1: No, tak měl jsem asi dvakrát pády nějaké, ale jeden ten pád to byl takový, bych řekl, kdyby dopadl špatně, tak jsem tu nebyl, nebo nebyly to moje děcka, protože vezl jsem z Halenkovi svadební šaty. A tam z Halenkovic do Napaje je to sama serpentina, jednu prozře, tu zadáčku jsem nevytočil a skončil jsem v Kříkopě, ale naštěstí to byla jenom ohnutá stupačka a trošku jsem byl podřený. No.
0: Počkejte, vy jste vezl jako svatební šaty, rozuměla jsem dobře?
1: Dobře jste rozuměla, no.
0: Jak dopadly ty svatební šaty?
1: Svatební šaty bez problému, ale říkám trochu ohnutá supačka, takže svatba byla a skončila to jako jenom jako pěkný takový příběh, který příběh s dobrým koncem.
0: Ale to nebyla vaše svatba, nebo ano?
1: Moje svatba.

0: Aha, tak to, to je teda
1: něco. To jsem zatajil po tomhle věci a jsem to říkal že daleko později, protože nevím, co mě řekla. A tak asi by si mě vzala určitě.
0: Mm, no, když teda jste zmínil tu spojitost svatba motorka, tak můj taťka se vyboural půl roku předtím, než si měl brát moji mámu a svatba se kvůli tomu musela posunout o celý rok. Takže já, když se řekne motorka, tak no, vždycky se do toho našeho vnímání vlastně všeho propisují naše vzpomínky a ty zkušenosti, takže já jsem se těšila na to, co mi budete dneska říkat a těšila jsem se, jak vám budu oponovat, že to není bezpečné a zatím teda jste všichni mluvili tak hezky a s takovým respektem k té rychlosti, že bych si s váma vlastně, kromě toho pána, který volal před váma, který jede 270, tak s tím bych nesedla, ale ne, asi s vámi to, všemi ano.
1: Tolik za motorka nikdy nejela, ale tak já si myslím, že takových 160, 180 jsem jel, což bylo na tu motorku hodně už. Jestli, tak to jsem jel, ale jako takové spíš byly takové zážitky pěkné. Na, ještě jeden jsem měl takový pěkný vůzovka zážitek. Byli jsme na Halenkovicích, tam vystupoval Pavel Novák a potom, když jsme jeli dom, tak nějak byl nějak, protože no byl prostě předtím byla bouřka, tak jsme jeli dom a teď v zatáčce nad Svitinovem, mezi Svitinovem a Halenkovice a prostě to podjelo a už jsme jeli poprdela, když to řeknu. A sedě stoku jsme se dali dohromady a vyzjistili jsme, že kamarád tak měl odřené loktě, nějaký nový svět, úplně všechno tak trochu tentoval, říkal, ale teď ty nemáš prdel vůbec. Tak jak jsem spadl, jak jsem měl to, že bílé gatě a ty se úplně prodřeli a až na holu tu tam se nic nebylo, ale on, protože byl trochu podrýn, tak jsme zaspatili ve Spitinově a tam nás ušetřila se paní, třeba Červený kříž, ale už to zase potom nahlásila na policajti, tak nás pozvali k policajtům, tam jsme seděli v úterý a ten pan, co nás vyšetřoval, tak byl nepříjemný, tak na mě křičel už, že jsem zdareval, že jsem byl ožralý a proto jsem to nenahlásil. Říkal, a já jsem uklidnil, že jsem byl z toho vedoucí na dráze, říkal, ne, já prostě nepiju a tak to na on potom zmírňoval, no a potom, když viděl, že jsou klidný, tak mě nabídl, že by mohl studovat vysokou školu na policie, tak to jsem potom odmítl, ale takový to byl jakýsi dobrý pocit, že nejsou zase takový darebák, jak on ze začátku myslel. No.
0: Dobře. Tak děkuju za milou návštěvu, za vaše povídání, za sdílení a zase někdy. Budeme se těšit, ano?
1: No, někdy vás zase uvidím i osobně, protože párkrát jsem vás viděl osobně a byla jste příjemná velice.
0: Byla jste tady třeba na dnu otevřených dveří nebo na nějaké akci?
1: Ne, teď ne, ale bylo to, myslím, v loni nebo předloni, když bylo tak ten, o těch osobách, kteří něco dokázali a bylo to pro ty žáky, ze školy vždycky psali.
0: Příběhy našich sousedů. Ano, to je můj oblíbený
1: projekt. Bylo to právě o jednom pánovi od nás, kterého já jsem vždycky uznával, pan Šohajek, takže o to bylo takové příjemnější.
0: Tak třeba zase někdy, když byste měl pro nás nějakého pamětníka, tak se ozvěte. Opatrujte se a zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Chvíli nad vodou, písnička Anika.

0: Na motorce člověk cestu nejenom vidí, ale také ji mnohem intenzivněji prožívá. Kam vedla ta nejkrásnější, kterou jste kdy na dvou kolech absolvovali? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu, která má název Na motorce životem. Jitka z Přerova si teď s námi bude povídat.
1: Ano, vítejte a povídejte. Já mám trochu trému, protože volám poprvé. Takže tak mi bude třepat asi hlas, ale to nevadí.
0: Já to je úplně jenom v pořádku, pokračujte.
1: Já bych chtěla jenom říct, že teda já jsem neměla ani kolo, neměli jsme ani motorku doma, my jsme měli později jako auto, ale já jsem jezdila jako holka k dědečkovi na Svatý kopeček, protože jsem bydlela v Olomouci a vždycky, když jako mě vezl dědeček domů, tak to byla motorka taková, kterou mám pořád jako na mysli, taková legrační. A nevím, jak se jmenovala, ale vím jenom, že to bylo, jako sedadla byly dvě, na to zadní to bylo jako zvýšený a držela se tam taková rukojeť, jako před tím, co se jeli, jako za tím. A ještě si pamatuju, že ten dědeček, on je jako, to bylo krátce po válce, jo, to bylo asi 5 roků zase válce nebo to. A on tu motorku měl, mě to právě tak jako fascinovalo, že on tam měl takový ten balonek s tím jako troubil, nebo jo, prostě, haló, slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, a tak to mě jako tam zaujalo a potom ještě mě zaujalo, že tenkrát jako nějak asi ty příruby nebyly nebo něco, ale on si nasadil takovou čepici koženou nebo něco. To jako tak jako děcko, tak ještě jsem podnímala, jo. Tak to byla taková motorka, to byly jenom takový vzpomínky, jako co říkám, protože jsem nevlastnila ani motorku, ani nic, jo.
0: To byla taková kožená kukla, že?
1: No, ano, ano. Takže tohle to mám v mysli, jako co by malá holka nebo taková školačka. A pak, když už jsem byla jako větší, už jsem byla slečna, tak si pamatuju, že stric ten právě měl tu Javu 250, jak zpívá právě ta Věra Špinárová. A opravdu to byla tak pěkná motorka, že je opěvovaná, no jako ještě dneska, když tak člověk poslouchá. To se mě hrozně líbilo, to měl stric. Tak na to mě taky kolikrát vezl. A potom třetí motorka, která se mě líbila, tak to byla skuter. A ta se mě líbila jenom proto, že tam se mohla dáma sedět, nebo žena sedět bokem, jo. To nevím, jestli to vy mladí jste slyšeli nebo něco. Ale to se mohlo sedět, pokud jako nejela někam daleko, tak si mohla sednout bokem a jelo se. Takže to byly vlastně jako motorky. Ale jinak jako motorky se mě vůbec nelíbějí. Mám z nich strach prostě. Já to ani nemusím prohlížet, jako mě to vůbec jako prostě mám z těch motorek strach. A když začnou jako třeba přidávat plyn a začne ta motorka ještě tak řvát, jako, tak já bych toho zbláznila úplně, jo, co to je prostě jako za pocit. Takže chtěli akorát to, že tyhle ty vzpomínky, jako co jsem řekla, tak ty mám pořád jako v hlavě. Ale co se týče tady těch dnešních, tak to mě vůbec nezajímá, protože mám z nich strach. A to je
0: Jitko, no já to teď mám v hlavě od té doby, co jste řekla, že se sedělo na straně jako na dámičku. Jak si to mám představit? To nebyla. Jestli to bylo jako speciální sedátko, nebo jestli se tam prostě jenom takto žena z boku sedla?
1: To byly 60. leta a to byla motorka. Prostě jako i na pohled je skam, že zepředu bylo takový plexisklo a bylo tam jako to sedátko tak, že prostě jako jste mohla sedět bokem, jo, když třeba měla ženská úzký sukně, jo, a nejela daleko pochopitelně, tak mě taky vozil jenom do práce. Takže taky to jste mohla mít boty na kramflíčkách, jo, a prostě z boku se sedělo, no. Takže to jako, to byla hezká motorka. Možná, že si na to někdo vzpomene, jestli třeba k tomu něco řekne. No, tak to jsou ty moje takové ty lásky takový, který mám ráda, na který ráda vzpomínám.
0: Jestli jsme počítali dobře. Jitko, moc děkujeme za návštěvu, za telefonát. Bylo to milé.
1: Já taky děkuji. Třeba se mě hlásil, já bych třeba mluvila ještě něco třeba víc, ale už jako...
0: Bylo to perfektní, premiéra se vám povedla, číslo uložte, jsme tady každý den od 23. až do 1. A jsme
1: číslo
0: tu
1: mám uložené, já vás poslouchám od začátku, ale já jsem nikdy neměla, prostě jako nemohla jsem zavolat, prostě pořád jsem, to odkládala.
0: Tak já jsem ráda, že jsme konečně našli téma, při kterém jste se odhodlala, stálo to za to. Ať se vám daří a krásnou noc.
1: Děkuji vám pěkně, taky vám přeju krásnou moc a všem nazledanou.
0: Ze Zlína do Přerova jsme pozdravili paní Jitku a posíláme Pavla Bobka. Vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: prášek srdce rozmělní.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, je 7:07 a mluvíme o motorkách. Motorkářské historky často začínají větou, to jsme jednou vyrazili a pak se stalo něco, s čím nikdo nepočítal. Jakou takovou příhodu máte schovanou vy? Volejte noční linkou Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat, čekáme na vás. Ano, slyšíme se? Tam byla paní Helenka, která volala z Krkonoš, ale nestihla nás pozdravit do vysílání a odpojeno. Tak jdeme na telefonní linku číslo 2. Někoho překvapíme, protože se budeme spojovat živě.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den, kdo volá?
2: Volá Karel Brnojich.
1: Karle, vítejte a povídejte, už jste v éteru.
2: No, na motorce jezdím 61 let.
1: Aha.
2: Takže ten skúter, co paní vykládala před chvilkou, byl skúter 675 a fakt se na něm v 60. letech mohlo sedět z boku.
1: No a víte, co mě zajímá, jestli to bylo speciální sedátko pro ženy, aby seděly na boku, anebo jestli to byla klasická motorka a ženy si na to sedaly z boku, jestli mi rozumíte.
2: Spolujezdec se musel dobře držet řidiče.
1: No, tak to...
2: Ženy mi předávali vždycky z boku a i v letácích na ten skútr byla reklama, že tam žena seděla z boku na tom skútru, jinak se mu říká prase, to byl strašně pěkný skútr ze Strakonic, se vyráběl.
1: Aha, no a myslíte, že to bylo teda populární, říkáte, bylo to hezké, ale bylo to žádané dost, jako že to byla výhoda, že to je pro ty ženy?
2: Ne, to byla spíš taková výjimka, taková reklama, jo.
1: Aha. No, tak a teď o vás. Říkáte, že jezdíte no, přes 60 let.
2: Na první motorku jsem měl v 15. To byla Javeta, skúter náš, který vyráběný taky ze Strakonic, jo. Tak jezdil jsem na něm 5 let. Potom jsem měl skúter Manet 100. To jsem měl, až jsem udělal 18 roků řidičák, jo, tak jsem mohl, tam měl obsah 100, ten jsem měl asi 8 let, jo. Potom byla přestávka, že jsem měl Trabanta, jsme měli jako a favorita. No a teď v 60. jsem si koupil Betku na jezdění do práce. To je čínský moped, ale s japonským motorem. A od 70. mám motorku Yamaha skútera, na které mám najetých 16 000 km a jezdím na něm 6 let úplně bez problému. Každý den, kdy se dá, tak jedu nakupovat na zahrádku. Jezdím na skútr každý den.
1: Každý den.
2: Teď když v sezóně.
1: No a kdy bude čas zazimovat?
2: No, zazimuji, až je mi prostě zima, jo. Až se na něm nedá vydržet, jo.
1: Aha.
2: Tak prosinec, leden, únor, jo, nejezdím. V listopadu ještě bylo, nic jsem jezdil. Teď jsou teplé zimy, tak...
1: A vydáváte se často i na dlouhé cesty?
2: Dlouhé trasy s kamarádama jsme byli nejdál v Trenčíně, jo. Na Hradě a na Výletě a na Lopeníku a na Slovácku.
1: Mhm. No a jezdíte nejraději sám, nebo ve dvou?
2: Jezdím sám. Ještě jsem... na skútru jsem ještě nikoho nevezl, jezdím sám.
1: Hmm. A jak teda vnímáte bezpečnost versus nebezpečí no, na silnici pro motorkáře? Třeba motorkáři versus řidiči automobilů?
2: No jezdím aj po městě, po Brně, ale člověk musí být velice opatrný, ale ten skútr má výhodu, že tím autem na křižovatce ujedete, přidáte plyn a ty auta zůstanou za váma, jo, takže skútr je do města velice šikovný, jakkoliv se zaparkuje a musí člověk být strašně opatrný, no. Taky jsem se vybavoval, než když jsem měl tu první Betku, to Javetu, to jsem měl 15 roku, tam v autoškole mě udávali jako ostrašující příklad, že jsem nejlepší uměl vyhlášku a první jsem se vybavoval.
1: No ale tak nic vážného to bylo.
2: S kamarádama jsme blbli, já jsem měl za ním blízko, on si vzpomněl, že se musí podívat, kolik má benzínu a já jsem nestihl zabrzdit a před něho jsem přeletěl.
1: Teda.
2: To byla první havárka v 15.
1: První a nic horší už pak nepřišlo?
2: Ne, no potom ještě jednu havárku jsem měl, to jsem měl zase od tety z Hoštejna do v Přerově. Ona mě strašně nabalila, to jsem měl toho skútra a tam se mohly před kolenama tašky nosit. Jsem jela, taška mě spadla na brzdový pedál, přede mnou jelo auto, ono přibrzdilo, já jsem chtěl přibrzdit a stoupil jsem na tašku, tak jsem jel do příkopí a smůla byla, že tam byl mostek, tak jsem skútr zůstal před mostkem a jsem ho přeletěl, jo, v příkopě. Nic se mě nestalo, ale nešli otočit řídítka, to bylo před Přerovskýma strojinama, tak jsem ho tam rozdělal, Přerovský strojinárně to vyrovnali a dojel jsem domů.
1: No tak my vám přejeme, abyste pokaždé přijel šťastně a bezpečně domů. Poslední otázka. Bylo komu předat vaši lásku k motorkám, nějakým mladším generacím?
2: Ne, máme dceru, ale denně jezdím, říkám, nakupovat teď na zahrádku a jezdím 61 let na motorce. No.
1: Klobouk dolů. Tak i nadále spoustu bezpečných kilometrů přeji.
2: A strašně rád vás poslouchám, abyste nejpříjemnější hlasatelka ze všech nočních linek. Jo, strašně vás rád poslouchám.
1: Děkuju, já se snažím a mám vás ráda všechny, tak doufám, že to necítím.
2: No, taky pocházím ze Slovácka, jo, takže...
1: Tak to jste tady...
2: Tady v Brně jsme, u Brna jsme jako náplava, no.
1: Elán, kapela, láska moja, písnička i pro vás, tak vás moc zdravíme.
2: Děkuju, všechny zdravím a dobrou noc.
1: My děkujeme. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pro někoho je nejkrásnější na motorce rychlost, pro jiného krajina, cesta, pocit volnosti. Co jste na jízdě milovali právě vy, tak o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. A přichází ze Zlína pan Dan, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Tak my už jsme mimo éter probrali tu jízdu žen na motorce, na té Četřizetě, jestli to říkáte.
1: Na tom skútru, na skútru.
0: No a aha, tak to ještě něco jiného. No, to, vidíte co, a úplný like jsem, ale o to víc mě to baví poslouchat a seznamovat se třeba s nějakými novinkami pro mě, novinkami, o kterých mluvíte, třeba motorka pro ženy. Vy jste teda připomněl, že to je kvůli tomu, že měly dámy sukně. A teď
1: to bylo pro spolujezdce, myslím si, že to asi nešlo řídit, určitě to bylo jenom jakoby spolujezdkyně, že mohla sedět bokem, ano, vzadu na té motorce kvůli dlouhým šatům. A bylo to jenom na tom skútru vlastně povolené. Já, samozřejmě, že kdo jezdí na motorce, tak tohle dost dobře nechápe, není mu ani jasné, jak tohle mohlo fungovat s bezpečností a s ovladatelností té motorky, ono, jako to asi dost nefungovalo, spíš to byla taková reklamní věc, zase pomalu. No, jak ta motorka dokázala jet relativně rychle, ta jako klidně ke 100 kilometrům, 80 to určitě jelo. Ale tohle bylo zajímavé, no, že se sedělo takhle bokem, ta doba byla úplně specifická tenkrát, bylo dovolených spousta zvláštních věcí. Prodával se ostříc žiletek do zrcadla, kdy do rána byla naostřená žiletka, jenom vlivem malé pyramidy, ta se normálně dala koupit v té době. Bylo zajímavých, spousta věcí se prodávalo. To už o tom dneska už nikdo neví a ještě se o tom vlastně dokonce pochybuje a přitom to vlastně fungovalo, jo, tenkrát. Nikdo to vůbec neprožíval, koupil to hotovo. Klasicky v socialistickém sektoru.
0: Tak zkuste teda teď vy povídat o těch vašich zážitcích na motorce. Jste teda motorkář tělem i duší?
1: Jo, asi nejsem, ale jezdil jsem celé dětství jako na motorce, nejdřív kolo, závodil jsem na kole a pak vlastně přišla ta motorka. V podstatě logicky člověk chtěl jít rychlej a víceméně celé to dětství na tom člověk strávil, hodně se naučil a čerpá z toho celý život. Dneska je to složité, když vidím někoho, kdo sedne na motorku a krátká sukně a tak dál, vůbec žádné vybavení. A ta motorka je především, musí člověk počítat, že je to nebezpečné, že tam dojde k pádu, jo. Je tam to možnost, že dojde k pádu. A musí všechno pro to udělat, aby se to nestalo, ale musí s tím počítat, že se to může stát. Samozřejmě se to stává jednou za čas. Záleží, jak se jezdí na té motorce, jestli se jezdí citem, anebo jestli je to jako dopravní prostředek třeba do práce a člověk přizpůsobí tu rychlost, anebo to vnímá jako pocitem, takže vlastně jezdí i rychleji a tak dále, tím vlastně se vystavuje tomu riziku. Dneska je to hodně složité. Jo. Dneska v zásadě motorka, motorku jsem nahradil kabriem, to byla jediná možnost, si myslím, že dneska je aspoň částečně eliminovat problém, jo, který vlastně s tím je a to, co tady je v té republice, jak vlastně ta společnost je celá polarizovaná, tak ta zášť mezi cyklisti, motorkáři, uživatelé stezek, ať už třeba chodci versus kdokoliv, kdo se pohybuje po silnici, tak není to smelené, jo, ne, ale jde to ze zhora, si myslím, jako to je můj názor, že tam, kdyby přišlo k tomu stmelení nějakému těch lidí, aby se k sobě chovali líp, tak to bude fungovat. A tohle nefunguje. Jo, jsem z toho takový zoufalý, protože člověk jezdí na tom kole a pohybuje se v tom klasickém provozu. A tohle úplně to dobře nefunguje s tím a zatím to nikoho nenapadlo to nějak jakože stmelit.
0: Žádnou souhru nevnímám, takže s vámi souhlasím, jakoby si ta jedna skupina účastníků toho silničního provozu neuvědomovala tu druhou a vlastně ani nevím, kde se to vzalo. Vy jste říkal, že to jde zhora, ale
1: jde to
0: vlastně
1: ze zhora 100%. I každá informace, hodí se to, té společnosti se hodí, aby jsme nebyli jednotní. Jo, já nevím, teď asi to určitě ten vstup tady to rádio není úplně o tom to takhle jakoby politicky nějak stočit, ale ono to bohužel k tomu všechno spěje, tam to začíná. Takže vlastně začalo někdy, zhruba to vypuklo někdy před covidem, kdy se snažili nás jakýmkoliv způsobem rozdělit a od té doby to pořád pokračuje. Pořád nás někdo dělí a nutí nás k tomu, aby jsme se rozdělili a aby jsme vyslovili jakýsi názor, a který není založený úplně na pravdě. Je založený na informaci, která ta informace nějakým způsobem podujatá a tímhle tím směrem míří, aby my jsme si vybrali.
0: Kam až jsme se dostali od těch motorek, vidíte? No, tak vy teda na motorce teď aktivně nejezdíte, ať jezdíte na čemkoliv, zejména tedy na kole, když jste o tom mluvil, tak vám přejeme, abyste vždycky bezpečně dojel, kam míříte. Děkujeme za to vysvětlení té jízdy na skútru pro ženu. Našla jsem si to na obrázku, vypadá to zajímavě, našla jsem si takový reklamní leták černobílý, který tehdy asi propagoval tady ten stroj. No. Je to zajímavé. Opatrujte se a zase zavolejte. Naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, nastanou.
0: A dnešní motorkářská linka, noční linka Českého rozhlasu bude končit. Ano, dívám se na čas a je to tak. Tak děkuju za všechny telefonáty, příběhy, vzpomínky. Myslím, že jsme dnes společně ujeli opravdu pořádný kus cesty. Přeji tedy klidnou noc, pokud vás zítra čeká nějaká cesta, ať už na dvou, čtyřech kolech nebo pěšky, hlavně ať vede bezpečně do práce, domů, na nákup, kamkoliv. Od mikrofonu z Línského studia se loučí Jarka Barboříková. Já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek v Noční lince. Do té doby se opatrujte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v Divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koněspřežná tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostě oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí. Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Tamhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes Řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. A přemýšlejme. O Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým než o samoto, ty turecká holoto. A to přece nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi. Jakoby někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jakože ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále. Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale načpak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně. Já

Postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout, o tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček, študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane student. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Student z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci, ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost, nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude musit, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat. Ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody.

0: Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.
1: Je naprosto.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba i jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz odanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed a jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k tému stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování. Aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí. I ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky, jenže on stal se zlým. A když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní. Ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím. Já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než předusem. Choďte pak po nich, po těch mnižších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý? Ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho? A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na podium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí. Tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle, jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi. Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice, pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geißler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Frankfurter a Geißler značí švec a obuvník. A jen Frankfurter zní noblesněji. Takovéhle prázdné pýchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad proto, že pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího sýru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokinář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejlí na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů k mytí podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokinářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká. Poslední dvě kořálky jsou hokinářova pýcha, ty vyráběl on sám. Zvlášť Hořká je po celém okolí slavná pro svůj přímo zázračný léčebný účinek a hokinář by svůj recept nesvěřil za živý svět nikomu. Inu, je na ní zapotřebí 7 koření, a sice země žluč, hořký jetel, peliněk, kaktus benediktus, pak... Jo, já kdysi znal všechny přísady, ale člověku paměť slábne. A to já jí měl výtečnou. Já dokonce uměl odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokinářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokinářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidí, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokinářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokinářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekírku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejných krámu a popřípadě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.